0: Potřebuješ novou dřevěnou pergolu, carport nebo krov? Přijedeme, vše přesně zaměříme, vyrobíme na míru a odborně namontujeme kdekoliv v České republice. Spolehni se na kvalitní řemeslo a realizaci bez starostí. Comfort Group Wood Forte. Více na webu wood-forte.cz.
1: Učitelé, profesoři, tohle je nabídka právě pro vás. V Aspektě jsme připravili speciální akci na vozy Hyundai pro všechny pedagogy. Například oblíbený Hyundai i30 Goček nyní pořídíte již od 479 900 korun, včetně DPH. Začněte nový školní rok s vozem, na který se můžete spolehnout. Akce platí na celou modelovou řadu Hyundai. Bližší informace na aspekta.cz. Těšíme se na vás. Aspekta Plzeň na Rokycanské.

0: srdcovky Hitrádia. Songy na celý život. Pondělí až pátek v pravé poledne na Hitrádiu. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Víte, že v autocentru Schmutzler nabízíme předváděcí, zánovní i ojeté vozy? Pokud právě hledáte spolehlivý a pečlivě prověřený ojetý vůz za cenu, kterou si můžete dovolit, navštivte Schmutzler ojeté vozy. Vaše auto vykoupíme a vy si vybíráte z více jak 500 vozů. Najdete nás v Plzni, Klatovech a Horšovském Týně. Schmutzler ojeté vozy. Vaše cesta začíná u nás. www.schmutzler.cz.
1: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
2: Září jede naplno. Soutěžte o tiskárnu.
3: Tiskne, kopíruje, skenuje.
2: A školu. Práci i zářijový chaos zvládne s přehledem.
3: Kupte náplně Xerox a automaticky hrajete.
4: Tisknu levně CZ.
5: Náplně hned.

0: M+.
1: Zlepši si náladu.
2: Září jede naplno. Soutěžte o tiskárnu.
3: Tiskne, kopíruje, skenuje.
2: A školu, práci i zářijový chaos zvládne s přehledem.
3: Kupte náplně Xerox a automaticky hrajete.
4: Tisknu levně CZ.
5: Náplně hned.

0: Přemýšlíte o novém voze? Teď je ten správný čas. Renault Days jsou tady a s nimi i skvělé nabídky na vybrané modely. Například Renault Austral pořídíte se zvýhodněním až 209 000 korun s financováním a se zimními pneumatikami v ceně vozu. A k tomu výbava v hodnotě až 30 000 korun. Přijďte k nám na testovací jízdu a objevte všechny speciální nabídky na Renault Days do konce září.
1: V Klatovech pouze v Autocentru Šmucler. Doma Žlické předměstí 610. www.šmucler.cz.
2: Hit Radio. Hit Radio.

0: informací na jednom místě? Sleduj Facebook, Instagram a TikTok Hit Rádia. Zlepši si náladu. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Potřebuješ novou dřevěnou pergolu, carport nebo krov? Přijedeme, vše přesně zaměříme, vyrobíme na míru a odborně namontujeme kdekoliv v České republice. Spolehni se na kvalitní řemeslo a realizaci bez starostí. Comfort Group Wood Forte. Více na webu wood-forte.cz.

0: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
1: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
2: Moderní internet www.starnet.cz. Starnet internet.
3: Z GLS teď zásilky klapnou i o víkendu. Do GLS boxu po celém Česku vám totiž balíček rádi doručíme klidně i v sobotu. Pokud na páteční objednávku nechcete čekat až do pondělí, využijte sobotní doručení z GLS. Nechte to na nás. Z GLS to klapne i v sobotu.

0: Víme, že domov není jen místo, kde bydlíte. Domov je pocit, místo, kam se rádi vracíte a kde se cítíte být sami sebou.
1: Přes 30 let vybíráme koupelny, dlažby a interiérové materiály, za které ručíme vlastním jménem, jménem Soukup. Pomáháme vám vytvořit domov, který je vždy jedinečný. Domov, který je však jen váš. Jsme Keramika Soukup a na pocitu, že jste doma, nám záleží.
2: Tak co, mami, byli tady?
3: Byli, Eliško, a moc mi pomohli.
2: To víš, mami, už bych to sama nezvládla.
4: Nebojte se říct si o pomoc. Pomůžeme tam, kde vy už nevidíte východisko. Využijte terénních služeb, které nabízí Městský ústav sociálních služeb Plzeň. I když jste celý den v práci, anebo bydlíte daleko, u nás máte jistotu, že se o příbuzné postaráme. Městský ústav sociálních služeb Plzeň. Umíme pomáhat.
5: Po mistrovství světa otáčíme list. Před námi je elitní skupina Ligy národů a repre v ní bude čelit opravdové světové špičce. Do Prahy zavítá nejdříve Chorvatsko a o pár dnů později Anglie. Buďte u toho 26. a 29. září ve Fortuna Aréně. Vstupenky pouze v mobilní aplikaci Fotbal Plus. Ke stažení zdarma na App Store a Google Play. Doraz podpořit repre, která se poprvé v historii představí pod vedením zahraničního trenéra Santiho Denny. Vamos Česko. Generálním partnerem reprezentace je ČSOB.
6: Jupi! Zahradnictví Plzeň pro vás máme skvělou službu. Jmenuje se Zahrada své pomocí. Vy dáte svaly, my dáme know-how. Podrobnosti na www.plzeň-zahradnictví.cz. Mít novou zahradu je s námi tak snadné. Zkuste to!
7: Hledáte nové auto s bohatou výbavou za skvělou cenu? Právě teď je tu akční edice Volkswagen Family. Vyberte si model, který vám sedne a přidejte se do rodiny Volkswagen. Čeká na vás stylový Golf a Golf variant, praktický Passat a hned tři SUV, T-Roc, Tiguan a Tayron. Edice Volkswagen Family již od 589 tisíc korun. Navštivte nás.
8: Autorizovaný prodejce Volkswagen, Autocentrum Jan Šmucler Plzeň, Horšovský Týn a Klatovy, šmucler.cz.
9: Jsem hrdina.
10: Co tady blbneš?
9: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
10: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
9: Vše na 211.cz.
10: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
9: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
5: Hit Radio.
11: Zlepši si náladu.
5: Zlepši si náladu. Hit Radio.

0: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
1: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
2: Když jde o zdraví.
0: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
3: Keramika Soukup.
4: Víme, že domov není jen místo, kde bydlíte. Domov je pocit. Místo, kam se rádi vracíte a kde se cítíte být sami sebou.
5: Přes 30 let vybíráme koupelny, dlažby a interiérové materiály, za které ručíme vlastním jménem. Jménem Soukup. Pomáháme vám vytvořit domov, který je vždy jedinečný. Domov, který je však jen váš. Jsme Keramika Soukup a na pocitu, že jste doma, nám záleží.
6: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
7: Změňte svou zdravotní pojišťovnu za 5 minut na vozp.cz.
8: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
9: On air.
10: Online.
9: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.

0: britskou armádou. No a čeští kajakáři a kanoisté získali na mistrovství Evropy ve vodním slalomu v Itálii stříbrné medaile v závodech hlídek. Krejčí, Prskavec a Novák se v silné disciplíně vrátili na stupně vítězů. Na úspěch navázali Chaloupka, Kratochvíl a Rohan, kteří rovněž předvedli bezchybnou jízdu. Nad jejich síly byli jen Francouzi. A teď se koukneme do našeho regionu.
1: Dnes dopoledne se dočasně uzavře lávka na meandru Ohře v Karlových Varech. Kvůli potřebné kontrole bude pro pěší a cyklisty mimo provoz zhruba do půl jedné. Náhradní trasa povede přes Dvorský most a Západní ulici, případně přes cyklostezku Ohře a most Tunický. No a co nám na pátek slibuje předpověď? Na západě Čech by teď ráno mělo být většinou jasno. Později oblačno a k večeru se pak opět vyjasní. Ojediněle se objeví i přehánky. Teploty odpoledne vystoupají mezi 16 a 19 stupňů Celsia.
2: Jsme váš deštník v bouři pracovních nabídek. Jsme Orienta, klatovská třída Plzeň. U nás má na výběr každý. Perfektní start vaší kariéry. Orienta.

0: Začíná snídaně šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem. Snídaně šampionů.
1: Krásné páteční ráno, chvíli po šesté, s vámi Michal a Jasmin, hezké ráno.
2: Krásný ráno a že vy neuhádnete, kde se právě teďka nacházíme.
1: No, dnešní ráno je výjimečné na několika frontách. My vám právě teď vysíláme z jedoucího auta a vlastně i my bychom byli moc rádi, kdybychom věděli, kde jsme. Venku je tma a nevíme vůbec, kam jedeme teďka.
2: Já bych byla moc ráda, kdybyste hlavně Michala v tuhle chvíli viděli, protože on se do toho auta skoro nevejde kvůli svojí výšce a tak jede celou dobu pozadu, takže to je naprosto fantastické.
1: Jako musím říct, že když se jede po rovině, je to v pohodě, v zatáčkách je to trošku horší. Trošku to drnca, ale jinak to je, já si připadám, když jedeme vlakem, člověče, je to teda o dost pohodlnější. Nicméně, proč vysíláme z auta? Protože právě teď někomu z vás vezeme 50 tisíc korun a to v soutěži, kdo pak to zvoní. Už jsme na cestě půl hodiny, to je jediná věc, kterou můžeme prozradit. Kam jedeme, to vám říct nemůžeme.
2: V 7:10 budeme zvonit, tak buďte u toho a buďte s náma u vysílání z auta.
1: Tak pojďme na to, pojďme na muziku, hezké ráno.
0: Hit Radio FM+.

0: páteční ráno, tohle je snídaní šampionu, chvíli po šesté, Michal Jasmin s vámi. A dnešní snídaně připomeneme pro vás, kdo jste se připojil až teď, je něčí výjimečná, protože my vám právě teď vysíláme z jedoucího auta a já nevěřím, Jasmin, že se to opravdu děje.
1: Taky tomu pořád nemůžu uvěřit, je to fantastický pocit a vezeme někomu z vás 50 tisíc korun.
0: 50 tisíc korun, to je soutěž, kdo pak to zvoní. Nicméně musíme taky říct, jak to tady v autě vypadá, kdo tady s náma je, náš šéf Michal Merenda. Míšo, ahoj. Taky naše sociální manažerka Alenka, ahoj.
2: Ahoj.
0: Ahoj. A Míšo, jaká je práce taxikáře vepředu, co? Ne, oni ty taxikáři mají super práci v tom, že dělají sami na sebe, že nemusí nikoho poslouchat. Míšo, prosím tě, pak doprava, jo?
1: Ale jak jsme říkali, vezeme jednomu z vás 50 tisíc korun a mě by zajímalo, co byste s takovou částkou udělali, co bys udělal ty, Míšo?
0: Potřebuju něco na auto. Mm-hmm. Hnedka bych věděl co, ale určitě vy máte spoustu nápadů, co byste s těmahle penězma udělali. A protože za malou chvíli začíná minuta šampionů, tak nám pojďte napsat, jak se jmenujete, odkud jste. A kdybychom vám teďka dali 50 tisíc korun v keši, tak co byste s těma penězma udělali?
1: Číslo k nám 777, tak pojďte na to.
0: A teď další muzika, hezké ráno.

0: Tohle jsou hity pro vaše lepší ráno. Páteční ráno, posloucháte Snídaní šampionů, s vámi Michal a Jasmin. Připomínáme, že vám vysíláme z jedoucího auta, což je naprostá premiéra. Zatím všechno funguje, jsme moc rádi a vy taky fungujete. Vy nám píšete spoustu zpráv. Je tady minuta šampionů. Ptali jsme se vás, jak se jmenujete, odkud jste a taky, co byste udělali s 50 000 korunami, kdybychom je čistě teoreticky dovezli právě k vám, kam je teďka vezeme někomu z vás.
1: Těch zpráv přišlo opravdu spoustu, tak pojďme rovnou na to. Jana Praha, já bych okamžitě koupila dovolenou někam do tepla, hlavně pryč.
0: Petr Kladno, neřekl bych to ženě a pak bych měl tak 3 dny na to vymyslet, co s tím.
1: Lucka Brno, vzala by děti k moři a už jim to slibuje prej asi 3 roky.
0: Martin Plzeň, půlku bych dal na spořák a druhou půlku bych rozfofroval.
1: Verča Praha, udělala by si konečně řidičák, její 32 a už to údajně začíná být trapný všude jezdit tramvají.
0: Tomáš Liberec, koupil by nový kolo.
1: Monika Beroun, vzala by mamku na wellness.
0: David Praha, šel bych na nákup a nekoukal bych na ceny.
1: Katka Mělník, koupila by si kabelku, po který už rok koukám a neřekla to příteli.
0: Marek Praha, koupil bych zásnubní prsten. Hezký, tady bude svatba.
1: Nikola Praha, já bych si pořídila psa a pak potřebovala vyhrát ještě jednou kvůli veterině.
0: Ondra Kolín, koupil bych si PlayStation a zbytek dal přítelkyni.
1: Tereza Příbram, letěla by s holkama někam na prodloužený víkend bez dětí a bez chlapů.
0: A už je možná konec.
1: Už je možná konec.
0: Už je možná konec. Tak děkujeme za všechny vaše zprávy. Těch zpráv přišlo spoustu. Nicméně jeden z vás, kdo je registrovaný do soutěže, kdo pak to zvoní na webu hitradio.cz, bude dneska přemýšlet, co s těmi 50 000 korunami udělá. Vysíláme vám z auta, jsme stále na cestě, je stále tma, stále nevíme, kde jsme, náš řidič nám to neřekl, takže v 7:10 budeme zvonit možná právě u vás. Hezké ráno.
2: Snídaně šampionů. Michal Kneip, Jasmin Grinerová. Hitradio.

0: Posloucháte Hit Radio, tohle je snídaně šampionů, chvíli po čtvrt na sedm, přejeme hezké ráno, zdravíme vás z cest, ona za malou chvíli nás čeká aktuální doprava, ale vlastně říkám si, že když jsme teďka my na cestě, tak můžeme říct, jak to na těch silnicích vypadá. Nesněží, neprší tady, kde jsme, provoz takový střední tady, kde jsme, takže to je doprava od nás.
1: Už se rozednívá, takže konečně je i hezky vidět, i my tady v autě na sebe vidíme konečně trošku líp, nicméně Míšo, já jsem se tě chtěla zeptat a i Míši našeho šéfise, jestli by šlo, já vím, že jsme teprve jako vyjeli, ale...
0: Nechceš šurat, že?
1: No, chci.
0: Aha, hele, takhle, já mám vypozorovaný, možná to máte podobně vy chlapi, že když vám žena řekne, že potřebuje na malou, takže má dojezd ještě 57 kilometrů, jo, takže Jasmin až na místě. Tak jak to vypadá aktuálně na cestách, řekneme za chvíli, bude doprava, no a samozřejmě po dopravě se můžete těšit na další skvělý hity. Hezké ráno z auta.
2: Hit Radio FM Plus. Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz.
3: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
4: Vážně? A co umí?
3: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
4: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
5: Maxi.
6: Noční návštěva ledničky prozrazena. Paru, ty jsi mě slyšela?
5: Maxi, s tou vrzající podlahou a dveřmi tě slyší i sousedi. Zítra jedeme do Baumaxu. Mají tam interiérové dveře a podlahy se slevou až 35%. Platí do konce září.
6: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
7: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
8: Co třeba na delfíny?
7: Do zoo?
8: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
7: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
8: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
2: Summer Tech Days od BYD. Více na BYD.com.
9: Randíte?
10: A tohle znáte?
9: Bylo to fajn, ozvu se.
10: Sestěhujem se hned?
9: Zapomněl jsem peněženku.
10: Uděláme si selfiečko?
9: Promiň, volá manželka.
10: Mrkneme do pařížský.
9: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
11: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
12: Elite Date, seznamka pro vztah.
13: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
12: elitedate.cz.
14: Tady jsem přinesl pár šťavnatých kousků z mé zahrádky. Taková malá ochutnávka pro znalce.
15: Dovolte si taky šťavnaté kousky ze své zahrádky. Zapomeňte na vysoké ceny. V zahradnictví Spomyšl nakoupíte výhodně všechny druhy ovocných stromů i keřů a tisíce druhů dalších rostlin. Udělejte si výlet nebo nakupujte online. Zahradnictví Spomyšl.cz.
16: Slib jsme splnili. Lesy po kůrovcové kalamitě jsme obnovili. Přijďte se sami přesvědčit, jak dnes rostou. Den lesů nové generace. V sobotu 3. října na 7 místech po celé republice. Čekají vás lesníci, technika, drony, tažní koně, komentované vycházky, program pro děti i ochutnávka zvěřiny. Vstup zdarma za každého počasí. Program a všechna místa najdete na sazimelesynovegenerace.cz.
17: Porada, termíny, prezentace a ta bolest hlavy. Zrovna teď?
18: Když vás zpomalí bolest, vyzkoušejte Panadol Duo. Ulevuje od různých typů bolesti a začíná se vstřebávat již za 5 minut.
17: 5 minut? Za tu dobu stihnu vyřídit jeden e-mail. Tak jo, jdeme na to.
18: Založeno na detekci paracetamolu a ibuprofenu v plazmě po 5 minutách, po požití nalačno. Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Panadol Duo 500 a 200 mg potahované tablety je lék k vnitřnímu užití.
19: Vážení klienti, realitní kancelář Pubec je léty prověřená realitní kancelář s tradicí a srdcem. Přijďte, rádi pomůžeme i vám. Vaše Šárka Pupcová.
20: www.pubec.cz.
21: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro vepřovou panenku 1 kg za 129,90 a okurku za 12,90 za kus. Bila, to dobré začíná u nás.
22: Ahoj, tady Sagvan Tofy. Nejúspěšnější český hit muzikál Děti ráje slaví 20 let a to si zaslouží velkou oslavu. A proto za vámi vyrážíme do 8 sportovních hal.
23: A vemte sebou i děti, já tam budu taky, tak čusbus autobus.
22: Jedeme za vámi, jsme vaše Děti ráje.
24: Vstupenky na dětiraje.cz.
23: Bude vejdán.
25: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje,
0: je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
1: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Omezení provozu nově čeká v Domažlicích. Pozor v části obce Týnské Předměstí, kde se opravuje vozovka. No a dopravní omezení čeká taky v Plzni na Borech, kde se pracuje v ulicích Vrchlického a Čechova. Tam je zúžená vozovka.
3: Každé auto si zaslouží péči. V servisu Kia Auto Matulka to ví už 16 let. Auta Kia od Matulky, auta jako ze škatulky.
4: Hit Radio FM+.

0: Huntrix Golden, tohle je páteční snídaně šampionů, krásné ráno, stále vám vysíláme z auta, stále jedeme, jsme tady my, Michal a Jasmin.
1: Já se zeptám našeho šéfa a taky řidiče, stíháme, jedeme na čas?
2: Jedeme na čas.
1: Tak to můžeme zastavit na to čurání,
0: ale
1: ne?
0: Ale ne, prosím tě, ale Míšo, říď jako říď a ne říď jako říď. Tak pojďme na ranní update s Davidem Račákem.
3: Ranní update.
4: Je 6:30, hezké ráno, při letošním letním sčítání v rámci akce Motýlí půlhodinka zaznamenali lidé méně motýlů než při sčítání v předchozích letech. Počet zaznamenaných druhů přitom zůstal přibližně stejný. Jarní sčítání podobný rozdíl proti minulým rokům neukázalo. Lidé si dnes odpoledne mohou prohlédnout za 3 miliardy zrekonstruovaný průmyslový palác na pražském výstavišti. Prohlídek se mohou zúčastnit pouze ti, kdo si zakoupili vstupenku v předprodeji. Zájem o ně byl velký, vyprodané byly asi za 2 hodiny. No a gólman Marek Kalina kvůli úplatkářství a ovlivňování zápasů dostal od etické komise fotbalové asociace České republiky rekordní trest, zákaz činnosti na 20 let a pokutu 500 000. Komise o tom informovala ve svém komuniké. No, brankář už si asi nezachytá.
0: Já doufám, že ty peníze, které teďka vezeme, nebudou brát naši posluchači jako úplatek vlastně teda, jako v tomhle případě. 50 tisíc korun vezeme někomu z vás, někomu, kdo máte registraci do soutěže, kdo pak to zvoní na webu hitradio.cz. Jsme na cestě a už se rozednívá a vlastně si říkám, že dost možná nás někdo ladí tady z těch okolí řidičů, ale vůbec neví, že tady jedeme v tom velkém černém autě, že to jsme právě my.
1: Tak 7:10 zvoníme.
0: Tak hezké ráno, tady jsou Vodopády.

0: s Hitrádiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 tisíc, ještě než vyrazíš do práce.
1: Krásné páteční ráno, posloucháte Snídaní šampionů, dneska naprosto unikátní záležitost, vysíláme vám z jedoucího auta, jak bylo řečeno, vezeme vám 50 tisíc korun v soutěži, kdo pak to zvoní, už v 7 hodin a 10 minut zazvoníme u někoho z vás a předáme vám 50 tisíc, v případě, že dorazíte do jedné minuty, nicméně, jak to vypadá tady u nás v autě, jsem tady já, je tady Jasmin, je tady náš šéf, je tady naše sociální manažerka a Jasmin tady pořád něco loví, prosím tě, co tady lovíš?
2: No šéf řídí jako drak a vždycky, když je nějaká zatáčka, tak já tady něco ztratím. A aktuálně jsem ztratila mobil, který mi někam zapadl a ráda bych ho našla. Lítají tady propisky, všechno tady lítá.
1: Je teda pravda, asi se v tom poznáte vy všichni, komu někdy něco spadlo mezi sedačku a středový tunel. Je to taková černá díra, že jakmile tahle díra něco schvátí, tak už nenavrátí. Jo? Takže Jasmin, myslím si, že si právě přišla o mobilní telefon.
2: No, doufejme, že ne, každopádně na vás se v 70 strašně moc těšíme.
1: Tak už za necelou půl hodinku zvoníme, za malou chvíli taky aktuální doprava, ať víte, jak to v pátek ráno frčí a samozřejmě další muzika. Tak hezké ráno, šampioni.
0: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz.
3: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
4: Se značkou Lind jsme si pro vás připravili Lindor pralinky 200 gramů z Kaufland Card Extra za 119,90 až do 29. září. Kaufland.
5: Porada, termíny, prezentace a ta bolest hlavy. Zrovna teď?
6: Když vás zpomalí bolest, vyzkoušejte Panadol Duo. Ulevuje od různých typů bolesti a začíná se vstřebávat již za 5 minut.
5: 5 minut? Za tu dobu stihnu vyřídit jeden e-mail. Oh, tak jo, jdeme na to.
6: Založeno na detekci paracetamolu a ibuprofenu v plazmě po 5 minutách, po požití nalačno. Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Panadol Duo 500 a 200 mg potahované tablety je lék k vnitřnímu užití.
7: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
8: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce 1000. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
7: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na bozp.cz.
9: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
10: No to, že seš mladej projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi. www.projektantbudoucnosti.cz.
11: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
12: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
11: Vážně?
12: Já mám Lelosy na sobě celý den.
11: Lelosy. Too comfortable to take off.
13: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
14: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
15: Z GLS teď zásilky klapnou i o víkendu. Do GLS boxu po celém Česku vám totiž balíček rádi doručíme klidně i v sobotu. Pokud na páteční objednávku nechcete čekat až do pondělí, využijte sobotní doručení z GLS. Nechte to na nás. Z GLS to klapne i v sobotu.
16: Teta drogérie je na každém rohu. Tak jsme šli za ní.
17: Tomas Arsov v Tetě?
16: Přesně. Salonní péče je teď zase o kus blíž.
17: Vybrané produkty Tomas Arsov nově v 516 prodejnách Teta drogérie.
16: Tomas Arsov, salonní péče. Nyní ještě blíže vám.
18: Haló, lidičky, jestli pa to víte, že v DSP Marketu opravdu dobře nakoupíte. V Mrákově mají profi voděvy a íčkom stuze pěknýma akcema. Jejich dívčata vás tam parádně oblíknou, obujou a ještě slevu dají. A ve Gdyni mají stavebniny. Hodně zboží na krámu, fakt dobrý ceny a navíc dobře poradí a všecko na stavbu zařídí. No prostě, aby vám to vždycky všecko dobře šlo. DSP Market, profi oděvy Mrákov a stavebniny. Kdyně, tak přijďte hýtu.
19: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
20: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
21: Když jde o zdraví.
19: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
22: VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
23: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Připomínám dopravní omezení na dálnici D6. Pracuje se kolem kilometru 131 v obou směrech. Je tam zúžená vozovka jen na jeden jízdní pruh. No a opatrně taky na Klatovsku u Běšin, kde se opravuje železniční přejezd. Jezdí se tam objížďkou.
24: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% spojištění vašeho vozidla zpět. www.koopilot.cz.
25: Pořád jste tady. Tak to dělají šampioni. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin. Na Hit Radio.

0: Tohle je páteční Hit Radio, snídaně šampionů, 6.52, krásné ráno. Tady se děje naprosto unikátní věc, vysíláme vám z jedoucího auta. On the road again. Protože je tady grand finále soutěže o 50 tisíc korun a už za necelých 20 minut jeden z vás bude mít pátek bohatší o 50 tisíc. My teda teďka nejedeme, protože Jasmin si musela odskočit, tak stojíme, ale už se vrací. Jasmínu, držím ti flek. Už se vrací. Jaký to bylo?
1: No, děkuji za vtání, takový normální.
0: Jinak vy, kdo jste teďka na cestách, tak vidíte, jak se krásně rozednívá. Já z toho mám normálně pocit, jako když se jede do Chorvatska, jedeš teďka celou tu noc, hlavně teda řidiči mi dají zapravdu, jo, a teďka už jako ti padají oči třeba ve tři ráno, najednou se rozednívá a už si říkáš, moře, už tam budu, moře, to je přesně ten vibe teďka, co se tady děje, tak takhle to u nás vypadá.
1: A už tam budeme i my opravdu, akorát tady jako řešíme, co se stane, kdyby nám těch 70 nikdo neotevřel, tak si říkám, že teď to můžeme obět ještě někam jinam případně a prostě my vám chceme dneska dát ty peníze.
0: A hlavně nebudete mít 30 vteřin limit na to nám otevřít, ale celou jednu minutu, tak už za necelých 20 minut budeme v éteru Hit Radia zvonit a vaším úkolem bude se jít podívat před dům, my se tam náhodou nestojíme my dva s 50 tisíci korunami. Hezké ráno.

0: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz.
1: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 74,90. A trvanlivé plnotučné mléko Albert litr s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 16.9.
3: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
4: No jistě.
3: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
4: No jistě.
3: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
4: No jistě.
3: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
5: Hey, I'm Dua Lipa.
6: Hi, I'm Lenny Kravitz.
7: Když chceš víc záběrů, potřebuješ správnou výbavu. Rybáři nejraději nakupují v Chyť a pusť, nejoblíbenějším rybářském obchodě v Plzni na Rokycanské nebo na chyťapusť.cz.
8: On air.
9: Online.
8: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
10: Je 7 hodin, krátké zprávy a David Račák. Vodu z vodojemu odolena voda není možné používat k pití. Čtvrteční odběry ukázaly nadlimitní koncentrace olova. Vodojem zásobuje vodou Hoštice, Husinec, Klíčany, Klecany, Máslovice, odolenu vodu, Postřižín, Řeš, Sedlec, Větrušice, Vodochody a Zdiby. Jde o oblast s více než 20 tisíci obyvateli. Italská vláda schválila dekret, kterým ve třídách omezuje počet žáků s nedostatečnou znalostí italštiny. Takových bude moct být ve třídě nejvýše 30%. Dekret také zakazuje ve školách nošení šátků zakrývajících obličej. Opatření se vztahuje i na žáky z jiných zemí Evropské unie. No a české tenistky dnes zabojují o postup do finále poháru Billie Jean Kingové. V semifinále se v Šenčenu utkají se Španělskem. Vedle wimbledonské vítězky Lindy Noskové by mohla do dvouhry tentokrát nastoupit i finalistka londýnského Grand Slamu Karolína Muchová. A teď se podíváme do našeho regionu.
11: Studenti Západočeské univerzity v Plzni navrhli kampaň proti rakovině varlat. Oslovit má jejich generaci, která je nemocí nejvíce ohrožena. Mezi slogany 6 témat plakátů se objevilo například heslo Čekáním to nevyřešíš. Nový vizuál kampaně pro nadační fond Muži proti rakovině se objeví od října po celém Česku. A pojďme se podívat taky na dnešní předpověď počasí. Pro západ Čech nám slibuje zpočátku jasnou oblohu. Postupně bude oblačno, ojediněle i s dešťovými přeháňkami. Teploty se dnes budou pohybovat mezi 16 a 19 stupni, na horách do 14.
12: Jsme váš deštník v bouři pracovních nabídek. Jsme Orienta, klatovská třída Plzeň. U nás má na výběr každý. Perfektní start vaší kariéry. Orienta.
13: Vstal si. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
14: Krásné ranko.
15: Krásný pátek všem.
14: Je chvíli po 7 hodině, Michal a Jasmin s vámi, přejeme hezké ráno, no a za malou chvíli to vypukne, blíží se grand finále.
15: V 7.10 budeme zvonit a dovezeme jednomu z vás 50 tisíc korun, tak kdo jste registrovaný, připravte se prosím vás.
14: No a pro vás, kdo jste nás naladil až teď, připomínáme, že vám vysíláme dnes z cest, celá snídaně šampionů je vysílána.

0: to zvoní z Hitrádiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 tisíc, ještě než vyrazíš do práce.
1: Posloucháte páteční Hitrádio, tohle je snídaně šampionů a my jsme někde v České republice proto, abychom někomu z vás, kdo jste registrovaní na webu Hitrádio.cz do soutěže Kdo pak to zvoní, předali 50 tisíc korun. Protože je přesně 70, nebudeme to protahovat, jdeme zvonit právě teď. Startuje minuta a vy všichni, kdo jste registrovaní do soutěže, se běžte podívat ven, jestli tam náhodou nestojíme my dva, já a Jasmin, a někdo nám otevírá. Vy budete Šárka! A obrovský pes tady je, pane bože! Pane bože! Tak to bylo rychlejší, než jsme čekali. 50 tisíc korun. Šárko, jestli můžete jít potom sem k nám, já nemám tak dlouhý kabel. Šárko, dobré ráno. Dobré ráno, Michal Knejp, těší mě. Vy jste na nás normálně číhala 50 tisíc korun. Ještě jste na nás nepustila toho psa.
2: Já to nechám, ty to štěně.
1: To je štěňátko, je vyšší než Jasmin.
2: Rok a půl, puberťák. Vy jste nám měli takovou radost.
1: Emoce, jsou tam emoce, klidně to puste.
2: Velký, jo!
1: 50 tisíc korun, paní Šárka. Tak moc gratulujeme. Řekněte nám, jak dlouho jste registrovaná do soutěže? Týden a vyšlo to.
2: No, vyšlo. Já tomu nevěřila.
1: No a my jsme tady už asi 10-15 minut. Vy jste viděla, že tady jsme?
2: Já jsem vám vykoukla, když jsem pouštěla psa a stála jsem, viděla jsem nějaký šedivý auto, ale to jste nebyli. Ne?
1: No my jsme schválně nepopsali.
2: Tak to jste.
1: Tak paní Šárko, pojďte se podívat tam na kameru. Paní Šárka je vítězka naší soutěže. Dopak to zvoní, spočítejte to, já nevím, jestli Jasmin 5 000 neubrala.
2: 10 × 5.
1: 50 tisíc korun, tak moc gratulujeme. A vám všem, kdo jste nás poslouchali, tak, nebo kdo jste se zapojili do soutěže, tak moc děkujeme.
3: My budeme rádi, když s náma Šárka ještě zůstane do dalšího vstupu. Jo, ještě probereme něco.
1: My domluvíme ten víkend společně, jo? Můžeme jít?
2: Jo, klidně.
1: Na kávičku půjdeme, no tak jo. Tak přepojeme zpátky do studia, za malou chvíli se ještě uslyšíme a Šárku ještě jednou moc gratulujeme.

0: De facto zvoní s Hitrádiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
1: Posloucháte páteční snídaní šampionů, krásné ráno. My jsme za vámi dneska vyrazili do terénu. Jsme v Nymburce, teď už to můžeme říct, takže přejeme krásné ráno z Nymburka. A proč tady jsme? Pro vás, kdo jste se nás naladil až teď, tak už tady máme naši výherkyni 50 000 korun v soutěži. Kdo pak to zvoní? A je to paní Šárka. Paní Šárko, ještě jednou krásné ráno.
2: Krásné ráno všem.
1: Jaký jsou pocity? Vy už jste říkala, že jste to trošku rozdejchala, ale já na vás vidím, že vždycky, když si jako vzpomenete, že opravdu máte 50 000 jako v kapse takhle při pátečku, takže vždycky přijde takový to, je to není možný.
2: Jo, je to úplný velký wow, já tomu nevěřím, já jsem nikdy nic fakt nevyhrála.
3: No vy jste tady mezi řečí mimo vstup říkala, že vás ani nenapadlo se přihlásit původně.
2: Tak původně
3: jak,
2: ne.
3: Jak to vzniklo nakonec?
2: No, jsme takhle večer koukali na telku a jsem si vzpomněla, že tady probíhá nějaká soutěž na rádiu a říkám si, tak já se na to kouknu a koukla jsem na webovky a udělala jsem to.
3: Kdybyste si měla pořídit za ty penízky krásný, za těch 50 000 korun, nějaký tři věci, s tím, že jedna by mohla být nějaká praktická, druhá třeba pro vás přímo a třetí pro rodinu, tak co by to bylo?
2: Ty brďo, tak praktická Krav Maga, teď budu platit Krav Magu pro malýho, pro sebe. Já nic nepotřebuji lidi, já mám úplně všechno, já jsem spokojená. A jelikož máme starého veterána, tak by to šlo asi na veterána. Mm-hmm.
1: Takhle ono to přijde, ty nápady, co si za to koupit určitě během dopoledne. Zeptám se, jedete do práce ještě, nebo na to dneska už je
2: tak. No jako mohla bych zavolat, že tam dneska nepřijdu.
1: Protože ale vemte si, že jo, dneska, když si vezmete volno, tak sobota, neděle, pondělí, státní svátek. Ježišmarja, z 50 ta co
2: úžasný, úžasný, Marko. Úžasný. Jako popřemýšlím o tom, zkusím to do práce zavolat, co mi na to řeknou, ale asi je v tom nenechám.
1: A možná nás v práci poslouchají, tak jestli nás posloucháte u Šárky v práci, protože nás všichni máte v práci Šárku, dneska
2: možná nepřijde.
1: Dneska ani možná v úterý pak už tam.
3: Tak ještě jednou moc gratulujeme, bylo to krásný.
2: Bylo to nádherný, to je úplně úžasný, já vám moc děkuju, jste zlatí, děkuju.
1: Nemáte zač, tak jsme rádi, že peníze byly předány, my vracíme slovo zpátky do studia a my teďka vlastně, my jsme vysílali celou cestu sem z auta a my teďka celou cestu budeme vysílat zase po cestě zpátky až do 9. Tak děkujeme, že posloucháte a snídaní šampionu vám přeje krásné páteční ráno.
0: Hit Radio FM Plus, začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz.
4: Proto žádáme, abyste třídili plasty. Dáte jim šanci na další využití. Konec hlášení.
5: Tati, slyšel jsi to? Tak to by mě zajímalo, jak se plasty recyklují. Třeba tahle petka. Co se stane, když ji hodím do žlutého konťáku?
6: To jsi správně zvědavej. No, zrovna nedávno jsem o tom čet. Vytříděním dobrodružství petky teprve začíná. Plasty ze žlutého kontejneru se odvezou na třídící linku, kde se dotřídí podle druhů. Tvoje petky konkrétně podle barev.
5: Aha, tak to zní opravdu dobrodružně. A co dál? Rovnou se z nich udělají nové petky?
6: Ne. Na to si ještě chvíli počkají. Slisují se do balíků a putují k recyklačním firmám. Tam se rozemelou, vyperou a přetvoří na malé plastové kousíčky. Těm se říká flakes.
5: A z těch flakes se dělají zase nové lahve na vodu nebo na limonády?
6: Ano, a nejen ty, ale taky třeba vlákna do mikin nebo spacáků, dokonce i na koberce.
5: Takže moje láhev od Limči může být příště mikina? Hustý.
6: Přesně. Každá petka má šanci na nové využití, jen ji musíš hodit do správného kontejneru.
5: Jasný, žádný problém. Dopiju, zmáčknu a vytřídím do žluté.
0: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
7: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Tatra, Piknik, Pikao nebo Jesenka za 17,90. Goldfish, krekry, různé druhy 80 gramů za 14,90. A Nescafé, instantní káva, různé druhy za 129,90. Až do 29. září. Kaufland.
8: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
9: No jistě.
8: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
9: No jistě.
8: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
9: No jistě.
8: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová panenská svíčková v ceně 129,90 za 1 kg. Dvě tak, jeden kus za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Jak spolu komunikují lidé, roboti, energie nebo třeba buňky v našem těle? Přijďte to zjistit už tento pátek na Noc vědy. Program pro celou rodinu nabídne od 17 do 22 hodin Západočeská univerzita v Plzni i Plzeňská lékařská fakulta Univerzity Karlovy. Vstup je zdarma. Více na nocvědy.cz. Akci podporuje město Plzeň, Plzeňský kraj a PMDP.
12: Zažijte svatováclavské oslavy v Klatovech. V pondělí 28. září ožije náměstí míru jarmarkem, historickým průvodem, šermířskými souboji a dobovou atmosférou. Program startuje ve 12 hodin zvoněním zvonu Vondra. Svatováclavské oslavy v Klatovech 28. září.
13: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
14: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
15: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
14: Vážně?
15: Já mám Lelosy na sobě celý den.
14: Lelosy. Too comfortable to take off.
16: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
17: Tak vem máslo a křupavé pečivo, jo a ještě jogurty.
16: Jedu ale jen na čerpačku.
17: Já vím, na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop & Shop natankuješ auto i ledničku.
18: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop & Shop na čerpacích stanicích Shell.
19: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Zdržení čeká na výjezdu z Plzně směrem na Starý Plzenec. Pracují tam silničáři a je tam částečně omezený provoz. No a pozor si dávejte taky na jižním Plzeňsku ve spáleném Poříčí. Kvůli uzavírce se tam jezdí poznačené náhradní objízdné trase.
20: Přijeďte do autosalonu k Honzovi Matulkovi a vyzkoušejte nové vozy Dongfeng. A nyní i prémiovou značku Hongxi. Auta od Matulky. Auta jako ze škatulky.
21: Hit Radio FM+.

0: Posloucháte Snídaní šampionů, krásné páteční ráno. Dneska lehce netradiční, vysíláme vám už opět z jdoucího vozu, protože jsme v Nymburce. Projíždíme Nymburkem a do Nymburku jsme totiž vezli paní Žárce 50 000 korun. V soutěži kdo pak to zvoní?
1: Penízky už jsou předány, jak jste mohli před chvílí slyšet, a nám teda přišla spousta zpráv s gratulacema právě Šárce, naší výherkyni, která vyhrála 50 000 korun. Třeba Karolína z Pardubic píše, že měla husinu a posílá velký gratulace. Tomáš Sklatov taky napsal, prej tiše závidí, a ještě tu máme třeba zprávu od Petry. I když jsem měla registraci a doufala, že zazvoníte u mě, tak to paní moc přeju. A to je od vás strašně hezký.
0: Hezký, hezký. Tak my ještě jednou gratulujeme paní Šárce. Za malou chvíli budete soutěžit vy všichni, kdo jste u rády, a bude tady rychlá pětka, nejdřív ale ranní update s Davidem Račákem. Pojďme na to.
2: Ranní update.
3: Je 7:30, hezké ráno. Afričtí sloni využívají desítky různých léčivých rostlin k léčbě sebe samotných i dalších členů svých stád, když onemocní. K tomuto závěru dospěla studie vědců v Keni. Sloni už dlouho vědce fascinují svým chováním. No a tady je třeba dávat pozor, aby veterináři nepřišli o kšeft. Nový iPhone 18 Pro má být výkonnější než jeho předchůdci, jenže při dlouhé zátěži se pořádně zahřívá. Výrobce proto výrazně zvětšili jeho chladící systém a při jednom testu se ukázalo, že když telefon dostane opravdu zabrat, pomůže mu lednice. Takže pokud si pořídíte nový iPhone, počítejte i s místem v ledničce. A to je nevídaný skandál. Čínští stolní tenisté poprvé od roku 1994 nezískali na asijských hrách zlato v soutěži družstev. Ve finále je porazili 3-2 domácí Japonci, kteří soutěž ovládli po 60 letech.
0: Tohle je Hit Radio, snídaně šampionů, zdravíme vás z vozu, právě projíždíme Nymburkem, jsme v Nymburku nebo v Nymburce? No, to je dobrá otázka.
1: V Nymburce,
0: jedeme tady takovým velkým šedým autem, tak dost možná někdo, kdo tady jedete okolo nás a posloucháte Hit Radio, tak vlastně nás slyšíte a jsme k sobě úplně kousek.
1: Za chviličku si dáme rychlou pětku, tento týden hrajete o vouchery do e-shopu Under Armour v hodnotě 6000 korun na celý sortiment e-shopu, tak pokud chcete soutěžit, tak pište chci soutěžit na 777 937 777.

0: Mine na Hit Radio, posloucháte Snídaní šampionů, která vám celé ráno od 6 do 9 vysílá z auta. Krásné ráno a je tady Rychlá pětka. Rychlá
1: pětka. Pozor, tento týden naposledy hrajete o 6000 korun na Under Armour, kde si můžete vybrat cokoliv z jejich e-shopu.
0: No a parádní výhru máme díky Vojenské zdravotní pojišťovně, která má navíc svůj benefit klub, kde získáváte slevy na sportovní vybavení, oblečení, kosmetiku nebo třeba dentální hygienu. A nás by tady se Smin zajímalo, kdo je s námi ve vysílání. Hezké ráno.
2: Ahoj, ahoj, tady Tomáš.
0: Ahoj, ahoj Tome, odkud jsi?
2: Friedrichmístek,
0: tak to je daleko. My jsme teďka v Nymburku, v Nymburce.
2: No, tak a jak tam máte počasí?
0: Ale počasí, je tady krásné sluníčko, jako u vás ve Frýdku, co?
2: No, tady vůbec, tady je to pod mrakem a teď přestává pršet, no, takže snad to bude lepší.
0: My se budeme snažit to krásné počasí tam k vám na Dosleska natlačit, jo? Domluveno?
2: Jo, dobře, domluveno. Dobře. Děkuji.
0: Tak pojďme na to, pět otázek, vyměníme za výhru 6000 voucher na nákup do Under Armour. Tak pojďme na to.
3: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
1: Který měsíc je třetí v roce?
2: Březen.
1: Ano.
0: Je to tak.
3: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Budeš vědět, kolik hodin mají dohromady 2 dny?
2: 48.
1: Je to tak.
0: Ano.
3: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
1: Tome, co je větší? Litr nebo decilitr?
2: No, litr je větší.
0: Jasné.
3: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Tome, čím u lidí měříme teplotu? Jak se tomu říká?
2: Ještě jednou, nerozuměl jsem.
0: Čím u lidí měříme teplotu?
2: No, teploměrem.
0: Ano.
1: Ano. Počkej, ještě.
2: Říkal, jestli to bude nějaký chyták nebo něco, jestli jsem dobře rozuměl.
0: Tome, rozuměl jsi krásně, měla být ještě 5. otázka dodatková, tak mimo soutěž, jo? Vysíláme právě ze studia nebo z auta?
2: No, z auta.
0: Jasné, tak Tome.
2: Super.
0: Vyhráváš voucher v hodnotě 6000 korun na nákup do Under Armour, to od Vojenské zdravotní pojišťovny.
2: Děkuju. Super.
1: Mnohokrát gratulujem.
0: Tak zdravíme do Frýdku, posíláme tam hezké počasí, je tam máte taky pěkně a zase někde ozvi, Tome, měj se hezky, ahoj.
2: Dobře, děkuju moc krát, ať se vám daří šťastnou cestu, ahoj.
0: Děkujeme, ahoj.
3: Rychlá pětka ve snídani šampionů na Hit Radio.
4: Změňte svou zdravotní pojišťovnu za 5 minut na vozp.cz.
5: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
3: Hit Radio FM+.

0: že mě osobně to strašně baví, tady to vysílání z auta. Posloucháte Hit Radio Snídaní šampionů, ta vám od 6 do 9 vysílá teď opět z jdoucího auta. My se vracíme z Nymburka, jedeme zpátky do hlavního města a musíme říct, že provoz začíná trochu houstnout. Nicméně, jak to vypadá tady v autě? Je tady Jasmin, je tady náš šéf Míša. Michale, dobré ráno.
1: Ahoj.
0: A taky naše sociální manažerka Ála. Ahoj.
1: Ahoj.
0: To jenom abyste věděli, jak to tady vypadá. A já jedinej jedu pozadu. Já mám otočenou sedačku tady v tom multivanu směrem pozadu, takže já si připadám jak ve vlaku. Dělá se mi trochu blbě na kruháčích, ale jinak dobrý teda.
2: A já jsem si myslela, že to budeš zvládat mnohem hůř, že se opravdu stane nějaká jako špatná věc cestou, ale vypadáš v pohodě. Bílej úplně nejsi.
0: Jako zatím se nic nestalo. Třeba bychom mohli píchnout, že by to bylo ještě jako o to víc zrušilo. Tak jak to vypadá na cestách u vás, kdo nás ladíte v autech, řekneme za chvíli, bude doprava, no a samozřejmě těšit se můžete i na další skvělý hity. Tak hezké ráno z cest.
3: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz.
4: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
5: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
6: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
7: Slevová akce Týden s Teskomou běží od 24. září do 5. října. Nakupte značkové zboží od jedničky na trhu v kuchyňských a domácích potřebách o pětinu levněji. Využijte slevu 20% v prodejnách i e-shopu na www.teskoma.cz. Teskoma. Česká značka s nápady.
8: Pánové, přiznejme si to. V každém z nás je pořád kus malýho kluka, který si rád udělá radost. A kluci z M plus H v tom jedou s náma už 30 let. Do vašeho auta namontujou špičkový autorádia. Profesionálně ho nazvučí a kabinu dokonale odhluční. Instalujou parkovací i záznamový kamery, protože jistota je jistota. Dopřejte si radost z jízdy a objednejte se ještě dnes.
9: Klikni hned na MHCZ.
10: MHCZ.
8: Už 30 let.
11: trenirkarna.cz
12: Hlášení pro lovce slev.
11: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%. No to není možný. Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. trenirkarna.cz
13: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
14: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
13: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602 489 489.
14: Pozor, letní ceny uhlí platí do konce září i pro Plzeňsko a západní Čechy.
15: Knihovna Maitreya.
16: Když jsem svého démona bolesti a smutku nakrmila, bylo to, jako bych vyšla na druhé straně jako někdo úplně nový. Cítila jsem se tak nějak znovu zrozená.
15: V knize Pečuj o své démony autorka Soutrum Aliony vysvětluje, že čím usilovněji bojujeme proti svým démonům, tím silnějšími se tito démoni stávají. Tím, že své démony poznáte, dáte jim podobu a nasytíte je, se můžete z této bitvy vysvobodit. Více o knize Pečuj o své démony najdete na www.maitreya.cz.
17: Nyní i jako audiokniha.
18: Pokrývači a stavební firmy pozor! Nová střecha z Prodoma? První dopravu na stavbu máte úplně zdarma. Cenu střechy spočítáme individuálně, přesně podle vašeho projektu. A navíc, za další nákupy střech získáte další atraktivní odměny. Více ve stavebninách Prodoma a na pro-doma.cz.
19: Odsaď, odsaď! Já se na to můžu...
20: Vykašlat? A klidně hned. Nastup k nám jako skladový operátor v Loxes. Jednoduchá práce bez zbytečného stresu v moderním a čistém prostředí.
21: Nástupní bonus 40 000. Navštiv loxes.jobs.cz. Loxes. 40 000 důvodů nastoupit hned. Loxes. 2X a 2S.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Maxitrat prací prášek 50 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Jelen prací prášek 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Omezení dál trvá na trase z Bečova nad Teplou směrem na Mariánské Lázně. Opravuje se vozovka u Blkovic a silnice je tam neprůjezdná. No a pozor taky na cestě z Plzně do Klatov, kde se pracuje za Přešticemi. I tam čeká dopravní omezení.
22: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% spojištění vašeho vozidla zpět. www.koopilot.cz.
23: Tak jo, šampioni, zpátky k hitům na Hit Radio.

0: Posloucháte Hit Radio, tohle je páteční snídaní šampionů, lehce netradiční, stále vám vysíláme z auta, krásné ráno. Aktuálně jsme na Hradecké dálnici na D11 ve směru na Prahu, 21. kilometr. Provoz docela v pohodě. No a nás by zajímalo, my jsme se tady se Smin dali do debaty, co tak jako posloucháme v autě, když někam jedeme, tak co máme jako za písničky, tak samozřejmě Hit Radio.
1: Jasně, tak my jsme teďka úplně v pohodě, my tady rádio máme zapnutý, takže playlisty řešit nemusíme.
0: No možná se ptáte, co tady za rádio posloucháme my, no tak náš šéf to tady přepíná a říkám si, Kozub dneska není v práci, nebo jak to je teda?
1: Nicméně, co se týká těch playlistů, tak kdo to u vás doma řeší, když jste třeba s partnerem nebo s celou rodinou nebo s kamarádama někde na výletě, tak kdo vlastně?
0: Já si myslím, že to řeší ten, kdo má v ruce volant, protože asi mi dáte zapravdu, nejhorší jsou takový ty překlikávači, přepínači, jo, že si řekne, no už mě to nebaví po 10 vteřinách, dám tam něco dalšího a to si myslím, že budeš přesně ty, Jasmin.
1: Je to přesně tak.
0: Je to přesně. A ty jsi tady dneska vzala sebou ukulele?
1: No, já si myslím, že občas není od věci si jen tak jako zaspívat v tom autě. A mě by napadlo, jako umíš třeba Cizí zeď? One Man Show?
0: Cizí zeď? Tak zkusíme to.
1: Zaspíváš si to se mnou?
0: Zkusíme to.
1: No tak jo, tak já vytahuji ukulele, snad to bude slyšet. Tak jo. Rádím píšem
0: na cizí zeď.
1: Počkejte, naladíme to.
2: Rádím píšem na cizí zeď a další jed plodí další jed. A to, že každý může mít svůj hlas, neznamená, že musí soudit nás. Rádím píšem na cizí zeď a další jed plodí další jed. A to, že každý může mít svůj hlas, neznamená, že musí soudit nás.
0: Já bych to nechal asi možná na absolutních profesionálech, tak pojďme si dát cizí zeď Fetru Hit Rádia a my vás zdravíme z cest. Dneska
1: otočka brutální.

0: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz.
1: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
2: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
3: Moderní internet www.starnet.cz. Starnet internet.
4: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
5: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Inntech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
6: Když chceš víc záběrů, potřebuješ správnou výbavu. Rybáři nejraději nakupují v Chyť a Pusť, nejoblíbenějším rybářském obchodě v Plzni na Rokycanské, nebo na chyťapusť.cz.
7: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
8: Je 8 hodin, krátké zprávy a David Račák. Neoprávněné podání návykových látek jinému člověku bez jeho vědomí bude asi trestné. Sněmovna podpořila v úvodním kole novelu, která řeší přidání omamné látky do nápoje, tedy takzvaný drink spiking. Jde ale také o přimíchání omamné látky do jídla nebo o její injekční podání. Francie by se mohla stát terčem pokusu o útok s pomocí dronů naloženého výbušninami. Takovému útoku čelilo letiště v německém Lipsku, řekl to prezident Emmanuel Macron. Francie zatím žádné útoky tohoto typu nezažila. No a tenistka Linda Nosková vnímá páteční semifinále poháru Billie Jean Kingové proti Španělsku jako odvetu za loňskou porážku ve skupinové fázi kvalifikace. Šestá hráčka světa a letošní wimbledonská šampionka by měla v týmu kapitánky Barbory Strýcové opět plnit roli jedničky. A ještě navštívíme náš region.
9: Dnes dopoledne se dočasně uzavře lávka na meandru Ohře v Karlových Varech. Kvůli potřebné kontrole bude pro pěší a cyklisty mimo provoz zhruba do půl jedné. Náhradní trasa povede přes Dvorský most a Západní ulici, případně přes cyklostezku Ohře a most Tuhnický. No a co nám na pátek slibuje předpověď? Na západě Čech by teď ráno mělo být většinou jasno. Později oblačno a k večeru se pak opět vyjasní. Ojediněle se objeví i přehánky. Teploty odpoledne vystoupají mezi 16 a 19 stupňů Celsia.
10: Jsme váš deš-

0: největší výherkyní v finále soutěže Kdo pak to zvoní za paní Šárkou v Nymburce. Ta od nás získala 50 tisíc korun a teď se vracíme zpátky k nám do studia.
1: Teď jsme zrovna teda zastavili na benzínce, tak možná my si konečně zbytek posádky můžeme dojít na ten slibovaný záchod. Děkujeme.
0: No a my vám posíláme další skvělý hity. Tak pojďme na muziku, chvíli po osmé, snídaně šampionu s vámi.

0: Hit Radio, páteční snídaně šampionů, lehce netradiční, stále vám vysíláme z jedoucího vozu a přejeme vám krásné ráno. S vámi Michal a Jasmin a my se tady bavíme o seriálech lomeno pořadech, protože nevím, jestli jste to zaregistrovali, včera vyšel nový díl Paul Reicha.
1: Ano, šéfe.
0: Včera vyšel nový díl Ano, šéfe, přesně tak. A mě tak zajímalo a říkal jsem si, kolik vlastně šéfovi je. A byl jsem teda velice překvapený, protože já jsem mu typoval nějakých tak 50, 55.
1: No tak počkej, tak to si, já si myslím, že mu je třeba 59.
0: Bude slavit 70. Bude slavit 70. A já si říkám, že bych si hrozně moc přál, za prvý, abych se toho věku dožil, já, a za druhý, abych vypadal takhle stylově jako pan Paul Reich.
1: No počkej, mně přijde Zdeněček, že je jako hodně pěkný, že vlastně zraje jako víno, a to mě štvete vy chlapi, jo. Vy opravdu to takhle máte, že vypadáte s tím věkem čím dál tím líp. A já taky miluju Ano, šéfe, ten včerejší díl jsem teda ještě neviděla, ale musím to dokoukat. Právě kvůli Zdeňkovi, on i vypadá fakt strašně dobře, má strašně dobrý styl, jakože bratelnej, hratelnej, jak to říká.
0: Je to štramák. Já si myslím, že on vypadá dobře, protože samozřejmě asi jí jenom kvalitní jídlo, kvalitní suroviny, ale občas si říkám, jestli se nebojí, že když jede někam do nějakého podniku a navaří mu tam, že mu to, aby mu to třeba 10 let nepřidalo, jo, podle toho, co mu donesou na stůl. Posloucháte Hit Radio, snídaní šampionů, pojďme na další muziku a my vás stále zdravíme auta a samozřejmě z auta a i vás ostatní řidiče, kdo tady s náma možná okolo nás teďka právě jedete, tak pojďme na hity.

0: Pak to zvoní s Hitrádiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
1: No, stále přijeme krásné ráno z Hitrádia a hlavně taky z auta. Dnešní snídaně šampionů je snídaně na cestách a my jsme dneska v 7 hodin a 10 minut zakončili soutěž Kdo pak to zvoní. Rozdali jsme vám 50 000 korun. Vyhrála i paní Šárka z Nymburka. A teď je otázka, co s těma penězma Šárka udělá?
2: A hlavně kam se je potom zašije, protože my Češi jsme strašní skrblíci a schovávači peněz. Klasika je nějaká matrace, že jo? Nebo kam se lidi schovávají peníze pořádně?
1: No tak, kdybych nějaký peníze měl, tak bych se schoval do šuplíku, jo? Tam bych asi bych se dal do šuplete, co ty?
2: A nebo roličky od toaleťáku pro někdo dělá, což je teda hustý. To já bych třeba omylem vyhodila, co potom?
1: A do matrací se to neschovává, ne?
2: Tak jo.
1: Myslíš?
2: Jo.
1: A co vy schováváte nebo neschováváte? Tak schválně. Představte si, že vám domezuje 50 000 korun, tak kam byste ty peníze schovali? A teďka lidi si říkají, no tak to by padlo hnedka tady na tohle.
2: Na tankování,
1: jen to hvízne. Tak nám klidně dejte vědět, napište nám, budeme se těšit na vaše zprávy, no a vy se můžete těšit za malou chvíli na aktuální dopravu a taky samozřejmě další skvělý hity. Tak hezké ráno z cest.
0: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz. Podzim je skvělý s Hitrádiem. Když se probudíte do mlhavého rána a víte, že i tak to bude skvělý den. Takhle zní podzim s námi. Hitrádio. Zlepši si náladu. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová panenská svíčková v ceně 129,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
4: Jsem hrdina.
5: Co tady blbneš?
4: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
5: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
4: Vše na 211.cz.
5: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
4: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
6: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
7: Moderní internet www.starnet.

0: GLS teď zásilky klapnou i o víkendu. Do GLS boxů po celém Česku vám totiž balíček rádi doručíme klidně i v sobotu. Pokud na páteční objednávku nechcete čekat až do pondělí, využijte sobotní doručení z GLS. Nechte to na nás. Z GLS to klapne i v sobotu.
1: Rajská rámen roštěná? V novém Food Place v OC Rokycanská si z pestré nabídky vybere každý. A to prostředí, stylové a moderní. Stavte se na rychlý oběd, večeři s přáteli nebo kafíčko mezi nákupy. A co si u nás dáte vy? Nový Food Place v OC Rokycanská Plzeň je tu.
2: Slib jsme splnili. Lesy po kůrovcové kalamitě jsme obnovili. Přijďte se sami přesvědčit, jak dnes rostou. Den lesů nové generace. V sobotu 3. října na 7 místech po celé republice. Čekají vás lesníci, technika, drony, tažní koně, komentované vycházky, program pro děti i ochutnávka zvěřiny. Vstup zdarma za každého počasí. Program a všechna místa najdete na sazimelesynovegenerace.cz.
3: Už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
4: Vážně? A co umí?
3: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
4: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
5: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
6: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
7: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KBCZ.
8: Půl litry od Plzně, flašky od Šáňa na schodech.

0: 30. září. Hlavním mediálním partnerem je Hit Radio FM+.
1: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. K nehodě došlo na Karlovarsku. Dávejte si tam velký pozor na trase mezi ostrovem a hraničním přechodem s Německem u Jáchymova. Osobní auto tam narazilo do svodidel. Na místě je policie a projíždí se jen kyvadlově. Zdržení by ale mělo být minimální.
1: Každé auto si zaslouží péči. V servisu Kia Auto Matulka to ví už 16 let. Auta Kia od Matulky, auta jako ze škatulky.
2: Hit Radio FM Plus. We

0: Ranní update.
1: Je 8:30, hezké ráno, rozhledny patří dlouhodobě mezi nejatraktivnější turistické cíle v České republice. Přestože rozhlednový boom v poslední době trochu opadl, v celosvětovém měřítku se Česko může řadit mezi rozhlednové velmoci. Aktuálně se uvádí, že je u nás téměř 500 rozhleden a vyhlídkových věží. Možná se blíží konec nadvlády hamburgerům. Řetězec s rychlým občerstvením McDonald's vsadil kvůli mladým na kuřecí. Chce tak vyhovět rostoucí oblibě tohoto masa mladé generaci Z, která se stává důležitou zákaznickou skupinou. Roli hraje i zdražování hovězího. No a kandidátem na nejhoršího hlídacího psa na světě je zlatý retriever Nash ze San Diego. Když zloděj vstoupil do domu, Nash ho přivítal smíčkem v puse a vrtěním ocasu. Krátce na to dorazila policie a lupiče zatkla. Při prohlídce domu si Nash chtěl hrát i s policisty. Vtipné video koluje po internetu.

0: Tohle je Rozalin Snap a tohle je páteční snídaně šampionů na Hit Rádiu. Stále se vám hlásíme z cest. Stále jsme na cestách, celé ráno vám vysíláme z auta. A my tady mezi vstupama samozřejmě věnujeme přípravě, ale taky se občas potřebujeme tak trochu zabavit a tak vzpomínáme na oblíbené hry, které se dají hrát během cestování v autě, takže tady proběh slovní fotbal.
1: Tichá pošta, hráli jsme tady prší, dokonce na ukulele jsme hráli.
0: Jasmin má ráda tichou poštu, když já jsem potichu, to má nejradši. Co se ještě dá hrát takhle na cestách, když třeba k moři nebo kamkoliv?
1: Já nevím, jak se to jmenuje, ale viděla jsem to na TikToku a Instagramu, že vlastně dostaneš první a poslední písmeno nějakého slova a ty musíš myslet slovo z těch písmen, co z toho startovního a posledního.
0: Chápeme. Kdo nám dá první a poslední písmeno? Náš šéf Michal.
1: Tak dej první a poslední.
2: Tak první písmeno bude H a poslední písmeno O.
1: Já to postartuju na tři... No tak...
0: Tři, dva, jedna, teď. Tak já nevím, ty víš? Napadá ti něco?
1: No.
0: Mě napadlo Hit Rádio, ale nechtěl jsem ti to vzít, že jo? A nebo třeba... Takže první H a poslední O, jo? Takže H.
1: Si můžete taky zahrát v autě.
0: Super plán. Tak další plán pro vás jsou další hity za malou chvíli a my vám přejeme z auta, z cesty, krásné páteční ráno, šampioni.
3: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz.
4: Víte, že v autocentru Schmutzler nabízíme předváděcí, zánovní i ojeté vozy? Pokud právě hledáte spolehlivý a pečlivě prověřený ojetý vůz za cenu, kterou si můžete dovolit, navštivte Schmutzler ojeté vozy. Vaše auto vykoupíme a vy si vybíráte z více jak 500 vozů. Najdete nás v Plzni, Klatovech a Horšovském Týně. Schmutzler ojeté vozy. Vaše cesta začíná u nás. www.schmutzler.cz.
5: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz.
6: Under Armour makes you better.
7: Už 30 let. Chceš botu, která drží krok s tvým výkonem a zároveň skvěle vypadá? Poznej nové běžecké boty Heartbeat Runner 2 od Under Armour. Měkké tlumení přináší pohodlí hned po obutí. Výrazné elegantní linie zaujmou na první pohled. Objev perfektní spojení výkonu, pohodlí a designu. Tohle a mnohem víc najdeš v Under Armour Brandhouse Olympia Plzeň nebo na underarmour.cz.
8: Ale, něco se vám doma nezdá? Chtělo by to alespoň menší rekonstrukci? Tak nezapomeňte na novou ložnici, aby se vám o ní jen nezdálo. Právě teď máme v Prospánku slevy až 30% na vybrané postele, matrace i polštáře. Tak si přijďte vybrat do prodejen Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spějte lépe, žijte lépe.
9: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro kachnu chlazenou 1 kg za 69,90 pouze v pátek a jablko Gala Česká farma 1 kg za 29,90. Bila. To dobré začíná u nás.
10: Teta drogérie je na každém rohu. Tak jsme šli za ní.
11: Tomas Arsov v Tetě?
10: Přesně, saloní péče je teď zase o kus blíž.
11: Vybrané produkty Tomas Arsov nově v 516 prodejnách Teta drogérie.
10: Tomas Arsov, saloní péče, nyní ještě blíže vám.
12: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
13: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
14: Ekondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. Ekondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
15: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
16: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
17: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na téměř 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
18: Zažijte svatováclavské oslavy v Klatovech. V pondělí 28. září ožije náměstí míru jarmarkem, historickým průvodem, šermířskými souboji a dobovou atmosférou. Program startuje ve 12 hodin zvoněním zvonu Vondra. Svatováclavské oslavy v Klatovech 28. září.
19: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.

0: to zvoní s Hitrádiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
1: Posloucháte Hitrádio, páteční snídaní šampionů, to nám dělá velkou radost. A velkou radost jsme dneska vezli do Nymburka. Bylo tady velké grand finále soutěže Kdo pak to zvoní a paní Šárka si vyhrála 50 000. Takhle v pátek po ránu, paráda.
2: My jsme s váma celý měsíc soutěžili, každý den v 7:10 jsme zvonili a vy jste vždycky doufali, že to bude u vás doma. A někdo to štěstí měl?
1: Spousta z vás si ze 100 tisícového koláče ukrojila nějakou část, paní Šárka dneska, jak bylo řečeno, 50 000 korun. No a myslím si, že můžeme se vrátit k tomu, jak to vlastně teda v těch 7 hodin a 10 minut znělo. Pojďme na to.
3: 7:10, nebudeme to protahovat, jdeme zvonit právě teď. Startuje minuta a vy všichni, kdo jste registrovaní do soutěže, se běžte podívat ven, jestli tam náhodou nestojíme my dva, já a Jasmin, a někdo nám otevírá. Vy budete Šárka! A obrovský pes tady je, pane bože, pane bože! Šárko, jestli můžete jít potom sem k nám, já nemám tak dlouhý kabel. Šárko, dobré ráno. Dobré ráno, Michal Knejp, těší mě. Vy jste na nás normálně číhala 50 000 korun, ještě jste na nás nepustila toho psa.
4: Já, ty to štěně.
3: To je štěňátko, je vyšší než Jasmin.
4: Vy jste nám měli takovou radost.
3: 50 000 korun, paní Šárka. Paní Šárka je vítězka naší soutěže. Dopak to zvoní, spočítejte to, já nevím, jestli Jasmin 5 000 neubrala.
4: 10×5.
3: 50 000 korun, tak moc gratulujeme.
1: Moc gratulujeme, my hlavně taky děkujeme vám všem, kdo jste se do soutěže Kdo pak to zvoní zapojil, protože vás byly stovky, tisíce, jenom pár z vás mělo to štěstí, nicméně dost možná pro vás určitě v budoucnu něco nachystáme. Tak děkujeme, posíláme další muziku a pak, protože už bude 9, tak se spolu rozloučíme. Tak hezké ráno z Hitrádia a hezké ráno, stále jsme na cestách, stále jsme na dálnici. Krásné ráno.

0: Tohle je Verona, Hey Boy, a tohle je páteční Hit Rádio snídaní šampionů, která byla dneska něčím naprosto speciální. Myslím si, že to byla premiéra v českém éteru, protože my jsme vám od 6 do 9 vysílali a stále vysíláme ještě z auta a krásně to vychází, protože my se jdeme pomalu loučit a my akorát míjíme ceduly hlavní město Praha, jsme zpátky doma.
1: Já se přiznám, že je mi trošku smutno, já bych si to klidně protáhla a klidně bych tohle dělala častěji, protože to s váma takhle z toho auta bylo úplně boží.
0: Já jsem říkal tady šéfikovi, který řídí, který ho mám doslova, jak se říká, celý ráno za zadkem, protože my tady k sobě sedíme jakoby zády, že bychom to mohli aplikovat každý pátek. Tak uvidíme, třeba něco podobného nachystáme. Nicméně, my vám moc děkujeme, že jste s náma strávili páteční ráno, takové speciální ráno. Přejeme vám hezký víkend, prodloužený víkend, pokud se vás to týká, protože v pondělí je volno a my se slyšíme v úterý.
1: Zase od 6 do 9, tak se těšíme.
0: Mějte se krásně, šťastnou cestu všem a užívejte si víkend a zvládněte pátek. Čau!
1: Ahoj!

Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz

0: Nejlepší dopravní servis na západě Čech a s ním minutu před devátou Bára Škrybová. Mějte krásný pátek. Bouralo se v obci Zelená Lhota na Klatovsku, jsou tady v sobě dvě osobní auta, ale je to naštěstí nehoda bez zranění. Jdeme na Sokolovsko, tady v Kinčparku nad Ohří v ulici Zámečnická je rozlitý olej, na místě jsou hasiči. Tak šťastnou cestu, opatrně a vaše dopravní info dejte vědět k nám na WhatsApp 720 870 237.
1: Přijeďte do autosalonu k Honzovi Matulkovi a vyzkoušejte nové vozy Dongfeng. A nyní i prémiovou značku Hongxi. Auta od Matulky. Auta jako ze škatulky.
2: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například vodňanská kachní prsa nebo čtvrtka sous vide za 149,90. Flora margarín kilo za 89,90. A Maggi, dobrý hostinec, Amore Mio nebo Magic Asia za 29,90. Až do 29. září. Kaufland.
3: Je, schořela mi kulma.
4: To vyřeším. Mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
5: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Rychle doručíme i herní monitor Acer, který vám zajistí úchvatně plynulý obraz v každé hře. Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Nákupy v online shop.cz.
7: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
6: www.onlineshop.cz.
8: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
9: Změňte svou zdravotní pojišťovnu za 5 minut na vozp.cz.
10: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
11: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio FM Plus.
12: Dobré dopoledne, krátké zprávy má Jana Lipovská. Strany sněmovní opozice dnes oznámí svůj postup při snaze vyslovit nedůvěru vládě. Zástupci ODS, KDU-ČSL, Starostů, Pirátů a TOP 09 už mají sebraných 50 podpisů potřebných ke svolání hlasování. Očekává se, že dnes odevzdají návrh předsedovi sněmovny Tomiu Okamurovi. V Plzni dnes začíná 39. ročník filmového festivalu Finále Plzeň. Nabídne více než 100 snímků a z toho pětinu premiér a předpremiér. Největší přehlídka českých filmů poprvé udělí i diváckou cenu. Filmy se budou promítat v Měšťanské besedě a na několika dalších místech ve městě. Hormuzským průlivem proplulo přibližně 60 nákladních plavidel, která převezla největší objem ropy za den od začátku července. Dohromady bylo převezeno asi 22 milionů barelů ropy. Zhruba 40 z těchto plavidel koordinovalo svoji ochranu s americkou armádou. Čeští kajakáři a kanoisté získali na mistrovství Evropy ve vodním slalomu v Itálii stříbrné medaile v závodech hlídek. Krejčí, Prskavec a Novák se v silné disciplíně vrátili na stupně vítězů. Na úspěch navázali Chaloupka, Kratochvíl a Rohan, kteří rovněž předvedli bezchybnou jízdu. Nad jejich síly byli jen Francouzi.
13: Jsme váš deštník v bouři pracovních nabídek. Jsme Orienta, klatovská třída Plzeň. U nás má na výběr každý. Perfektní start vaší kariéry. Orienta.
0: Aktuálně máme ještě celkem dost sluníčka, ono by to tak i přes dopoledne mělo vydržet, ale s odpolednem pak čekáme větší oblačnost. Teploty dnes v maximech na nějakých 18 stupních Celsia, na horách 11 až 14.
11: Hit Radio FM Plus.
0: No a z auta klasicky do studia, ale nebude nuda, nebojte, je pátek, rozjedem to ve velkým. Bára Škrybová, zdraví, jsme spolu do 12. a posílám Imagine Dragons.

Miley Cyrus, End of the World na Hitrádiu FM Plus přesně 14 minut po devátý. Kdo jste s námi s Hitrádiem FM Plus dneska už nějakou tu dobu, tak víte, že snídaně šampionů mimořádně vysílala z auta. A to bylo tak příjemný, jako opravdu bylo znát, že to celou tu posádku baví. A celou tu náladu se jim opravdu povedlo přenést přes ten éter i na nás všechny, kdo jsme Michala s Jasmin poslouchali. Opravdu z nich byla cítit taková ta nálada, jako když se jede třeba na ten školní výlet. Klidně si to můžete pustit i zpětně, a to u nás na webu www.hitradiofmplus.cz. Je pátek, dost možná taky dneska někam takhle vyrážíte. Tak co máte na tom cestování rádi vy? Na co se těšíte? Co přitom nesmí chybět? Máte třeba nějaký rituál, že si třeba na první benzínce zastavíte a musíte si tam koupit to vaše oblíbený kavčo? A nebo že si jako fakt nasmažíte ty řízky sebou, do termosky si uděláte čaj, jedete, nebo hrajete slovní hry? No dejte mi vědět, může tam být cokoliv, dejte vědět, jak si to užíváte. A nebo jak jste si třeba ty cesty užívali jako děti s vašima na školní výlet? No, je hodně možností. 720 870 230, to je náš WhatsApp, a přesně sem to na mě všechno hrňte. Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Činaský a slovenský klín, díky, že jste v pátek dopoledne s Hitrádiem FM+. Snídaně šampionů dneska vysílala z auta. A kdo jste ladil, tak víte, že to bylo super, že to bylo příjemný, veselý. A já jsem se vás na to konto ptala, co máte na takovém dlouhém cestování rádi. Co vám tam třeba vůbec nesmí chybět? Ahoj Báro, za mě na cestách prostě nesmí chybět řízky. No samozřejmě. Může se mi každej smát, ale já je v předvečer vždycky udělám. Můj muž se mě po každý ptá, proč to děláš, stejně to nikdo nejí. A tuhle otázku jsem vlastně doteď nepochopila, protože zrovna on je první, kdo je sní. Ahoj Jana, já ti úplně rozumím, znám to úplně jak přes kopírák. Ale řízky, ty jsou prostě praktický, já na ně taky nedám dopustit. Kamkoliv jedeme na další cestu, vždycky je udělám a jak si všichni čvachtaj, veď. Ahoj Báro, u nás je na dlouhý cesty úplně nejdůležitější hudba. Máme playlist jenom na dlouhý cesty a některé písničky už jsou tam snad 15 let. A jakmile začne první, mám okamžitě pocit, že jedeme na dovolenou. Krásný. Ahoj, já jsem miloval na cestování s našima to překvapení, protože táta nás se ségrou vždycky nahnal do auta a nikdy neřekl, kam jedeme. A na konci cesty byla po každý třeba zoo na druhém konci republiky anebo nějaký krásný kemp. Byly to úžasný časy, díky, že jsem si mohl s váma zaspomínat. Ahoj Vašek. Vaško, my ti zase moc děkujeme za tvoji krásnou vzpomínku a děkujem všem ostatním taky za vaše zprávy, které jste psali na WhatsApp 720 870 237, a klidně mi ještě pište. Velšly Arms a Lady Gaga za chvilku. Mějte krásný páteční dopoledne.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Tatra, Piknik, Pikao nebo Jesenka za 17,90. Goldfish, krekry, různé druhy 80 gramů za 14,90. A Nescafé, instantní káva, různé druhy za 129,90. Až do 29. září. Kaufland.
2: Maxi.
3: Je, noční návštěva Leničky prozrazena. Paru, ty jsi mě slyšela?
2: Maxi, s tou vrzající podlahou a dveřmi tě slyší i sousedi. Zítra jedeme do Baumaxu. Mají tam interiérové dveře a podlahy se slevou až 35%. Platí do konce září.
3: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Vytvořeno s použitím AI.
5: Do KIK přichází vše pro pohodlí. Deky a polštáře. Prostě moderní a elegantní. K tomu voné svíčky a osvěžovače vzduchu. Wellness pro smysly. Už od 99 korun. Pro chvíle pohody. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
6: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
7: Moderní internet www.starnet.cz. Starnet internet.
8: Randíte?
9: A tohle znáte?
8: Bylo to fajn, ozvu se.
9: Sestěhujem se hned?
8: Zapomněl jsem peněženku.
9: Uděláme si selfiečko?
8: Promiň, volá manželka.
9: Mrkneme do pařížský?
8: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
10: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
11: Elite Date, seznamka pro vztah.
12: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
11: elitedate.cz.
13: Halo lidičky, jestli pa to víte, že v DSP Marketu opravdu dobře nakoupíte. V Mrákově mají profi voděvy a íčkom stuze pěknýma akcema. Jejich dívčata vás tam parádně oblíknou, obujou a ještě slevu dají. A ve Gdyni mají stavebniny. Hodně zboží na krámu, fakt dobrý ceny a navíc dobře poradí a všecko na stavbu zařídí. No prostě, aby vám to vždycky všecko dobře šlo. DSP Market, profi oděvy Mrákov a stavebniny Gdyně. Tak přijďte jí tu.
14: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
15: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
16: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
17: Když jde o zdraví.
15: Přejděte k lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
18: Zažijte svatováclavské oslavy v Klatovech. V pondělí 28. září ožije náměstí míru jarmarkem, historickým průvodem, šermířskými souboji a dobovou atmosférou. Program startuje ve 12 hodin zvoněním zvonu Vondra. Svatováclavské oslavy v Klatovech 28. září.
17: Rajská rámen roštěná? V novém Food Place v OC Rokycanská si z pestré nabídky vybere každý. A to prostředí? Stylové a moderní. Stavte se na rychlý oběd, večeři s přáteli nebo kafíčko mezi nákupy. A co si u nás dáte vy? Nový Food Place v OC Rokycanská Plzeň je tu.
19: No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
20: www.projektantbudoucnosti.cz. M plus H.
21: Kdo nečipuje, není Čech. Brn, brn, brn.
22: Pánové, chcete si užít pořádnou dynamiku jízdy a ušetřit palivo? Načipujte si auták u profíků v M plus H. Jejich chiptuning je homologovaný, bezpečný a na míru vašemu vozu. Mají i vlastní válcovou zkušebnu a 30 let zkušeností. Tak kdy se objednáte?
23: MHčko v Plzni každej zná. Chiptuning jen z M plus H. Klikni hned na MH.cz.
24: MH.cz.
25: Už 30 let.
26: Buongiorno, San Marino Pizzerie, tam se lidem dobře žije, skvěle se tam jí, každý o tom ví, jídlo vám i dovezou, Monča Helča s Terezou, sanmarino.pizza.cz.
27: Hit Radio.
28: Zlepši si náladu.
29: Zlepši si náladu.

0: Je pátek 25. září a to je mimo jiné taky den D, protože dneškem začíná festival Finále. A Katka Skutková nám poví, co se na nás chystá.
1: To nejlepší z Finále Plzeň.
2: Je to tady. Opět po roce začíná filmový festival Finále Plzeň. Letos bude kouzelný. Otevírá ho světová premiéra filmu Divočina. Snímek si pokládá otázku, jak zachránit rodinu, když se blíží konec světa. V hlavní roli se představí Klára Isová, která hledá bezpečí v lese. Myslíte, že ho najde? Dozvíte se to 25. září v malém sále Měšťanské besedy od 20:30 večer. Filmový festival i letos láká nejenom na jedinečné snímky, ale i na bohatý doprovodný program pro malé i velké. V následujících dnech nás tak čekají výstavy, koncerty, workshopy pro děti a samozřejmě i oblíbený festival vína. Ten začíná hned první den, 25. září, a to v Kopeckého a Smetanových sadech. Trvá 2 dny, tak si to moc užijte.
1: Mediálním partnerem festivalu Finále je Hit Radio FM+.

0: Michal Šulte, Better Me na Hitrádiu FM Plus, je pátek dopoledne. Čeká nás víkend, ten víkend bude prodloužený, protože v pondělí je taky volno, to znamená 28. září je svátek, je zavřeno. A co je důležité si připomenout, jsou zavřeny i obchody nad 200 metrů čtverečních, takže velký nákupy nezapomeňte udělat nejpozději v neděli, ať pak v pondělí nemáte hlad. Ale malý večerky otevřený určitě budou, takže když zapomenete třeba máslo, rohlíky, tak je tam určitě koupíte, ale ty velký nákupy ty už neuděláte.
1: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
2: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
3: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
4: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
5: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
6: Trenírkarna.cz.
7: Hlášení pro lovce slev.
6: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%. No to není možný. Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenírkarna.cz.
8: Chcete zasadit ovocný strom? Teď je ten pravý čas. V zahradnictví Spomyšl najdete jabloně, třešně, meruňky, broskve a další druhy. Strom, který zasadíte dnes, bude dělat radost vašim dětem i vnoučatům. Nakupujte online na zahradnictví Spomyšl.cz nebo přímo ve Spomyšli. Zahradnictví Spomyšl. Vaše online zahradnictví.
9: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
10: Nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, Lásku, smích a tanec. Na podzim 2026 startuje výroční tour po celé České republice. Děti ráje, energie, kterou nezastavíš. Více na dětiráje.tour.cz.
11: Za 3 metry zahněte doprava, projeďte srdcem a pokračujte k plicím.
12: Počkej, kde to jsme?
11: Uvnitř lidského těla. Naše cesta právě začíná.
12: Pozor, žaludek! Tady to bude trochu houpat.
11: Vydejte se na expedici do těla. Rozpumpujte srdce, okysličte krev a ulovte viry. Interaktivní rodinná expozice plná her, pohybu a poznávání. Trasa přepočítána. Cíl Depo 2015 Plzeň.
12: Slavnostní otevření už 1. října od 18 hodin. Více na depo2015.cz.
13: Safran Cabina CZ. Světová špička ve výrobě interiérů do letadel. Nabíráme montéry a konstruktéry leteckých interiérů.
14: Rozšiřte naše týmy v Plzni a Rokycanech. Držíme vám místo.
13: Děláme do letadel CZ.
14: Děláme do letadel CZ.
15: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
16: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
17: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na téměř 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
18: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Avivaško Kolíno 74 dávek za novou běžnou cenu 89,90. Nebo Jarkapsle domičky 60 kusů za novou běžnou cenu 299,90. Lidl, to se vyplatí.
19: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
20: No jistě.
19: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
20: No jistě.
19: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
20: No jistě.
19: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
21: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hitrádiu poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.
0: Buongiorno, San Marino Pizzerie, tam se lidem dobře žije, skvěle se tam jí, každý o tom ví, jídlo vám i dovezou, Monča Helča s Terezou, sanmarino.pizza.cz.
1: Hit Radio FM+.
22: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Uf, to je písnička, při který já se zadechám a to ji ani nemusím zpívat, to je neuvěřitelný nářez. My Chemical Romance, Welcome to the Black Parade, minutu a půl před desátou na Hit Radio FM+. Nejlepší dopravní servis na západě Čech, v Kinšperku nad Ohří v ulici Zámečnická je rozlitý olej, na místě jsou hasiči, pozor na to. To je pro tuto chvíli z dopravy vše, šťastnou cestu a vaše dopravní info nám dejte vědět na WhatsApp 720 870 237.
1: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.
2: Jenom hity. Hit Radio.
3: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
4: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
5: Se značkou Lind jsme si pro vás připravili Lindor pralinky 200 gramů s Kaufland Card Extra za 119,90 až do 29. září. Kaufland.
6: Jak spolu komunikují lidé, roboti, energie nebo třeba buňky v našem těle? Přijďte to zjistit už tento pátek na Noc vědy. Program pro celou rodinu nabídne od 17 do 22 hodin Západočeská univerzita v Plzni i Plzeňská lékařská fakulta Univerzity Karlovy. Vstup je zdarma. Více na nocvědy.cz. Akci podporuje město Plzeň, Plzeňský kraj a PMDP.
7: Když chceš víc záběrů, potřebuješ správnou výbavu. Rybáři nejraději nakupují v Chyť a pusť, nejoblíbenějším rybářském obchodě v Plzni na Rokycanské nebo na chyťapusť.cz.
2: On air.
8: Online.
2: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio FM+.
9: Hezké dopoledne, je 10 hodin, krátké zprávy přináší Jana Lipovská. Vodu z vodojemu Odolena voda není možné používat k pití. Čtvrteční odběry ukázaly nadlimitní koncentrace olova. Vodojem zásobuje vodou Hoštice, Husinec, Klíčany, Klecany, Máslovice, Odolenu vodu, Postřižín, Hřeš, Sedlec, Větrušice, Vodochody a Zdiby. Jde o oblast s více než 20 tisíci obyvateli. Konstantinovy lázně obnoví více než 12-hektarový lázeňský park. Místo zastaralého pavilonu nad Prusíkovým pramenem vybudují reprezentativní kolonádu. Obnoví zpevněné plochy, cesty a vzniknou nové zahradní prvky, osvětlení i mobiliář. Úpravy za 72 milionů korun mají být hotové v roce 2032. Pražský archeologický ústav Akademie věd spouští webovou stránku s chatbotem. Novinka přibližuje minulost, opida závist, svět keltů a dobu železnou. Podrobnosti přidává archeolog Daniel Bursák.
10: Je tam výhoda, že ten uživatel může komunikovat s jazykem, na který je zvyklý. Někdy je třeba pro lidi složitější se ptát, protože se obávají třeba toho, jestli vlastně tu otázku formulují dobře, nebo se zkrátka třeba necítí komfortně v tom přiznat, že nějakému tématu takhle nerozumí.
9: Závist najdete na kopcích na pravém břehu Vltavy, na jižním okraji Prahy. Odborníci ji považují za nejvýznamnější a největší oppidum ve střední Evropě. České tenistky dnes zabojují o postup do finále poháru Billie Jean Kingové. V semifinále se v Shenzhenu utkají se Španělskem. Vedle wimbledonské vítězky Lindy Noskové by mohla do dvouhry tentokrát nastoupit i finalistka londýnského Grand Slamu Karolína Muchová.
11: Jsme váš deštník v bouři pracovních nabídek. Jsme Orienta, klatovská třída Plzeň. U nás má na výběr každý. Perfektní start vaší kariéry. Orienta.
0: Kdo máte rád sluníčko, tak fofry ven, ještě nějakou dobu nám tam vydrží, ale s odpolednem už by měla přijít naopak oblačnost a někde i nějaká ta přeháňka. Teploty dnes v maximech na 18 stupních Celsia, na horách na 13.
2: Hit Radio FM+.
0: Pátek jede a krásně nás veze za prodlouženým víkendem, tak aby ta cesta byla fakt příjemná. Zaspívá nám Bruno Mars. Bára Škrybová přeje fajn dopoledne.

Jo, a je to pěkný, takhle v pátek dopoledne, 13 minut po 10. Těšíte se na víkend? Já doufám, že jo, protože před námi je prodloužený víkend, kdo máte všechny 3 dny volno, tak jste to naprosto vyhráli, protože tenhle prodloužený víkend se nám vrátí léto. Jako dobře, takový skromnější, ale bude teplíčko. Zítra 21, neděle asi 24 a pondělí 26 dokonce, prosím vás. A navíc bude jasno až polojasno. To je nádhera, takže si to fakt užijte, kdo můžete. Vyrazte na výlet, vyrazte na houby, vyrazte kamkoliv a libo, co já vám tady budu radit, takhle zítra Rádia FM+. Počasí bude ideální vlastně jako úplně na všechno. Jen bych byla opatrná se spaním pod čirákem nebo třeba ve stanu, protože teploty můžou v noci klesnout jenom ke 3 stupňům Celsia, takže fakt bacha. No jo, tak jako máme konec září, tak není čemu se divit. Ale ty denní teploty, to teda bude krása. Je pátek dopoledne, jak jsme si řekli, jste z Hit Rádia FM+, my jsme za to rádi a jdeme si dát zase nějaký ten hudební nářez a příval energie. Tohle Avril Lavigne, What the Hell?

0: is the answer.
1: Love is the answer, láska je odpověď. Ano, tak to je, samozřejmě. Ale já bych řekla, že i hudba může být odpověď. Třeba na to, že je pátek a že bude krásně, to jsme si před chviličkou tady říkali na Hit Radio FM+. Kdo jste neslyšel, tak má být o prodlouženém víkendu, který nás čeká skoro léto. Budeme postupně od 21 stupňů až do 26, to bude v pondělí. Takže jakou muziku máte zafixovanou, když je léto? A nebo třeba jenom jako když je teplo? Já třeba tohle. To je bez debat. On takhle jako DJ Bobo obecně, to jsou prostě letní songy a pohoda. Tak sejte dneska srdcovky po 12. s Jirkou, protože tady je tenhle hit Everybody, tak ten tam na vás společně ještě s dalšími hity bude čekat. A my si za chvilku pustíme Nicky Jam Enriqueho a taky Elu Henderson společně s Rudimental. Takže ještě jednou, ten nejparádnější pátek všem, díky moc, že jste s náma.
2: Už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
3: Vážně? A co umí?
2: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
3: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
4: Pokrývači a stavební firmy pozor! Nová střecha z ProDoma? První dopravu na stavbu máte úplně zdarma. Cenu střechy spočítáme individuálně, přesně podle vašeho projektu. A navíc, za další nákupy střech získáte další atraktivní odměny. Více ve stavebninách ProDoma a na pro-doma.cz.
5: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
6: Slib jsme splnili. Lesy po kůrovcové kalamitě jsme obnovili. Přijďte se sami přesvědčit, jak dnes rostou. Den lesů nové generace. V sobotu 3. října na 7 místech po celé republice. Čekají vás lesníci, technika, drony, tažní koně, komentované vycházky, program pro děti i ochutnávka zvěřiny. Vstup zdarma za každého počasí. Program a všechna místa najdete na sázímelesynovégenerace.cz.
7: Z GLS teď zásilky klapnou i o víkendu. Do GLS boxu po celém Česku vám totiž balíček rádi doručíme klidně i v sobotu. Pokud na páteční objednávku nechcete čekat až do pondělí, využijte sobotní doručení z GLS. Nechte to na nás. Z GLS to klapne i v sobotu.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová panenská svíčková v ceně 129,90 za 1 kg. Dvě tak, jeden kus za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Teta drogérie je na každém rohu, tak jsme šli za ní.
10: Tomas Arsov v Tetě?
9: Přesně, salonní péče je teď zase o kus blíž.
10: Vybrané produkty Tomas Arsov nově v 516 prodejnách Teta drogérie.
9: Tomas Arsov, salonní péče, nyní ještě blíže vám.
11: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
12: Taky už se těšíte na zimu? První oblouk, čerstvý sníh a dny plné zážitku na Klínovci v Krušných horách.
13: Nemůžete se dočkat.
12: Máme pro vás důvod těšit se ještě víc. Od 18. září do 4. října startuje předprodej sezónních skipasů se slevou 30%. Pořiďte si svůj sezónní skipas včas a užijte si celou zimní sezónu naplno. Předprodej sezónních skipasů na Klínovci. Sleva od 18. září do 4. října. Klínovec. Zima začíná tady.
14: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
15: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
14: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602 489 489.
15: Pozor, letní ceny uhlí platí do konce září i pro Plzeňsko a západní Čechy.
16: Trenírkarna.cz.
17: Hlášení pro lovce slev.
16: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%. No to není možný. Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. trenirkarna.cz.
0: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Edušo zrnkovou kávu kilogram, dva druhy za 279,90 a jablko Gala Česká farma, jeden kilogram za 29,90. Bila. To dobré začíná u nás.
18: Září jeden naplno. Soutěžte o tiskárnu.
19: Tiskne, kopíruje, skenuje.
18: A školu. Práci i zářijový chaos zvládne s přehledem.
19: Kupte náplně Xerox a automaticky hrajete.
20: Tisknu levně CZ.
21: Náplně hned.
22: Buongiorno, San Marino Pizzerie, tam se lidem dobře žije, skvěle se tam jí, každý o tom ví, jídlo vám i dovezou, Monča Helča s Terezou, sanmarino.pizza.cz.
23: Hit Radio.
24: Zlepši si náladu.
25: Zlepši si náladu.

Ella Anderson, Rudimental Alibi, 10 hodin 35 minut 25. září 2026. Možná jste v roce 2019 byli mezi 34 tisíci lidmi, kteří po celé republice pomáhali sázet tehdy nové lesy. Teď se můžeme všichni podívat na to, co z těch malých stromečků za těch 7 let vyrostlo. Lesy České republiky totiž pořádají v sobotu 3. října, to je příští sobota, Den lesů nové generace. Na několika místech republiky nám ukážou nejen to, jak se novým lesům daří, ale taky lesnickou techniku, drony, práci tažných koní a nebo třeba opatření proti suchu a povodním. Chybět nebude ani ochutnávka zvěřiny a my to máme tady na západě Čech, úplně nejblíž na Blatenský vrch u Horní Blatné v Krušných horách. Tam bude připravený 2,5 kilometru dlouhý okruh a navíc dvě docela lákavé zastávky. Zdarma můžete na Blatenskou rozhlednu a výjimečně také do ledových jam, které jsou jinak pro veřejnost zavřeny. Den lesu nové generace v sobotu 3. října od 10 do 16 hodin. Víc najdete na www.sázímelesynovégenerace.cz. A jdem zpátky k muzice. Anastasia.

0: dance all night. 10 hodin 43 minut, Miles Smith, Nice to meet you na Hitrádiu FM+. Plzeň dneska začíná žít filmem, tak se mrknem, co vás přímo dneska čeká. Kam vyrazit? No, takže dneska v Plzni startuje festival finále, to je jasný. A hned první den nabídne třeba světovou premiéru filmu Divočina s Klárou Isovou a Janem Vlasákem. Promítá se od 8:30 v Měšťanské besedě a dorazit má i početná filmová delegace, včetně herců i režisérky. Už v 17:30 můžete v Domě hudby zajít na soutěžní film Poberta, opět za účasti tvůrců a herců. A pokud vás víc baví dokumenty, tak o česti se ve studijní a vědecké knihovně promítá Má to cenu, který vás vezme do světa aukčních síní a obchodu s uměním. No a večer nemusíte hned domů, protože od 9:00 hraje v kavárně beseda DJ LPD, to je ikona mezi DJi a vstup je zdarma, tak vyraste. Mrkněte na www.festivalfinale.cz, tam najdete veškeré info a doporučuji taky stáhnout si festivalovou aplikaci. Takhle máte všechno v jednom ve svojí kapse a to je vždycky praktický. Jinak zítra a v neděli tam budeme jako Hit Radio FM Plus s vámi a po oba dva dny budeme od 3 do 6 vysílat z besedy živě.
1: Další tipy na nejlepší akce na západě Čech najdete i na našem webu hitradiofmplus.cz.
2: Mami, já potřebuju novou bundu.
3: Koukej, tady na vmart.cz je jedna krásná s dinosaurama. Sovčelová, teplá, nepromokavá a ušitá v Liberci.
2: Je, dinosauři! A mají k tomu i kalhoty?
3: Jasně, vezmeme i kalhoty a budeš mít celou dinosauří sadu.
2: Tak to beru!
3: Sovčelky z vmartu, kalhoty, které si děti zamilují. Objevte všechno dětské oblečení na v.mart.cz. Vmart, ušito v Liberci. Mezi zemí
4: a litry od Plzně, flašky od Šáňa na schodech.

0: 30. září. Hlavním mediálním partnerem je Hit Radio FM+.
1: Učitelé, profesoři, tohle je nabídka právě pro vás. V Aspektě jsme připravili speciální akci na vozy Hyundai pro všechny pedagogy. Například oblíbený Hyundai i30 Goček nyní pořídíte již od 479 900 korun, včetně DPH. Začněte nový školní rok s vozem, na který se můžete spolehnout. Akce platí na celou modelovou řadu Hyundai. Bližší informace na aspekta.cz. Těšíme se na vás. Aspekta Plzeň na Rokycanské.
2: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES, čistá energie zítřka.
3: Jsem hrdina.
4: Co tady blbneš?
3: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
4: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
3: Vše na 211.cz.
4: Už toho nech a vy buďte našimi hrdiny.
3: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
5: Existuje prý kouzelné místo, kde legendy ožívají přímo před očima. Tomu místu se říká Zapomenutý ostrov.
6: Je to awesome!
5: Animovaná novinka od tvůrců série Jak vycvičit draka vypráví o dvou kámoškách, které se na tomhle místě ocitnou. A vy tam můžete vyrazit s nimi.
6: Jdeme!
5: Zapomenutý ostrov. Multikyně Sinestar od 24. září.
7: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
8: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
9: Je! Schořela mi kulma.
10: To vyřeším. Mám přece Rychlárt. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
11: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Připravte jídlo raz dva s etapečenkou. Uvaří, upeče i ugriluje vše, odkuřete po bábovku. Datart, opravdový elektrospecialista.
12: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
13: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
14: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KB.cz.
15: Jabloně? Máme. Třešně? Máme. Meruňky? Máme. Švestky? Máme. Všechno máme. Libovolné druhy ovocných stromů, keřů i tisíce druhů dalších rostlin? Máme. A když je máme my, můžete je mít výhodně i vy. Zahradnictví Spomyšl. Máme vše, aby se vaše zahrada měla líp. Udělejte si k nám výlet nebo nakupte online na zahradnictví Spomyšl.cz.
16: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
17: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. E-kondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
18: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5 400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
0: Hit Radio FM+.
19: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Amy McDonald, This is the life, to už je taky klasika. Díky, že jste s námi. Minutka nám zbývá do 11. je pátek dopoledne, jdem se podívat na dopravu. Nejlepší dopravní servis na západě Čech, na Karlovarsku, v Jáchymově, v ulici Třída Dukelských hrdinů. Došlo k nehodě dvou osobních aut, nehoda tvoří překážku na silnici. A další nehoda je přímo ve Varech, v ulici Ladislava Koupka. Tady jsou v sobě taky dvě osobní auta a taky tvoří překážku na silnici. Tak opatrně a vaše dopravní info nám dejte vědět na WhatsApp 720 870 237.
1: Každé auto si zaslouží péči. V servisu Kia Auto Matulka to ví už 16 let. Auta Kia od Matulky, auta jako ze škatulky.
2: Aktuality z Plzně.
3: V plzeňských Černicích začalo sloužit nově zmodernizované sportoviště za zhruba 70 milionů korun. Co všechno v areálu v ulici Cihelnám vzniklo, nám řekne radní města pro oblast podpory sportu, mládeže a tělovýchovy Tomáš Morávek.
4: Otevření nového sportovního zázemí v areálu TJ Sokol Černice vnímám velmi pozitivně, protože jako fotbalový trenér jsem rád, že nám v Plzni přibude další hřiště s umělým povrchem, kterých je v Plzni nedostatek. Kromě toho se můžou mladí sportovci v Černicích těšit na atletickou dráhu a dvě víceúčelová hřiště. A to není všechno, my se budeme snažit v následujících letech ještě rozšířit ten areál, a to tak, že by mohlo vzniknout nové zázemí a další hřiště s umělým povrchem, které bude menší pro menší kategorie.
3: Areál bude provozovat TJ Sokol Černice, který na modernizaci sportovišť přispěl částkou skoro 2,25 milionu korun. Dalších 16 milionů dal ze svého rozpočtu obvod Černice. Výstavba areálu začala loni v srpnu a skončila letos v září.
2: Aktuality z Plzně najdete i na našem webu hitradiofm+.cz. Když chceš víc záběrů, potřebuješ správnou výbavu. Rybáři nejraději nakupují v Chyť a pusť, nejoblíbenějším rybářském obchodě v Plzni na Rokycanské, nebo na chyťapusť.cz.
5: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio FM Plus.
6: Je 11 hodin, krátké zprávy přináší Jana Lipovská. Neoprávněné podání návykových látek jinému člověku bez jeho vědomí bude asi trestné. Sněmovna podpořila v úvodním kole novelu, která řeší přidání omamné látky do nápoje na takzvaný drink spiking. Jde ale také o přimíchání omamné látky do jídla nebo o její injekční podání. České Budějovice mají nové sportoviště. Jihočeská univerzita otevřela zrekonstruovaný areál pedagogické fakulty. Nabízí fotbalové hřiště, tenisové kurty nebo hřiště na beach volejbal. Kolik obnova stála, ví mluvčí školy Edita Kadlecová.
7: Rekonstrukce sportovního areálu je největší dokončenou investicí Jihočeské univerzity v letošním roce. Nová sportoviště stála 125 milionů korun a byla realizována s finanční podporou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.
6: Sportovní areál bude sloužit kromě studentů také místním školám a spolkům. Francie by se mohla stát terčem pokusu o útok s pomocí dronu naloženého výbušninami. Takovému útoku čelilo letiště v německém Lipsku, řekl to prezident Macron. Francie zatím žádné útoky tohoto typu nezažila. Tenistka Linda Nosková vnímá dnešní semifinále poháru Billie Jean Kingové proti Španělsku jako odvetu za loňskou porážku ve skupinové fázi kvalifikace. Šestá hráčka světa a letošní wimbledonská šampionka by měla v týmu kapitánky Barbory Strýcové opět plnit roli jedničky.
8: Jsme váš deštník v bouři pracovních nabídek. Jsme Orienta, klatovská třída Plzeň. U nás má na výběr každý. Perfektní start vaší kariéry. Orienta.
0: Aktuálně si ještě užíváme sluníčka, s odpolednem by ale měla přijít oblačnost a někde se objeví i přehánky. Teploty dnes v maximech na 17 stupních Celsia, na horách asi 13.
5: Hit Radio FM Plus.
0: Tak co ten pátek a prodloužený víkend před náma, dobrý co? Těšíte se? No aby ne. Má být krásně a my už se tomu víkendu zase blížíme. Poříme.

Pátek dopoledne s vámi Hit Radio FM+, tohle byly Lost Frequencies. My už jsme si tady několikrát řekli, že nás čeká tento víkend krásný, slunečný a teplý počasí. Takže venkovní akce lákají. Vyrazte si v neděli do sadu v Nebílovech. Ano, je to neděle, ale vůbec to nevadí, protože pondělí pak máme ještě volno. V Nebílovech se konají tradiční slavnosti jablek. Od 11 hodin tam bude pro vás připravený řemeslný trh, farmářské dobroty, samozřejmě spousta jablek a dalších produktů přímo ze sadů. A po celý den bude probíhat taky živá muzika. Zahraje tam třeba Honza Nedvěd mladší a příbuzní. Určitě sebou na slavnosti jablek vezměte i děti, protože tam na ně čekají dílničky, divadlo bude, dětská stezka nebo balíková prolézačka a navíc mají děti vstup zdarma. A jestli máte třeba nějaký úplně super recept, například na štrudl nebo třeba na jablečný koláč, tak se absolutně nebojte a nestyďte zapojit i do soutěže o nejlepší jablečný moučník. Slavnosti jablek v neděli od 11. Sady Nebílovy. Vyraste, počasí nám přeje. Linkin Park, The Emptiness Machine, další páteční nářez.

labirinty cest, co mě lákají dál. A nad tím vším ještě víc hvězd, chceš, ať mě střeží, abych se nestratil.

0: Global DJ What a Feeling, ježiš, to je další páteční pecka, takovou potřebujeme, zvlášť na to počasí a na ten prodloužený víkend, který nás čeká. My si tady takhle v pátek často říkáme, kam vyrazit, nebo my to jedeme samozřejmě celý týden, ale ten pátek, který je takovej na to víc bohatší, protože o víkendu chceme něco dělat a často hledáme inspiraci. Tak se podívejte třeba k nám na web www.hitradio.fm+.cz, tam je sekce kam vyrazit a je zase aktualizovaná. Bára Purkartová se tomu parádně věnuje. Když se podívám zase na mátkou 25. září, což je dneska, třeba když tělo mluví, noc vědy na lékařské fakultě v Plzni, co je taky úplně super, tak samozřejmě víme, že začíná filmový festival, to tady taky zmiňujeme, protože jsme hrdí mediální partneři právě filmového festivalu Finále. A co je jako taky úplně ňam a kam třeba my se synem určitě vyrazíme, tak to je Burger Street Festival Plzeň, bude nebo začíná dneska a je do neděle a bude v areálu pivovaru Plzeňský Prazdroj. Někde se určitě potkáme, užívejte si víkend a díky, že jste s náma.
1: Kámo, včera jsem byl venčet našeho Rexe a nestačil jsem se divit, ale fakt hrůza, cestou na zemi poházený plechovky, cíga, pitlík od pečiva, humáč.
2: Tak to je fakt bída. Vždyť koše jsou všude. A barevný kontejnery na třídění taky. Každej snad ví, že bordel se nehází na zem.
1: No, evidentně každej ne. Ale viděl jsem videjko, kde bylo, že těch barevných konťáků je u nás po republice přes milion, kámo. Milion! A k nejbližšímu to máš prej kolem 90 metrů. To je mega blíž, než to máš do školy.
2: To asi jo, no.
1: Hele, to video bylo super. V tom třídění jsme prej fakt dobrý.
2: Taky na tom makáme, ne? Papír modrá, plasty žlutá, sklo zelená, plechovky šedá, krabice od džusu oranžová, easy. Se vyznáme, ne?
1: Já si piš, v Česku nás třídí už 3/4.
2: Tak to je slušný.
1: Jo, a díky třídění a recyklaci obalů se ročně ušetří přes 400 milionů kubíků vody.
2: A to je jako kolik?
1: Vím já, třeba jako kdyby se sprchoval každý den, dvakrát a až do důchodu.
2: Tak ty máš počty jako můj matikář. Takže každá vytříděná plechovka nebo pytlík fakt něco znamená?
1: Přesně, tak až dopiješ, tak tu plechovku pošli do šedýho na kovy a já pytlík od čipsu do žlutýho.
2: OK, nejsme přece prasata. Třídění zdar!
3: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
4: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
5: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
6: Randíte?
7: A tohle znáte?
6: Bylo to fajn, ozvu se.
7: Sestěhujem se hned?
6: Zapomněl jsem peněženku.
7: Uděláme si selfiečko?
6: Promiň, volá manželka.
7: Mrkneme do Pařížský.
6: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
8: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
9: Elite Date, seznamka pro vztah.
10: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
9: Elitedate.cz.
11: Zažijte svatováclavské oslavy v Klatovech. V pondělí 28. září ožije náměstí míru jarmarkem, historickým průvodem, šermířskými souboji a dobovou atmosférou. Program startuje ve 12 hodin zvoněním zvonu Vondra. Svatováclavské oslavy v Klatovech 28. září.
12: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
13: Rajská rámen roštěná? V novém Food Place v OC Rokycanská si z pestré nabídky vybere každý. A to prostředí? Stylové a moderní. Stavte se na rychlý oběd, večeři s přáteli nebo kafíčko mezi nákupy. A co si u nás dáte vy? Nový Food Place v OC Rokycanská Plzeň je tu.
14: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová panenská svíčková v ceně 129,90 za 1 kg. Dvě tak, jeden kus za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
15: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
16: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
17: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na téměř 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot, lístek ke svobodě.
18: KFC ti zase nabízí víc.
19: MacBooky Neo,
18: iPhone 17,
19: laserové projektory,
18: sluchátka Apple Beats
19: a stovky dalších cen.
18: Kup si teď KFC z Pepsi a hraj o skvělé ceny.
19: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
18: Podmínky na vyhrajskfc.cz.
12: Hit Radio.
20: Zlepši si náladu.
12: Zlepši si náladu. Hit Radio.

0: Robbie Williams nám dohrál na Hit Radio FM Plus a nám dohrála i soutěž Kdo pak to zvoní. Dneska bylo finále, bylo to nádherný.
1: Kdo pak to zvoní s Hit Radiem? Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
0: Jasmina a Michal vyrazili autem, vysílali z auta, bylo to strašně fajn, já jsem je fakt jako ladila při čištění zubů, při dělání snídaně a svačiny a moc se mi to líbilo. A tak jsem samozřejmě i slyšela, jak to dopadlo, když zvonili a chtěli předat 50 000 korun. Tady máte výsledek.
2: 70, nebudeme to protahovat, jdeme zvonit právě teď. Startuje minuta a vy všichni, kdo jste registrovaní do soutěže, se běžte podívat ven, jestli tam náhodou nestojíme my dva, já a Jasmin, a někdo nám otevírá. Vy budete Šárka a obrovský pes tady je, pane bože, pane bože. Šárko, jestli můžete jít potom sem k nám, já nemám tak dlouhý kabel. Šárko, dobré ráno. Dobré ráno, Michal Knejp, těší mě. Vy jste na nás normálně číhala 50 000 korun, ještě jste na nás nepustila toho psa.
3: Já to nechám, ty to štěně.
2: To je štěňátko, teď je vyšší než Jasmin.
3: Vy jste nám takovou radou?
2: 50 000 korun, paní Šárka. Paní Šárka je vítězka naší soutěže. Dopak to zvoní, spočítejte to, já nevím, jestli Jasmin 5 000 neubrala.
3: 10 × 5.
2: 50 000 korun, tak moc gratulujeme.
0: To bylo krásný, že jo? No jo, máme to za sebou, hra Kdo pak to zvoní je opravdu už za náma. Tohle bylo obrovský finále, 50 000 korun je rozdaných. A já si jako tak jako tuším, že to nebylo naposled, co jsme tohle hráli, protože to bylo fakt krásný. A je pátek dopoledne a my si dáme Backstreet Boys. Díky, že jste s náma, užívejte. Yeah,

0: Coldplay Little Sims a Burna Boy We Pray, modlíme se. My se modlíme, aby už přišel ten prodloužený víkend. Nebojte se, už klepe na dveře, už to bude, už řekneme pojď k nám a už se ho užijeme. Ale než opravdu přijde, tak si užijte třeba po 12. srdcovky. A než přijdou ty srdcovky, tak si ještě užijte to, co vám tady nechám já. Poetika tady bude, nebo třeba Snow Patrol Chasing Cars. Tak se mějte krásně, užijte si zbytek pátku, užijte si celý ten prodloužený víkend a já se na vás těším zase přes éter. Uslyšíme se už zítra od 13 hodin. Čau, Bára Škrybová se loučí, díky, že jsme spolu byli.
1: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
2: No jistě.
1: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
2: No jistě.
1: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
2: No jistě.
1: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
3: Porada, termíny, prezentace a ta bolest hlavy. Zrovna teď?
4: Když vás zpomalí bolest, vyzkoušejte Panadol Duo. Ulevuje od různých typů bolesti a začíná se vstřebávat již za 5 minut.
3: 5 minut? Za tu dobu stihnu vyřídit jeden e-mail. Tak jo, jdeme na to.
4: Založeno na detekci paracetamolu a ibuprofenu v plazmě po 5 minutách po požití nalačno. Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Panadol Duo 500 a 200 mg potahované tablety je lék k vnitřnímu užití.
5: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například vodňanská kachní prsa nebo čtvrtka sous vide za 149,90. Flora margarín kilo za 89,90. A Maggi, dobrý hostinec, Amore Mio nebo Magic Asia za 29,90. Až do 29. září. Kaufland.
6: Odsaď, odsaď! Já se na to můžu...
7: Vykašlat? A klidně hned. Nastup k nám jako skladový operátor v Loxes. Jednoduchá práce bez zbytečného stresu v moderním a čistém prostředí.
8: Nástupní bonus 40 tisíc. Navštiv loxes.jobs.cz. Loxes. 40 tisíc důvodů nastoupit hned. Loxes. 2X a 2S.
9: Ale, něco se vám doma nezdá? Chtělo by to alespoň menší rekonstrukci? Tak nezapomeňte na novou ložnici, aby se vám o ní jen nezdálo. Právě teď máme v Prospánku slevy až 30% na vybrané postele, matrace i polštáře. Tak si přijďte vybrat do prodejen Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spějte lépe, žijte lépe.
10: Jak spolu komunikují lidé, roboti, energie nebo třeba buňky v našem těle? Přijďte to zjistit už tento pátek na Noc vědy. Program pro celou rodinu nabídne od 17 do 22 hodin Západočeská univerzita v Plzni i Plzeňská lékařská fakulta Univerzity Karlovy. Vstup je zdarma. Více na nocvědy.cz. Akci podporuje město Plzeň, Plzeňský kraj a PMDP.
11: Hledáte místo, kde se bude vaše dítě cítit jako doma? V Bdeněvsi otevíráme nový Zanzík, dětskou skupinu s velkým srdcem. Čeká na vás krásné prostředí, velká zahrada se zvířátky a hlavně zkušení pedagogové, kteří se o vaše děti s láskou postarají. Dny otevřených dveří v Zanzíku probíhají právě teď. Rezervujte si svůj termín na www.zanzík.cz, kde se dozvíte víc.
12: Farma Park u Toma, tady to všechno začíná.
13: Jedinečné zážitky mezi zvířátky začínají právě tady, 10 minut od Plzně.
12: Farma Park u Toma, letce u Plzně. Místo jako stvořené pro rodinný den.
13: Dětské trampolíny, lanové hřiště, 140 roztomilých zvířátek, včetně téhle mazlivé ovečky.
14: Těšíme se na tebe.
13: Farma Park u Toma CZ.
12: U Toma, tam to všechno začíná.
15: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
16: Vážení klienti, realitní kancelář Pubec je léty prověřená realitní kancelář s tradicí a srdcem. Přijďte, rádi pomůžeme i vám. Vaše Šárka Pupcová.
17: www.pubec.cz.
18: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
19: S mým hlasem mi pomohla AI.
7: Puf, puf, mňau.
14: Pejsek, kočička ani další mazlíci nejsou věci. Jsou to naši parťáci a o parťáky by se člověk měl postarat. Proto Penny pořádá 3. a 4. října sbírku na pomoc mazlíčkům bez pánička. Zapojíte se také? Pomáhat mazlíčku má totiž velkou cenu. Penny, tlapky hezky česky CZ.
12: Hit Radio FM Plus.
2: Zlepši si náladu.
12: Zlepši si náladu.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.
2: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Pozor na nehodu v Karlových Varech, stala se v ulici Ladislava Koupka. No a opatrně taky na dálnici D6, nepojízdné auto je na kilometru 143,5 směrem do Chebu. Další info z dopravy pište k nám na WhatsApp 720 870 237.
3: Přijeďte do autosalonu k Honzovi Matulkovi a vyzkoušejte nové vozy Dongfeng. A nyní i prémiovou značku Hongxi. Auta od Matulky. Auta jako ze škatulky.
4: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. La Vite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
5: Za 3 metry zahněte doprava, projeďte srdcem a pokračujte k plicím.
6: Počkej, kde to jsme?
5: Uvnitř lidského těla. Naše cesta právě začíná.
6: Pozor, žaludek, tady to bude trochu houpat.
5: Vydejte se na expedici do těla. Rozpumpujte srdce, okysličte krev a ulovte viry. Interaktivní rodinná expozice plná her, pohybu a poznávání. Trasa přepočítána. Cíl Depo 2015 Plzeň.
6: Slavnostní otevření už 1. října od 18 hodin. Více na depo2015.cz.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů a 2/4 kilo za 59,90. A jablka červená kilo s apkou pouze za 14,90. Albert. Dle srovnání k 16.9.
8: Změňte svou zdravotní pojišťovnu za 5 minut na vozp.cz.
9: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
1: On air.
0: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
10: Je 12 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmauzem, dobré poledne. Vládu Andreje Babiše čeká hlasování o nedůvěře. Návrh na svolání schůze podepsalo všech 92 opozičních poslanců. Sněmovna se k hlasování sejde v úterý odpoledne. Očekává se, že jednání bude pokračovat ve středu. Babišův kabinet pokusu o svržení s největší pravděpodobností odolá. Středočeské vodárny provádí opatření k vyčištění vody z vodojemu Odolena voda. Včera zjistili nadlimitní koncentrace olova. Vodojem zásobuje 12 středočeských obcí. Lidé vodu nemají pít ani používat k vaření. Dneska se koná Noc vědy. Popularizační akce proběhne ve více než 75 městech a obcích, a to ve školách, muzeích, hvězdárnách, planetáriích nebo science centrech. Co lidem nabídne, říká národní koordinátor Noci vědy Ondřej Martínek.
11: Noc vědy nabídne od 17 hodin do 22, někde až do půlnoci, interaktivní zábavu pro celou rodinu. Cílem této akce je popularizovat vědu, přiblížit ji nejenom dospělým, ale taky dětem, seniorům. V podstatě každá cílová skupina si najde svůj program, ať už jsou to workshopy, pokusy, přednášky, filmové projekce nebo divadelní představení.
10: Naprostá většina akcí je přístupná zdarma a bez předchozí registrace. A teď ještě něco z regionu.
2: Hasiči budou mít snazší průjezd Plzní. Město totiž začalo testovat nový systém, který urychlí průjezd křižovatkami. Zatím funguje na 10 místech na Lochotíně, kde s předstihem upraví semafory podle směru jízdy hasičských vozidel. Zároveň upozorní šoféry v okolí přes informační systémy jejich aut na blížící se zásahové vozidlo.
12: Jsme váš deštník v bouři pracovních nabídek. Jsme Orienta, klatovská třída Plzeň. U nás má na výběr každý. Perfektní start vaší kariéry. Orienta.
2: Podle předpovědi u nás na západě Čech bude hlavně polojasno, přechodně oblačno. Na teploměrech dnes naměříme mezi 15 a 18 stupni Celsia.

Nádherný pátek přeju, 12 hodin 2 minuty, je tady pravé poledne, poslední oběd v tomto týdnu, pracovní oběd v tom pracovním týdnu a zároveň poslední srdcovky v tomto týdnu. Tak si pojďme udělat takovou malou páteční diskotéku. Ano, music is what I'm living for, rok 1994, ačkoliv to je rok vydání tohoto singlu, ale rok předtím už... Tahle píseň vyšla na debutovém albu, tedy na prvním CDčku DJ Boba. Tohle je srdcovka číslo jedna. Everybody.

0: Král 90-kových diskoték DJ Bobo s hitem Everybody. Srdcovka číslo 1 na Hitrádiu.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Když už jsem tady naťukl debitovou desku, to znamená tedy tu první, úplně historicky první desku DJ Boba, na které vyšlo právě i Everybody. Tak pojďme na další debitový věci a tentokrát si dáme úplně první single skupiny Evanescence. Bring Me To Life, je to rok 2003, už je to opravdu fakt dávno. Mimochodem v roce 2003 tady u nás v Česku proběhla referendum o vstupu do Evropské unie. Jenom pro zajímavost.

0: Jak slyšíte, tak v dnešních srdcovkách jsme zabrousili taky do trošku jiných vod. Tohle jsou Bad Boys Blue, World Without You. Další srdcovka na Hit Radio. Tentokrát už s pořadovým číslem 3, je to možný?
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: To nám to utíká, tak si dáme čtvrtou srdcovku. Včera byl podzim, dneska nám začíná babí léto, a tak si dáme letní srdcovku. Mám tady pro vás zpívajícího herce, nebo možná hrajícího zpěváka, u něj těžko říct, tak i tak věřím, že vás to bude bavit, protože tenhle hit, jak uslyšíte, je definicí pohody, jako když si po dobrým obědě rozepnete knoflíku kalhot. Will Smith, Miami, srdcovka číslo 4.

0: Pátá srdcovka na Hitrádiu.
1: Srdcovky Hitrádia.
0: Scream and Shout Will.i.am a Britney Spears. Jak mi tady teď přišlo na WhatsApp Hitrádia 777937777, tak je tady napsáno, tohle byla super vystřelovačka na parket. Vystřelovačka na parket, to jsem nikdy neslyšel, tohle slovní spojení. Vystřelovačka, ale jsem rád, že jsme si ji dali i tady u nás na Hitrádiu. Máte vy nějakou vaši oblíbenou vystřelovačku na parket, když máme ten pátek? Dejte vědět, 777937777, tu vaši oblíbenou vystřelovačku na parket si dáme už za chvíli, čeká nás srdcovka na přání.
2: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například vodňanská kachní prsa nebo čtvrtka sous vide za 149,90. Flora margarín kilo za 89,90. A Maggi, Dobrý hostinec, Amore Mio nebo Magic Asia za 29,90. Až do 29. září. Kaufland.
3: Maxi.
4: Je, noční návštěva Leničky prozrazena. Baru, ty jsi mě slyšela?
3: Maxi, s tou vrzající podlahou a dveřmi tě slyší i sousedi. Zítra jedeme do Baumaxu. Mají tam interiérové dveře a podlahy se slevou až 35%. Platí do konce září.
4: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
5: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
6: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce 1000. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
5: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
7: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
8: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
9: Vynech lepek.
10: Otužuj se.
11: Berhoštík.
12: Zkus půst.
10: Víc bílkovin.
11: Méně cukru.
13: A adaptogeny.
14: Stop. Zapomeň na trendy. Ty jsi totiž genetický originál. Genetické testy GenLabs ti ukážou, jak upravit životosprávu pro lepší trávení, imunitu a energii. Sportovcům pomůžou i s regenerací a výkonem. Geny prostě nejsou tvým osudem. Ty rozhoduješ, jestli je zapneš nebo vypneš. GenLabs. Návod na život najdeš ve své DNA. Tak na co ještě čekáš?
15: Udělejte ze své zahrady, balkonu nebo terasy hotový ráj. Zahradnictví z pomyšl umělníka. Království 8000 druhů rostlin. Co roste, kvete a dá se sníst, to u nás najdete a výhodně pořídíte. Zahradnictví z pomyšl.cz. Vše nakupte online s doručením až domů. Zahradnictví z pomyšl. Skutečné zahradnictví.
16: Slevová akce Týden s Teskomou běží od 24. září do 5. října. Nakupte značkové zboží od jedničky na trhu v kuchyňských a domácích potřebách o pětinu levněji. Využijte slevu 20% v prodejnách i e-shopu na www.teskoma.cz. Teskoma. Česká značka s nápady.
17: Učitelé, profesoři, tohle je nabídka právě pro vás. V Aspektě jsme připravili speciální akci na vozy Hyundai pro všechny pedagogy. Například oblíbený Hyundai i30 Goček nyní pořídíte již od 479 900 korun, včetně DPH. Začněte nový školní rok s vozem, na který se můžete spolehnout. Akce platí na celou modelovou řadu Hyundai. Bližší informace na aspekta.cz. Těšíme se na vás. Aspekta Plzeň na Rokycanské.
18: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
19: No jistě.
18: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
19: No jistě.
18: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
19: No jistě.
18: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
20: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. Hm? A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
21: Keramika Soukup.
1: Víme, že domov není jen místo, kde bydlíte. Domov je pocit. Místo, kam se rádi vracíte a kde se cítíte být sami sebou.
9: Přes 30 let vybíráme koupelny, dlažby a interiérové materiály, za které ručíme vlastním jménem. Jménem Soukup. Pomáháme vám vytvořit domov, který je vždy jedinečný. Domov, který je však jen váš. Jsme Keramika Soukup a na pocitu, že jste doma, nám záleží.

0: Buongiorno, San Marino Pizzerie, tam se lidem dobře žije, skvěle se tam jí, každý o tom ví, jídlo vám i dovezou, Monča Helča s Terezou, sanmarino.pizza.cz
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Taylor Swift na Hit Radio ve 12 hodin 31 minut.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Jestli tady akorát píše Veronika, jestli bych mohl zahrát Taylor Swift pro kolegyně Lenku, která dneska sice přišla do práce, ale duši je úplně jinde, protože Taylor Swift vydala novou písničku. Tak Lenko, sundej na chvilku sluchátka, aby si to mohla tak jako užít. No tak to je moc hezký. Tu novinku já tady nemám, přeci jen jsou to srdcovky, takže novinky mi tady teď nehrajeme, ale třeba za, nevím, 10 let, tak si zrovna tu novinku Pacient nula, která se tak jmenuje, a nebo ne, to není Pacient nula vlastně, ne, teď nad tím přemýšlím, možná je to... No nevím, musím se na to podívat. Každopádně pojďme teď na to nejzásadnější, a to je samozřejmě srdcovka na vaše přání. Něco, co známe, co se hrávalo už před 10, 15, 20, možná i 30 lety. Lenka takta si píše, ahoj, tak nějak marně pátrám, když jsem naposledy pořádně zapařila. A vyskočila mi v hlavě tahle písnička Sonic It Feels So Good. Bože, to byly časy. Prosím, vrať mě zpátky. Na diskotéky, na komunikaci z očí do očí, na klid a na opravdu reálný rande. No tak tady je reálný rande. Nic po sociálních sítích. Sonic na Hit Rádiu.

0: Camera Belong Together na Hit Radio ve 12 hodin 41 minut, pohodový pátek, vlastně poslední zářijový pátek, vám přeje Jirka Pelnář. Srdcovky jsou pro dnešek za námi, čeká nás prodloužený víkend, takže další srdcovky až v úterý, tak doufám, že jste si je dneska užili. Samozřejmě, že pokud byste si chtěli dát ještě trošku větší dávku hitů z 80. 90., tak doporučuji, poslouchejte večer Hit Radio, protože mezi 18. a 21. hodinou tak vás čekají 3 hodinky v rámci našeho pořadu Hit Radio Classic, kde přesně tyhle nádherný klasiky, které se kdysi dávno hrávaly, uslyšíte. Za chviličko nejnovější zprávy, do té doby například Kelly Clarkson, taky Kamarád Be Mine, tak buďte s námi.
1: Půl litry od Plzně, flašky od Šáňa na schodech.

0: 30. září. Hlavním mediálním partnerem je Hit Radio FM+.
1: Pokrývači a stavební firmy pozor! Nová střecha z ProDoma? První dopravu na stavbu máte úplně zdarma. Cenu střechy spočítáme individuálně, přesně podle vašeho projektu. A navíc, za další nákupy střech získáte další atraktivní odměny. Více ve stavebninách ProDoma a na pro-doma.cz.
2: Under Armour makes you better.
3: Už 30 let. Chceš botu, která drží krok s tvým výkonem a zároveň skvěle vypadá? Poznej nové běžecké boty Heartbeat Runner 2 od Under Armour. Měkké tlumení přináší pohodlí hned po obutí. Výrazné elegantní linie zaujmou na první pohled. Objev perfektní spojení výkonu, pohodlí a designu. Tohle a mnohem víc najdeš v Under Armour Brandhouse Olympia Plzeň nebo na underarmour.cz.
4: Randíte?
5: A tohle znáte?
4: Bylo to fajn, ozvu se.
5: Sestěhujem se hned?
4: Zapomněl jsem peněženku.
5: Uděláme si selfiečko?
4: Promiň, volá manželka.
5: Mrkneme do pařížský?
4: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
6: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
7: Elite Date, seznamka pro vztah.
8: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
7: Elitedate.cz.
9: Ahoj, tady Sagwan Tofy. Nejúspěšnější český hit muzikál Děti ráje slaví 20 let a to si zaslouží velkou oslavu. A proto za vámi vyrážíme do 8 sportovních hal.
10: A vemte sebou i děti, já tam budu taky, tak čus bus autobus.
9: Jedeme za vámi, jsme vaše Děti ráje.
11: Vstupenky na dětiraje.cz.
10: Bude vejdán.
12: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
13: Knihovna Maitreya.
14: Když jsem svého démona bolesti a smutku nakrmila, bylo to, jako bych vyšla na druhé straně jako někdo úplně nový. Cítila jsem se tak nějak znovu zrozená.
13: V knize Pečuj o své démony autorka Sultrum Aliony vysvětluje, že čím usilovněji bojujeme proti svým démonům, tím silnějšími se tito démoni stávají. Tím, že své démony poznáte, dáte jim podobu a nasytíte je, se můžete z této bitvy vysvobodit. Více o knize Pečuj o své démony najdete na www.maitreya.cz.
15: Nyní i jako audiokniha.
16: Rajská rámen roštěná? V novém Food Place v OC Rokycanská si z pestré nabídky vybere každý. A to prostředí, stylové a moderní. Stavte se na rychlý oběd, večeři s přáteli nebo kafíčko mezi nákupy. A co si u nás dáte vy? Nový Food Place v OC Rokycanská Plzeň je tu.
17: No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi. www.projektantbudoucnosti.cz.
18: Za 3 metry zahněte doprava, projeďte srdcem a pokračujte k plicím.
19: Počkej, kde to jsme?
18: Uvnitř lidského těla. Naše cesta právě začíná.
19: Pozor, žaludek, tady to bude trochu houpat.
18: Vydejte se na expedici do těla. Rozpumpujte srdce, okysličte krev a ulovte viry. Interaktivní rodinná expozice plná her, pohybu a poznávání. Trasa přepočítána. Cíl Depo 2015 Plzeň.
19: Slavnostní otevření už 1. října od 18 hodin. Více na depo2015.cz.
20: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.

0: Buongiorno! San Marino pizzerie, tam se lidem dobře žije. Skvěle se tam jí, každý o tom ví. Jídlo vám i dovezou, Monča Helča s Terezou. San Marino / pizza.cz.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Benson Boone na Hit Radio krátce před 13 hodinou. Za chviličku nejnovější zprávy, ve kterých se vydáme i do světa sportu, protože naši lvíčata, to znamená hráči do 21 let, tak zahájí závěrečný blok kvalifikace o postup na Euro do 21 let v příštím roce. Máme pro vás aktuální informace, budeme se trošičku věnovat i tomu fotbalu, takové jako příjemné páteční téma. No a samozřejmě, že pro vás máme i aktuální informace od nás, co se děje, a dokonce se budeme maličko věnovat i tématu zásah na Všeobecné zdravotní pojišťovně a zadržení několika osob. No, za chviličku nejnovější zprávy, ještě předtím aktuální doprava.
1: Nejlepší dopravní servis na západě Čech, ani teď nejsme bez nehod. Jedna se stala na Karlovarsku mezi Božím darem a ostrovem poblíž Jáchymova. Srazila se tam dvě osobní vozidla. Vaše další informace z dopravy pište k nám na WhatsApp 720 870 237.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia CZ. Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 74,90. A trvanlivé plnotučné mléko Albert litr s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 16.9.
3: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
4: Attention!
5: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
4: Yes,
5: protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
4: La Tropical.
5: Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
2: Když chceš víc záběrů, potřebuješ správnou výbavu. Rybáři nejraději nakupují v Chyť a Pusť, nejoblíbenějším rybářském obchodě v Plzni na Rokycanské, nebo na chyťapusť.cz. On air.
6: Online.
2: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
7: 13 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmauzem, dobré odpoledne. Středočeské vodárny kvůli olovu ve vodě podali trestní oznámení na neznámého pachatele. Nadlimitní koncentrace včera zjistili ve vodojemu odolená voda. Vodárny se kvůli kontaminaci obrátili také na Českou inspekci životního prostředí. Možným zdrojem by mohla být i skládka. Policie v souvislosti se zásahem ve Všeobecné zdravotní pojišťovně a farmaceutických firmách zadržela 3 lidi. Zatím nikoho neobvinila. Zásah proběhl včera v budově VZP a zhruba 10 farmaceutických společnostech, informoval zdravotnický deník. Podle serveru zásah souvisí s dohodami uzavřenými mezi firmami a pojišťovnou. Čeští fotbalisté do 21 let dneska v Azerbajdžánu zahájí závěrečný blok kvalifikace o postup na mistrovství Evropy v příštím roce. Utkání v Baku má výkop v 15:45 našeho času. Lvíčata po duelu s Azerbajdžánem přivítají doma Bulharsko a kvalifikaci zakončí zápasem v Portugalsku. A teď ještě něco z regionu.
1: V Karlových Varech začala stavba společného operačního střediska složek integrovaného záchranného systému. Bude v areálu krajských institucí a vyjde na více než 500 000 000 korun. Propojený dispečing složek IZS zajistí rychlejší předávání informací a také efektivnější koordinaci zásahů.
8: Jsme váš deštník v bouři pracovních nabídek. Jsme Orienta, klatovská třída Plzeň. U nás má na výběr každý. Perfektní start vaší kariéry. Orienta.
1: Na západě Čech bude během odpoledne převážně polojasno, přechodně u nás bude i oblačno. Teploty se dnes budou pohybovat mezi 15 a 18 stupni.
2: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
0: Páteční odpoledne nám pokračuje dál, přeju pohodový den. Je dobře, že posloucháte Hit Radio, protože skupina MIG 21 vyráží na podzimní turné. Podzim 26 se jmenuje jejich tur. No a po dvou dlouhých letech tak vydávají taky nový single. Ten nový single tady mám pro vás připravený, dáme si ho za chviličku. Ještě předtím Lady Gaga a tohle jsou Miraj s Zitem Tenkrát. Tak užívejte pátek s Hit Radiem i s Jirkou.

Lady Gaga na páteční odpoledne, posloucháte Hit Radio a to v ten pravý čas, protože právě teď je před námi premiéra nejnovějšího singlu od skupiny MIG 21. Tenhle singl vychází po dlouhých 2 letech. Po dlouhých 2 letech od posledního singlu. A je to píseň, která je velmi tajemná. Alespoň když se ptali frontmana skupiny MIG 21 Jirky Macháčka, o čem píseň je, tak ji popsal trošku tajemně a metaforicky, budu citovat, je to vlastně o zásahu bleskem, o tom, co nás může potkat v každém věku, o něčem, na co nejsme asi nikdy dostatečně připraveni. Je to o tom, co povyšuje naše bytí na zázračnou událost. No, zkrátka dobře, je to o lásce. Je to o lásce, jak jinak. A je to taková malá pozvánka na podzimní turné, které začíná 9. října. MIG 21 vyráží do měst, my se na to těšíme strašně moc. Začínají v Ostravě, budou pokračovat přes Pardubice, Trutnov, Plzeň, Vary, Brno, Valašský Meziříčí, Olomouc a skončí 3 koncerty v pražském Lucerna Music Baru a to 24, 25 a 26 listopad. To je úplný samotný závěr, takže od října až do listopadu podzim je tentokrát v barvách MIG 21 a teď na Hit Rádiu premiéra nejnovějšího singlu, který se jmenuje Nestála. Tak si to užijte. Zítra je MIG 21.

0: trocha romantiky a grindy než v pátek. Posloucháte Hit Radio, 13 hodin 24 minut. Za chviličku taky Green Day, tím, že je pátek a kdyby náhodou jste se cítili na to, že byste večer mohli někam vyrazit a zapařit jako za mladá, tak nebude chybět ani šabuzy. A vzhledem k tomu, že už nám je, kolik nám je, tak většinou potom sobota, neděle i pondělí, protože teď už to netrvá jeden den, ale většinou 2 až 3, zapleť vám už, že v pondělí je státní svátek, tak většinou ty další dny na to bývají komplikované. A tak si dáme Avril Lavigne Hit Complicated už za chviličku. No a připomeneme si, jak to vypadalo dneska ráno, protože my jsme vám dneska ráno rozdali 50 tisíc korun v naší hře Kdo pak to zvoní. To všechno nás čeká za chvilku.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová panenská svíčková v ceně 129,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
3: Safran Cabin CZ. Světová špička ve výrobě interiérů do letadel. Nabíráme montéry a konstruktéry leteckých interiérů.
4: Rozšiřte naše týmy v Plzni a Rokycanech. Držíme vám místo.
3: Děláme do letadel CZ.
4: Děláme do letadel CZ.
5: Trenírkarna.cz.
6: Hlášení pro lovce slev.
5: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%. No to není možný. Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenírkarna.cz.
7: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz.
8: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Tatra, Piknik, Pikao nebo Jesenka za 17,90. Goldfish, krekry, různé druhy 80 gramů za 14,90. A Nescafé, instantní káva, různé druhy za 129,90. Až do 29. září. Kaufland.
9: Pánové, přiznejme si to. V každém z nás je pořád kus malýho kluka, který si rád udělá radost. A kluci z M plus H v tom jedou s náma už 30 let. Do vašeho auta namontujou špičkový autorádia. Profesionálně ho nazvučí a kabinu dokonale odhluční. Instalujou parkovací i záznamový kamery, protože jistota je jistota. Dopřejte si radost z jízdy a objednejte se ještě dnes.
10: Klikni hned na MHCZ.
11: MHCZ.
9: Už 30 let.
12: Učitelé, profesoři, tohle je nabídka právě pro vás. V Aspektě jsme připravili speciální akci na vozy Hyundai pro všechny pedagogy. Například oblíbený Hyundai i30 Goček nyní pořídíte již od 479 900 korun, včetně DPH. Začněte nový školní rok s vozem, na který se můžete spolehnout. Akce platí na celou modelovou řadu Hyundai. Bližší informace na aspekta.cz. Těšíme se na vás. Aspekta Plzeň na Rokycanské.
13: Teta drogérie je na každém rohu. Tak jsme šli za ní.
14: Tomas Arsov v Tetě?
13: Přesně. Saloní péče je teď zase o kus blíž.
14: Vybrané produkty Tomas Arsov nově v 516 prodejnách Teta drogérie.
13: Tomas Arsov, saloní péče. Nyní ještě blíže vám.
15: Slevová akce Týden s Teskomou běží od 24. září do 5. října. Nakupte značkové zboží od jedničky na trhu v kuchyňských a domácích potřebách o pětinu levněji. Využijte slevu 20% v prodejnách i e-shopu na www.teskoma.cz. Teskoma. Česká značka s nápady.
16: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
17: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
18: Když jde o zdraví.
16: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
17: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
19: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Cotarelu 125 gramů, dva druhy od dvou kusů za 21,90 za kus. A Activia Kefir 280 gramů za 19,90. Bila. To dobré začíná u nás.
20: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
21: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
22: Jupi!
0: Za hranicí Plzeň, za hranicí u Písaře, v Plzni na Domažlické 181 je pro vás plné nádherných rostlin za skvělé ceny. U nás ráno neprodáváme šroubky, v poledne rohlíky a večer jabloně. My jsme zahradníci a rozumíme tomu, co děláme. Poradíme vám a těšíme se na vás.

0: Buongiorno, San Marino Pizzerie, tam se lidem dobře žije, skvěle se tam jí, každý o tom ví, jídlo vám i dovezou, Monča Helča s Terezou, sanmarino.pizza.cz
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Šabuzi na Hitrádiu ve 13 hodin 36 minut. Dneska je ten den, kdy se to opravdu stalo. Ráno snídaně šampionů zazvonila, někdo z vás otevřel a vyhrál 50 tisíc. Přesně tak to bylo. Jak to probíhalo, to si pojďme připomenout právě teď.
1: 70, nebudeme to protahovat, jdeme zvonit právě teď. Startuje minuta a vy všichni, kdo jste registrovaní do soutěže, se běžte podívat ven, jestli tam náhodou nestojíme my dva, já a Jasmin, a někdo nám otevírá. Vy budete Šárka a obrovský pes tady je, pane bože, pane bože. Šárko, jestli můžete jít potom sem k nám, já nemám tak dlouhý kabel. Šárko, dobré ráno, Michal Knejp, těší mě. Vy jste na nás normálně číhala 50 tisíc korun, ještě jste na nás nepustila toho psa.
2: Já to nechlo, ty to štěně.
1: To je štěňátko, když je vyšší než Jasmin.
2: Jo!
1: 50 tisíc korun, paní Šárka. Paní Šárka je vítězka naší soutěže. Dopak to zvoní, spočítejte to, já nevím, jestli Jasmin 5 tisíc neubrala.
2: 10x5.
1: 50 tisíc korun, tak moc gratulujeme.
0: Ano, opravdu naše snídaně šampionů stálo za dveřmi a dnes jsme udělali 50 tisícovou radost. No a tím nekončíme samozřejmě. Chystáme pro vás další lahůdky. Tak buďte s námi. Ahoj.

0: Shakira na Hit Radio, je 13 hodin 45 minut. Dneska tak je zajímavý den, protože dneska mají narozeniny volné soboty. Jdete zítra do práce? Ne? No tak víme, komu za to můžeme poděkovat, protože je to přesně 100 let, kdy jeden chlap v Detroitu rozhodl, že v sobotu prostě nebudeme chodit do práce. Byl to Henry Ford a ten tehdy zavedl 5denní pracovní den a 8hodinovou směnu. Mít stroj času, tak se vrátíme zpátky, buď mu poděkujeme, anebo mu řekneme, že bychom potřebovali 4denní pracovní týden, že těch 5 dní je možná někdy až zbytečně moc.
1: Za 3 metry zahněte doprava, projeďte srdcem a pokračujte k plicím.
2: Počkej, kde to jsme?
1: Uvnitř lidského těla, naše cesta právě začíná.
2: Pozor, žaludek, tady to bude trochu houpat.
1: Vydejte se na expedici do těla. Rozpumpujte srdce, okysličte krev a ulovte viry. Interaktivní rodinná expozice plná her, pohybu a poznávání. Trasa přepočítána. Cíl Depo 2015 Plzeň.
2: Slavnostní otevření už 1. října od 18 hodin. Více na depo2015.cz.
3: Mami, peší, dnes půjdeme ven.
4: Hned jak přijde balík z V-Martu, objednala jsem ti nové sovčelky a bundu. Ty totiž fakt nepromoknou.
3: A vzala si ty s dinosaurama?
4: Jasně, že jo. Přihodila jsem tepláky, mikču i čepici s nákrčníkem. Budeš celý dinosauří.
3: Hustý.
4: Podzimní výbava z V-Martu. Tepláky s dvojitými koleny, mikiny, nákrčníky, čepice i sovčelové soupravy. Najdete je na v-mart.cz. V-Mart, ušito v Liberci.
5: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
6: Vážně? A co umí?
5: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
6: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
7: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
2: Schořela mi kulma.
8: To vyřeším. Mám přece Rychlárt. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
9: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Rychle doručíme i herní monitor Acer, který vám zajistí úchvatně plynulý obraz v každé hře. Datart, opravdový elektrospecialista.
10: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
11: Z GLS teď zásilky klapnou i o víkendu. Do GLS boxu po celém Česku vám totiž balíček rádi doručíme klidně i v sobotu. Pokud na páteční objednávku nechcete čekat až do pondělí, využijte sobotní doručení z GLS. Nechte to na nás. Z GLS to klapne i v sobotu.
12: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
13: Slib jsme splnili. Lesy po kůrovcové kalamitě jsme obnovili. Přijďte se sami přesvědčit, jak dnes rostou. Den lesů nové generace. V sobotu 3. října na 7 místech po celé republice. Čekají vás lesníci, technika, drony, tažní koně, komentované vycházky, program pro děti i ochutnávka zvěřiny. Vstup zdarma za každého počasí. Program a všechna místa najdete na sazimelesynovegenerace.cz.
14: Rajská rámen roštěná? V novém Food Place v OC Rokycanská si z pestré nabídky vybere každý. A to prostředí, stylové a moderní. Stavte se na rychlý oběd, večeři s přáteli nebo kafíčko mezi nákupy. A co si u nás dáte vy? Nový Food Place v OC Rokycanská Plzeň je tu.
15: Jupi! Zahradnictví Plzeň na Domažlické 181 pro vás připravilo skvělou akci na sazenice ovocných stromů a drobného ovoce. Za skvělé ceny najdete novinky, prověřené odrůdy nebo již velké plodící stromy. My vám poradíme a stromek zastřihneme. A pro sazenice se chodí k nám, tak se stavte. Více na našem Facebooku a Instači. Tak čau.
11: Hit Radio.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Tempo nám na Hitrádiu udávala Zara Larsson, je 13.58, před námi nejnovější zprávy. Ještě předtím, než pustíme Dominika ke slovu, tak se samozřejmě taky podíváme na aktuální dopravu, jak se teď jezdí tady u nás v Česku, tak pojďme na to.
1: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Řidiči opatrně na výjezdu z Karlových Varů směrem na ostrov. Máme informaci, že je tam kvůli rozlitému oleji kluská vozovka, tak tam projíždějte s opatrností. A další dopravní info pište k nám na WhatsApp 720 870 237.
2: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% spojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.
3: Pokrývači a stavební firmy Pozor. Nová střecha z Prodoma? První dopravu na stavbu máte úplně zdarma. Cenu střechy spočítáme individuálně, přesně podle vašeho projektu. A navíc, za další nákupy střech získáte další atraktivní odměny. Více ve stavebninách Prodoma a na pro-doma.cz.
4: Nákupy v online shop.cz.
5: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
4: www.onlineshop.cz.
6: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
7: Se značkou Lind jsme si pro vás připravili Lindor pralinky 200 gramů s Kaufland Card Extra za 119,90 až do 29. září. Kaufland.
8: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firm na radiohouse.cz.
9: Hi, this is Ed Sheeran.
10: Hi, this is Madonna.
11: Hi, I'm Miley Cyrus.
12: Hey, it's Teddy Swims.
13: Když chceš víc záběrů, potřebuješ správnou výbavu. Rybáři nejraději nakupují v Chyť a pusť, nejoblíbenějším rybářském obchodě v Plzni na Rokycanské, nebo na chyťapusť.cz.
14: On air.
15: Online.
14: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
16: Je 14 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmauzem, dobré odpoledne. Digitální a informační agentura vydala poslední plánovanou verzi aplikace e-doklady před říjnovými volbami. Jde o zásadní aktualizaci, je nutné ji provést, aby se uživateli aplikace spustila a mohl se prokázat ve volební místnosti. Po aktualizaci agentura doporučuje také aktualizovat samotný doklad, ideálně nejpozději 48 hodin před volbami. Policie prověřuje podání jídla z prošlých vajec v základní škole v Újezdu nad Lesy, a to pro podezření z trestného činu ohrožování zdraví závadnými potravinami z nedbalosti. Zažívací potíže má zhruba 250 dětí a dospělých. Přibližně 40 lidí je v nemocnici, někteří na jednotkách intenzivní péče. České tenistky vedou v semifinále poháru Billie Jean King nad Španělskem 1-0 na zápasy. První bod na tvrdém povrchu v Šenčenu vybojovala Karolína Muchová, která porazila Jessiku Bouzas Maneiro 7-5, 6-4. Postup do finále může spečetit ve druhé dvouhře Linda Nosková. Jejíž soupeřkou je teď Kristýna Bukša. A teď ještě něco z regionu.
1: V Plzni dnes začíná 39. ročník filmového festivalu Finále Plzeň. Nabídne více než stovku snímků a z toho pětinu televizních i filmových premiér a předpremiér. Největší přehlídka českých filmů poprvé udělí i diváckou cenu. Promítat se bude tradičně v Měšťanské besedě a na několika dalších místech ve městě.
17: Jsme váš deštník v bouři pracovních nabídek. Jsme Orienta, klatovská třída Plzeň. U nás má na výběr každý. Perfektní start vaší kariéry. Orienta.
1: Odpoledne na západě Čech bude většinou slunečné. Bude polojasno, jen přechodně oblačno. Teploty se usadí nejvýš kolem 18 stupňů, na horách do 14.
18: Hit Radio.
19: Jirka Pelnář.
20: Hit Radio.
0: Pohodové odpoledne přeju, pokud máte dneska narozeniny, tak sfoukněte nějakou svíčku večer, něco hezkého si přejte a věřte, že nebudete slavit sami, protože dneska má narozeniny taky zpěvačka Leny a Leny právě dnes vydává svou novou desku. Byla hostem u mě ve vysílání v tomto týdnu, povídali jsme si o nové desce, pouštěli jsme si taky i některé nejnovější věci. Zároveň tak dneska také k jejich horké novince duetu, který naspívala se zpěvačkou Anabel, tak vychází i dneska videoklip. No a když jsme si tak s Leny povídali, tak jsme vlastně zavzpomínali i na tu dobu, kdy například dělala předskokanku legendárním Imagine Dragons. To nejlepší z rozhovoru už brzy uvidíte a uslyšíte taky na našich sociálních sítích. No a když už je řeč o Imagine Dragons, tak se dáme i teď tady na Hit Radio na začátku další odpolední hodiny.
15: Hit

Soren, Ordinary, tedy naprosto obyčejné. Nás nečeká naprosto obyčejný víkend, ale naopak čeká nás neobyčejný, krásný, prodloužený víkend. V pondělí je státní svátek, no a protože je to ten svátek, kdy jsou zavřené i velké obchody, potraviny, nákupní centra a tak dále, no tak se dá očekávat, že dneska odpoledne bude úplná apokalypsa v nákupních centrech. Tak pokud tam dneska míříte, hodně štěstí. Snad to bude mít šťastný konec. Mika, happy ending, už za chviličku, teď Damiano David.

0: Jestli půjdete letos na maturitní ples, tak určitě v průběhu večera nebo na následní afterparty, tak tenhle hit uslyšíte. Flowrida, Kesha, Ride Round, to se hraje jako velmi často. Co už se ale nehraje, tak a je to škoda na těch diskotékách, tak jsou třeba vanastovky. Nádherný hit v Princeznách, má to 5 minut. Dáme si ho už za chvíli tady na Hit Rádiu. Je k tomu taky moc hezký videoklip, jen vlastně asi doteď nikdo neví, co chtěl básník říci hned prvním závěrem na Spermie. No, na druhou stranu všichni jsme, ta jedna nejrychlejší. Tak v Princeznách už za chviličku tady na Hit Rádiu. Hezký pátek.
1: Půl litry od Plzně, flašky od Šáňa na schodech.

0: 30. září. Hlavním mediálním partnerem je Hit Radio FM+.
1: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
2: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
3: Odsaď, odsaď! Já se na to můžu...
4: Vykašlat? A klidně hned. Nastup k nám jako skladový operátor v Loxes. Jednoduchá práce bez zbytečného stresu v moderním a čistém prostředí.
5: Nástupní bonus 40 tisíc. Navštiv loxes.jobs.cz. Loxes. 40 tisíc důvodů nastoupit hned. Loxes. 2X a 2S.
6: Existuje prý kouzelné místo, kde legendy ožívají přímo před očima. Tomu místu se říká Zapomenutý ostrov.
7: Je to osud!
6: Animovaná novinka od tvůrců série Jak vycvičit draka vypráví o dvou kámoškách, které se na tomhle místě ocitnou. A vy tam můžete vyrazit s nimi.
7: Jdeme!
6: Zapomenutý ostrov. Multikyně Sinestar od 24. září.
8: Randíte?
9: A tohle znáte?
8: Bylo to fajn, ozvu se.
9: Sestěhujem se hned?
8: Zapomněl jsem peněženku.
9: Uděláme si selfiečko?
8: Promiň, volá manželka.
9: Mrkneme do pařížský.
8: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
10: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
9: Elite Date, seznamka pro vztah.
11: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
9: Elitedate.cz.
12: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
13: Tak vem máslo a křupavé pečivo, jo a ještě jogurty.
12: Jedu ale jen na čerpačku.
13: Já vím, na čerpacích stanicích Shell s Billa Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
14: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Billa Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.
15: Jsme stavitelství Šmíd. Stavíme vaše domovy již 36 let. Moderní, dynamická, ale stále rodinná společnost, založená na opravdových hodnotách a letitých zkušenostech.
16: Jsme stavitelství Šmíd. Rádi vás přivítáme v našem zrenovovaném sídle v Plzni a ukážeme, jak se staví domov.
15: Stavitelství Šmíd. Tak se staví domov.
17: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
18: Slib jsme splnili. Lesy po kůrovcové kalamitě jsme obnovili. Přijďte se sami přesvědčit, jak dnes rostou. Den lesů nové generace. V sobotu 3. října na 7 místech po celé republice. Čekají vás lesníci, technika, drony, tažní koně, komentované vycházky, program pro děti i ochutnávka zvěřiny. Vstup zdarma za každého počasí. Program a všechna místa najdete na sazimelesynovegenerace.cz.
19: Ale, něco se vám doma nezdá? Chtělo by to alespoň menší rekonstrukci? Tak nezapomeňte na novou ložnici, aby se vám o ní jen nezdálo. Právě teď máme v Prospánku slevy až 30% na vybrané postele, matrace i polštáře. Tak si přijďte vybrat do prodejen Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
2: Hledáte místo, kde se bude vaše dítě cítit jako doma? V Bdeněvsi otevíráme nový Zanzík, dětskou skupinu s velkým srdcem. Čeká na vás krásné prostředí, velká zahrada se zvířátky a hlavně zkušení pedagogové, kteří se o vaše děti s láskou postarají. Dny otevřených dveří v Zanzíku probíhají právě teď. Rezervujte si svůj termín na www.zanzík.cz, kde se dozvíte víc.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: se to blíží. To nejlepší odpoledne na západě Čech.
1: Krásné odpoledne, víte, co se chystá, no my tři se chystáme na vás.
2: Ano, dneska odpoledne hrajeme na vaše přání. Místo dirigentský taktovky vezmete do ruky telefon a vytočte 720 870 237.
1: To mě zaráží, že znáš dirigentskou taktovku, já bych čekal ukazovátko, kterým tě ve škole mlátili.
0: Hit Radio FM Plus.
3: Zlepši si náladu.

0: Vanastovy věci, 90. léta, princezna, to je taková malá ochutnávka toho, na co se opět můžete těšit po prodlouženém víkendu tady na Hit Rádiu ve 12 hodin v pravé poledne. V úterý se spolu opět uslyšíme a v úterý ve 12 opět srdcovky na Hit Rádia. Váš oblíbený pořad, vaše oblíbená půlhodinka, pět legendárních hitů a ten šestý opět na vaše přání. Těším se na to moc. Úterý do té doby, tak užívejte prodloužený víkend. Pokud vyrazíte taky na fotbal, fandit českému národnímu týmu, tak se na vás budu těšit na stadionu. A pokud budete mít cestu kolem, tak třeba v neděli, dokonce budu i ve fanparku, který tam bude v průběhu komplet celé doby, to znamená od sobotního zápasu až do toho úterního. Tak se smějte, užijte si víkend a v úterý ahoj!
1: Vytvořeno s použitím AI.
2: Do KIK přichází vše pro pohodlí. Deky a polštáře, prostě moderní a elegantní. K tomu vonné svíčky a osvěžovače vzduchu. Wellness pro smysly. Už od 99 korun. Pro chvíle pohody. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
3: Hledáte nové auto s bohatou výbavou za skvělou cenu? Právě teď je tu akční edice Volkswagen Family. Vyberte si model, který vám sedne a přidejte se do rodiny Volkswagen. Čeká na vás stylový Golf a Golf variant, praktický Passat a hned tři SUV, T-Roc, Tiguan a Tayron. Edice Volkswagen Family již od 589 tisíc korun. Navštivte nás.
4: Autorizovaný prodejce Volkswagen, Autocentrum Jan Šmucler Plzeň, Horšovský Týn a Klatovy, šmucler.cz.
5: Tak co, mami, byli tady?
6: Byli, Eliško, a moc mi pomohli.
5: To víš, mami, už bych to sama nezvládla.
7: Nebojte se říct si o pomoc. Pomůžeme tam, kde vy už nevidíte východisko. Využijte terénních služeb, které nabízí Městský ústav sociálních služeb Plzeň. I když jste celý den v práci, anebo bydlíte daleko, u nás máte jistotu, že se o příbuzné postaráme. Městský ústav sociálních služeb Plzeň. Umíme pomáhat.
8: Porada, termíny, prezentace a ta bolest hlavy. Zrovna teď?
9: Když vás zpomalí bolest, vyzkoušejte Panadol Duo. Ulevuje od různých typů bolesti a začíná se vstřebávat již za 5 minut.
8: 5 minut? Za tu dobu stihnu vyřídit jeden e-mail. Oh, tak jo, jdeme na to.
9: Založeno na detekci paracetamolu a ibuprofenu v plazmě po 5 minutách po požití na lačno. Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Panadol Duo 500 a 200 mg potahované tablety je lék k vnitřnímu užití.
10: Halo, lidičky, jestli pa to víte, že v DSP Marketu opravdu dobře nakoupíte. V Mrákově mají profi voděvy a íčkom stuze pěknýma akcema. Jejich dívčata vás tam parádně oblíknou, obujou a ještě slevu dají. A ve Gdyni mají stavebniny. Hodně zboží na krámu, fakt dobrý ceny a navíc dobře poradí a všecko na stavbu zařídí. No prostě, aby vám to vždycky všecko dobře šlo. DSP Market, profi oděvy Mrákov a stavebniny Gdyně. Tak přijďte hýtu.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová panenská svíčková v ceně 129,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
12: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
13: No jistě.
12: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
13: No jistě.
12: A že nabízí 6000 korun na duševní zdraví?
13: No jistě.
12: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
14: Farma Park u Toma, tady to všechno začíná.
15: Jedinečné zážitky mezi zvířátky začínají právě tady, 10 minut od Plzně.
14: Farma Park u Toma, letce u Plzně. Místo jako stvořené pro rodinný den.
15: Dětské trampolíny, lanové hřiště, 100

0: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
2: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na téměř 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
3: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Nehoda je na dálnici D5. Opatrně za sjezdem na mýto na kilometru 51 směrem od Prahy do Plzně. Srazila se tam 3 osobní auta s nákladním. Na místě jsou záchranáři i policie. Kolona už má přes 2 kilometry. No a další nehoda je taky na jižním Plzeňsku, tam opatrně na trase Mileč Třepčice. Osobní auto tam narazilo do plotu. Vaše další aktuální informace z dopravy pište k nám na náš WhatsApp 720 870 237.
1: Každé auto si zaslouží péči. V servisu Kia Auto Matulka to ví už 16 let. Auta Kia od Matulky, auta jako ze škatulky. Jenom hity. Hit Radio.
2: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
3: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
4: Jupi! Zahradnictví Plzeň pro vás máme skvělou službu. Jmenuje se Zahrada své pomocí. Vy dáte svaly, my dáme know-how. Podrobnosti na www.plzeň-zahradnictví.cz. Mít novou zahradu je s námi tak snadné. Zkuste to.
5: Jsem hrdina.
6: Co tady blbneš?
5: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
6: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
5: Vše na 211.cz.
6: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
5: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
7: Změňte svou zdravotní pojišťovnu za 5 minut na vozp.cz.
8: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
9: On air.
10: Online.
9: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio FM Plus.
0: Máme 15 hodin, jsou tu krátké zprávy pro západní Čechy a Bára Purkartová. Šťastný konec má pátrání po seniorce, která se ztratila na Rokycansku. O případu jsme vás informovali. Žena se zatoulala, když společně s manželem vyrazili na houby. Dnes přišla dobrá zpráva. Paní se po dvou dnech povedlo najít nedaleko Zaječova. V Sokolově bude bezpečněji. Město dokončuje poslední etapu osvětlení u přechodů pro chodce. Teď se pracuje na 6 z nich za zhruba 1 000 000 korun. 10 přechodů už osvětlení má. Nově bude také u městského úřadu a polikliniky. Dálniční síť v Česku se rozroste. Silničáři do konce příštího roku plánují zahájit výstavbu zhruba 90 kilometrů dálnic. Víc mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Riedl.
11: Aktuálně je ve výstavbě 266 kilometrů dálnic a silnic první třídy, to jsou především obchvaty města obcí. Velmi rychle přitom zároveň může pokračovat finální příprava dostavby severních částí Pražského okruhu nebo i středočeské dálnice D3. Tam už na obou stavbách běží výkupy pozemků.
0: No a teď jdeme ještě na fotbal. Stále pokračuje prodej vstupenek na další domácí zápas fotbalové Plzně. 10. října doma Viktorka nastoupí proti Mladé Boleslavi. Vstupenky se dají pořídit i online na webu Plzeňská vstupenka.
12: Jsme váš deštník v bouři pracovních nabídek. Jsme Orienta, klatovská třída Plzeň. U nás má na výběr každý. Perfektní start vaší kariéry. Orienta.
0: Podle předpovědi u nás na západě Čech zítra bude většinou jasno nebo skoro jasno, k večeru pak místy i oblačno. Nejvyšší denní teploty vystoupají na příjemných 20 až 23 stupňů Celsia. No a se mnou tady jsou už taky Kuba s Davidem a začíná páteční divoký západ.
13: Hit Radio FM Plus.
14: Má pravdu ta holka, hezký odpoledne. Otaše až po Prahu, dokonce i v Drahobuzi ladíte divoký západ, který dneska uvádí.
15: Tři hity na přání, proč žádný rozumný člověk nemá jezdit na Oktoberfest a k tomu si zavoláme s tím nejlepším barmanem, který ho v celé České republice máme.
14: No a namícháme taky ten nejlepší koktejl hitů na vaše páteční odpoledne. Tady je Timble.

0: Crypt Willem, tady je páteční hit rádio FM plus a divoký západ, tak co si dneska večer vezmete na sebe?
1: Dneska to celý začíná a to 39. ročník filmového festivalu Finále Plzeň. My jsme hrdým mediálním partnerem a tak vás mám právě teďka, i když vlastně celý festival ještě nezačal, ono to bude až v 19 hodin slavnostní zahájení, tak my vás teďka na festivalovou notu pěkně naladíme a společně s Katkou si projdeme to nejdůležitější.
2: To nejlepší z Finále Plzeň. Romantický milovník ne bojovník nebo drama Pramen. I to jsou snímky, které uvidíte druhý den festivalu Finále. Zmiňované filmy navíc letos v létě získaly cenu na filmovém festivalu v Karlových Varech a my je uvidíme 26. září ve velkém sále Měšťanské besedy, kam dorazí i mnoho herců. Milovník ne bojovník začíná v 17:30, Pramen pak v 20:30. K tomu vytvoří delegaci Kateřina Černá, Aňa Geislerová, Pavel Strnad nebo například Katarína Tomková. Pro děti jsou o víkendech připraveny pohádky a po jejich promítání i workshop před Měšťanskou besedou. V sobotu si po animovaném filmu Tajemství džungle mohou vytvořit vlastní klíčenku s tématickým zvířátkem. Hezký víkend.
3: Mediálním partnerem festivalu Finále je Hit Radio FM+.

0: Rehab i na Aseš a tady je páteční divoký západ.
1: Dopak to zvoní s Hitrádiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
2: Slibovali jsme prachy a taky jsme vám je doručili. Dneska ráno ve snídaní šampionů ve hře Dopak to zvoní jsme rozdali 50 000 korun.
0: Pojďme si to připomenout, jak to dneska ráno vypadalo.
3: Startuje minuta a vy všichni, kdo jste registrovaní do soutěže, se běžte podívat ven, jestli tam náhodou nestojíme my dva, já a Jasmin, a někdo nám otevírá. Vy budete Šárka a obrovský pes tady je, pane bože, pane bože. Šárko, jestli můžete jít potom sem k nám, já nemám tak dlouhý kabel. Šárko, dobré ráno. Dobré ráno, Michal Knejp, těší mě. Vy jste na nás normálně číhala 50 000 korun, ještě jste na nás nepustila toho psa.
4: Já, ty to štěně.
3: To je štěňátko, když je vyšší než Jasmin. Korun, paní Šárka je vítězka naší soutěže. Dopak to zvoní, spočítejte to, já nevím, jestli Jasmin 5 000 neubrala. 10 × 5. 50 000 korun, tak moc gratulujeme.
1: Dopak to zvoní s Hitrádiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
2: Tak doufám, že jsme vám to aspoň malilinko takhle přiblížili, protože prostě 50 000 korun každý den takhle nerozdáváme.
0: Je to tak, mrkejte na naše sociální sítě. Michal to zmiňoval, byl tam obrovitánský pes, já jsem ho viděl na těch videích, jmenoval se Emil a to je teda ale jako opravdu hovado pes. Je to ještě štěně navíc. Mrkejte tam, koukejte tam, za chviličku Leony a dáme taky song podle vás.
5: Babi, co to děláš? Proč vymýváš ten kelímek od jogurtu?
6: Přeci ho nevyhodím špinavej.
5: Vyhodíš? Doufám, že si chtěla říct, že ho vytřídíš do koše na plasty.
6: Samozřejmě. Holčičko, já už třídím spoustu let. Začala jsem, když tvoje máma byla ještě malá holka.
5: Super, tak to teď ještě vylepšíme. Ten kelímek nemusíš vymývat, stačí, že je prázdný.
6: Aha, zase nějaká novota?
5: Ani ne, ale nedávno jsme měli ve škole zajímavou besedu.
6: Co vám říkali?
5: Třeba to o tom vymývání. A taky nám vysvětlili, jak důležité jsou při třídění barvy kontejnerů. A že se někde můžou sbírat třeba kovy společně s plasty do žlutého.
6: Tak to u nás není. My tady máme na plechovky šedý kontejner.
5: No právě, třídění se může v různých městech lišit. Proto je důležité sledovat hlavně nálepky na kontejnerech.
6: To třídění je vlastně jednoduchý.
5: Přesně. A ještě říkali, že se nemusí vymývat ani sklenice od okurek a může se třídit i s víčkem, babi.
6: Opravdu? Tak já tam ty víčka příště nechám.
5: Super. Jo, a taky je dobrý rozkládat krabice a mačkat petky i plechovky. Nezaberou pak v kontejneru tolik místa a vejde se do něj víc.
6: Tak vidíš, jak to třídění ovládáme. A třeba se k nám ten nevymytý kelímek od jogurtu zase vrátí zrecyklovaný. Třeba jako květináč.
1: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
7: Maxi.
8: Je, noční návštěva ledničky prozrazena. Paru, ty jsi mě slyšela?
7: Maxi, s tou vrzající podlahou a dveřmi tě slyší i sousedi. Zítra jedeme do Baumaxu. Mají tam interiérové dveře a podlahy se slevou až 35%. Platí do konce září.
8: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
9: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
10: Jsem hrdina.
11: Co tady blbneš?
10: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
11: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
10: Vše na 211.cz.
11: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
10: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
12: Under Armour makes you better.
13: Už 30 let. Chceš botu, která drží krok s tvým výkonem a zároveň skvěle vypadá? Poznej nové běžecké boty Heartbeat Runner 2 od Under Armour. Měkké tlumení přináší pohodlí hned po obutí. Výrazné elegantní linie zaujmou na první pohled. Objev perfektní spojení výkonu, pohodlí a designu. Tohle a mnohem víc najdeš v Under Armour Brand House Olympia Plzeň nebo na underarmour.cz.
14: Slevová akce Týden s Teskomou běží od 24. září do 5. října. Nakupte značkové zboží od jedničky na trhu v kuchyňských a domácích potřebách o pětinu levněji. Využijte slevu 20% v prodejnách i e-shopu na www.teskoma.cz. Teskoma. Česká značka s nápady.
15: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
16: Slib jsme splnili. Lesy po kůrovcové kalamitě jsme obnovili. Přijďte se sami přesvědčit, jak dnes rostou. Den lesů nové generace. V sobotu 3. října na 7 místech po celé republice. Čekají vás lesníci, technika, drony, tažní koně, komentované vycházky, program pro děti i ochutnávka zvěřiny. Vstup zdarma za každého počasí. Program a všechna místa najdete na sazimelesynovegenerace.cz.
17: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
18: Buongiorno, San Marino pizzerie, tam se lidem dobře žije, skvěle se tam jí, každý o tom ví, jídlo vám i dovezou, Monča Helča s Terezou, sanmarino.pizza.cz.
19: Hit Radio.
20: Zlepši si náladu.
21: Zlepši si náladu.

0: is falling down.
1: Leonim, tady je Divoký západ, Hit Radio FM Plus, a víte co? Nám se nechce makat. Je pátek.
2: A to si řekne něco novýho.
1: Ne, je pátek, prostě, jo, my tady prostě meleme pantem celý týden, jo. Máme vomačkaný ty prstíky tady z toho mixážního pultu, víte co? Teď je to na vás.
2: Dělá, kdyby to mačkal, viď?
3: A jak kdyby v pondělí to bylo jiný, kdyby se napracovat chtělo.
2: Celý týden se tady opíral o lopatu. To bylo tak celý a teď vypráví, jak mám omačkaný prstníky.
1: Jakube, tohle intro mělo sloužit k tomu, abychom lidem řekli, že právě teď je ten čas, aby si zavolali o song na přání, jo? Ano. Ne, aby jsme tady rozebírali.
2: Že to... si nemakačenko. 720, 870, 237, pakliže nemáte ještě omačkaný prstíky, tak zkuste napsat na WhatsApp, co vám zahrajeme song na přání, při pátku dáme moc rádi. A teď John Martin, hezký odpoledne.

0: díky. Díky, přátelé, že jste mě v tom nenechali. Posloucháte Hit Radio FM Plus a teďka, vzhledem k tomu, že je pátek, je čas navážit na přání. A na drátě máme Moniku, ahoj!
1: Ahoj,
2: Mončo,
1: zdravím.
2: Odkud nám voláš?
1: Z Plzně,
2: super. Vybrali jsme Martinu Pártlovou. Furt něco, má to nějaký speciální důvod, že právě Martina a tenhle song?
1: Mám jí ráda. Od vás jsem vlastně, díky vám jsem byla na koncertě Martiny Pártlový a bylo to moc fajn.
2: Ježíš, tak to je hezký.
0: A furt něco,
1: jo.
0: Chceš to zahrát jako,
1: něco.
0: Chceš to třeba poslat někomu konkrétnímu, jako třeba šéfovi v práci, když takhle při pátku furt něco, nebo tak?
1: Furt něco, já to chci poslat všem, kdo budou trávit víkend na Šumavě jako já, prodloužený.
2: Pěkný, počkej, a nějaký wellness nebo houby?
1: Houby a procházky.
0: Houby jsou ten nejlepší wellness.
2: Ano. Marťo, Moni.
1: Tak jo.
2: Prosím tě. Já jsem chtěl říct, aby se nestratila na těch houbách.
1: Já se nestratím. Tak
2: jdeme
1: jo.
2: To hrát, měj se krásně, užij si prodloužený víkend. Ahoj.
1: Vy taky, ahoj.
2: Ahoj. No a tady je Martina Pártlová. Furt něco.

0: Teční díky, že vysíláte s náma. Zdravíme Romču, ta nám psala, že na turbo kruháči v Plzni je nehoda, takže je z toho teď momentálně turbo špunt, tak tam prosím vás vůbec nejezděte.
1: Přejeme vám krásný odpoledne, je pátek a my jsme se teďka rozhodli, že vám vysvětlíme, proč nejezdit na Oktoberfest. Možná byste to takhle jako ode mě jako od pivaře nečekali, ale ano, opravdu, právě protože já mám rád pivo. Miluju ho, dá se říct. Tak vás chci varovat před otřesným zážitkem jménem Oktoberfest.
0: Moment, ty jsi tam byl?
1: Ne.
2: Protože to je otřesný zážitek, slyšíš?
0: A to hned nabírá na větší
1: ne, takhle, já jsem tam nebyl, nikdy mě tam nikdy nedostane, jo? A vzhledem k tomu, že mám mezi pivovarskýma hodně kamarádů, tak mi vysvětlili proč. A já bych to teďka rád poslal dál. Pojď. Takže za prvý, všude samý fronty.
2: No to je pravda, no, tam jako dorazí třeba 6-7 milionů lidí.
1: Foj!
2: Ano.
1: Jako jestli chci fronty, tak jdu ve čtvrtek do Kaufu, že jo? Jako ne na Oktoberfest. No nic. Za druhý, hnusný a hlavně drahý pivo.
2: Kolem 15 eur za ten jejich...
1: Tento noc.
0: Tuplák.
1: No a právě tuplák, jo? To je jeden obrovský skem.
2: Cože?
1: Skem, podvod.
0: To je. Proč?
1: Víte, proč tam ty tupláky čepujou?
0: No, protože jsou velký fronty.
1: No jasně. Vlastně jsou jenom z toho, ty si myslíš, že to je nějaká superkultura a tohleto, nebo že to pivo je tak strašně dobrý, jo, že ti prostě klasický půl litr nestačí a tak potřebuješ ten tuplak. Prdlajs, tam jsou obrovský fronty a ty výčepáci potřebují obsloužit těch 6 milionů lidí a proto ti to tam čepujou do těch obrovských kýblů, jo, ve kterých ti ale to pivo po chviličce zvětrá a je ještě hnusnější než ten moment, kdy ho tam čepovali.
2: Fuj, to je otřesný.
0: Jestli náhodou je ještě někdo, kdo by chtěl vyrazit, tak Oktoberfest pokračuje do 4. října.
1: No to nechoďte, to lepší ty na lahváček Vietkongovi.
3: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
4: Vážně? A co umí?
3: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
4: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
5: E-kondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. E-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
6: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
7: No jistě.
6: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
7: No jistě.
6: A že nabízí 6000 korun na duševní zdraví?
7: No jistě.
6: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
8: Pokrývači a stavební firmy pozor! Nová střecha z Prodoma? První dopravu na stavbu máte úplně zdarma. Cenu střechy spočítáme individuálně, přesně podle vašeho projektu. A navíc, za další nákupy střech získáte další atraktivní odměny. Více ve stavebninách Prodoma a na pro-doma.cz.
9: Existuje prý kouzelné místo, kde legendy ožívají přímo před očima. Tomu místu se říká Zapomenutý ostrov.
10: Je to osud!
9: Animovaná novinka od tvůrců série Jak vycvičit draka vypráví o dvou kámoškách, které se na tomhle místě ocitnou. A vy tam můžete vyrazit s nimi.
10: Jdeme!
9: Zapomenutý ostrov. Multikyně Sinestar od 24. září.
11: Trenírkarna.cz.
12: Hlášení pro lovce slev.
11: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%. No to není možný. Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenírkarna.cz.
13: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
14: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
15: Nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, Lásku, smích a tanec. Na podzim 2026 startuje výroční tour po celé České republice. Děti ráje, energie, kterou nezastavíš. Více na dětirájetour.cz.
16: Září jeden naplno, soutěžte o tiskárnu.
17: Tiskne, kopíruje, skenuje.
16: Až kolu. Práci i zářijový chaos zvládne s přehledem.
17: Kupte náplně Xerox a automaticky hrajete.
18: Tisknu levně CZ.
19: Náplně hned.
2: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
19: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
8: Když jde o zdraví.
19: Přejděte k Lidlovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
20: Já dělám sestru v nemocnici. Spěch, stres a pacientů tolik, že si je ani nestihnu zapamatovat.
21: Já jsem v Městském ústavu sociálních služeb města Plzně. Dvě směny, žádné přesčasy. A hlavně mám čas na lidi. Poznám je a oni poznají mě.
20: Tak to zní jako sen.
21: Ne, to je realita. Přidej se k nám. Staň se sestřičkou s velkým srdcem. Městský ústav sociálních služeb Plzeň. mss.plzeň.eu.
22: Vážení klienti, realitní kancelář Pubec je léty prověřená realitní kancelář s tradicí a srdcem. Přijďte, rádi pomůžeme i vám. Vaše Šárka Pupcová.
23: www.pubec.cz.
24: Jsme stavitelství Šmíd. Stavíme vaše domovy již 36 let. Moderní, dynamická, ale stále rodinná společnost, založená na opravdových hodnotách a letitých zkušenostech.
25: Jsme stavitelství Šmíd. Rádi vás přivítáme v našem zrenovovaném sídle v Plzni a ukážeme, jak se staví domov.
24: Stavitelství Šmíd. Tak se staví domov.
26: Vynech lepek.
27: Otužuj se.
28: Ber hořčík.
29: Zkus půst.
27: Víc bílkovin.
29: Méně cukru.
30: A adaptogeny.
31: Stop. Zapomeň na trendy. Ty jsi totiž genetický originál. Genetické testy GenLabs ti ukážou, jak upravit životosprávu pro lepší trávení, imunitu a energii. Sportovcům pomůžou i s regenerací a výkonem. Geny prostě nejsou tvým osudem. Ty rozhoduješ, jestli je zapneš nebo vypneš. GenLabs. Návod na život najdeš ve své DNA. Tak na co ještě čekáš?
32: Buongiorno, San Marino Pizzerie, tam se lidem dobře žije, skvěle se tam jí, každý o tom ví, jídlo vám i dovezou, Monča Helča s Terezou, sanmarino.pizza.cz.
33: Hit Radio FM Plus,
34: zlepši si náladu.
33: Zlepši si náladu.

0: To Friends a taky divokej západ Hitrády a FM+. Dneska máme pátek, víkend před náma prodloužený a zbývá zhruba 8 minut do totální apokalypsy.
1: Vypadá to, že lidi zase vezmou obchoďáky, supermarkety opravdu jako na steč a řeknou si, pane bože, pondělí je zavřeno, my zemřeme hlady.
0: No jej, vypnou prout. Všechno v mrazáku se zkazí, nebudete mít co jíst, je třeba to všechno vykoupit, hlavně dokud je ten pátek.
1: Fronty v obchoďákách budou dneska odpoledne tak dlouhý, že se normálně za chviličku dostanou až k nám do zprávy Rádia FM+.
0: Já myslel k nám do Rádia, kéž by, že by mi nakoupili rovnou ty lidi taky. Tak zprávy za chvilku, teď ještě Shakira.

0: Pilots, posloucháte Divoký západ. Krásný odpoledne.
1: Je tady nejlepší dopravní servis na západě Čech. Zdržení vás teď čeká v Plzni na Domažlickém. Na kruhovém objezdu ve směru do centra jsou v sobě 3 osobáky. Auta tam popojíždí v koloně a zdržení je kolem 10 až 15 minut. Pozor taky v Plzni Bolevci na Lidické ve směru od centra u křižovatky s Alejí Svobody se srazila 2 osobní vozidla. Tam je zdržení nárazové. A nehoda je taky na Domažlicku opatrně před Horšovským Týnem směrem od Mířkova, kde se srazilo osobní auto s cyklistou. Tam projíždějte s opatrností. No a vaše další informace z dopravy můžete psát k nám na náš WhatsApp. Číslo je 720 870 237.
2: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od kooperativy a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů a 2/4 kilo za 59,90. A jablka červená kilo s apkou pouze za 14,90. Albert. Dle srovnání k 16.9.
4: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
5: Já dělám sestru v nemocnici. Spěch, stres a pacientů tolik, že si je ani nestihnu zapamatovat.
6: Já jsem v Městském ústavu sociálních služeb města Plzně. 2 směny, žádné přesčasy. A hlavně mám čas na lidi. Poznám je a oni poznají mě.
5: Tak to zní jako sen.
6: Ne, to je realita. Přidej se k nám. Staň se sestřičkou s velkým srdcem. Městský ústav sociálních služeb Plzeň. mss.plzeň.eu.
7: Změňte svou zdravotní pojišťovnu za 5 minut na vozp.cz.
8: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
9: On air.
10: Online.
9: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio FM Plus.
1: Bylo 16 hodin, jsou tu krátké zprávy pro západní Čechy a Bára Purkartová. Stavba nového kruháče ve Třemošné u Plzně nabrala zpoždění. Na řidiče tam tak dál čekají dopravní omezení. Provoz řídí semafory, které hlavně ve špičce způsobují dlouhé kolony. Dneska se koná Noc vědy. Akce proběhne taky u nás na západě Čech, třeba ve školách, muzeích a nebo hvězdárnách. Co lidem nabídne, říká národní koordinátor Noci vědy Ondřej Martínek.
11: Noc vědy nabídne od 17 hodin do 22, někde až do půlnoci, interaktivní zábavu pro celou rodinu. Cílem této akce je popularizovat vědu, přiblížit ji nejenom dospělým, ale taky dětem, seniorům. V podstatě každá cílová skupina si najde svůj program, ať už jsou to workshopy, pokusy, přednášky, filmové projekce nebo divadelní představení.
1: Naprostá většina akcí je přístupná zdarma. Obchody dneska zažívají pořádný nápor zákazníků. Před námi je totiž prodloužený víkend a v pondělí navíc státní svátek, kdy musí mít větší obchody zavřeno. Výjimkou jsou menší večerky, čerpací stanice anebo prodejny na letištích a nádražích.
12: Jsme váš deštník v bouři pracovních nabídek. Jsme Orienta, klatovská třída Plzeň. U nás má na výběr každý. Perfektní start vaší kariéry. Orienta.
1: Na západě Čech zítra budeme mít převážně jasno nebo skoro jasno. Teploty se budou pohybovat mezi 20 a 23 stupni. Teď už pokračuje Divoký západ s Davidem a Kubou.
9: Hit Radio FM Plus.
0: Je pátek, práci padla a my se za chviličku spojíme s tím nejlepším barmanem, který ho máme v celé České republice.
13: No a k tomu další hity.
14: Hit Radio.
13: Gigi je tu právě teď. Krásný odpoledne, užívejte pátek.

0: Ten Prasity. A s váma divoký západ Hitrády FM+. Přejeme krásný pátek. Dneska volno, prodloužený víkend, to znamená jediný. Vyrazíte někam na drink?
1: My vás teďka možná inspirujeme, protože bychom v našem éteru, v éteru nejposlouchanější odpolední show na západě Čech, chtěli přivítat nejlepšího barmana, kterého v Čechách máme. Je to Martin Fogeltanz. Ahoj Martine.
2: Ahoj všem.
1: Hele Martine, ty jsi nedávno vyhrál, dá se říct, takový český kolo, jedný prestižní mixologický soutěže, pojedeš nás teďka reprezentovat ještě do Říma. Jak často si mícháš drinky doma?
2: No, tak to je právě paradox, že moc ne, ale když se připravu na soutěž, tak je to poměrně intenzivní teda. Ale jinak, když nemusím, tak se snažím tomu vyhnout.
0: David potřeboval nějakou jako omluvu na to, že si dneska něco namícháš. úplně jasný. Mimochodem, ty jsi teda jako západočech, tak se musím zeptat, jak se jako stalo, že od toho piva ses odklonil k těm drinkům?
2: To není o tom, že bych se odklonil, já jsem, jako já mám pivo samozřejmě rád, ale koktejly mě vždycky živily a vždycky mi to jako víc bavilo, jo, dělat tu show pro ty lidi a zabavit je vlastně pomocí toho, že jim namíchám nějaký dobrý drink. Oni pak jsou taky uvolněnější a líp se s nima komunikuje.
1: Martine, ty jsi několikanásobný mistr Evropy, taky mistr světa v míchání nealkoholických koktejlů a nedávno celá republika viděla jeden tvůj drink, protože nedávno se odvysílal první díl Zrádců a ty si tam namíchal takovej ten koktejl, který tam někdo musel vypít. Byla to taková věc, která byla napůl zelená. Už z dálky z té televize to vypadalo, že to bylo jako jedovatý a všichni jsme si říkali, co v tom sakra je, můžeš nám to říct? A jako bylo to vůbec dobrý?

0: A jako samozřejmě chuťově to bylo dobrý, jo, i když je to sestříhaný tak, že to vypadá, že vlastně nic moc, ale teďko ten drink můžete najít po celé republice. A byla to kombinace kokosu, vlastně tropických chutí, passion fruitu, manga a minerální vody matony, jo. Takže nakonec ta zelená barva, která tam byla, byla matcha a tam mi trošičku právě jako, nebo ta tomu dodávala takový ten jako neúplně líbivý pocit, který po mně zrádci chtěli, jo. Takže ve finále si myslím, že to jako vyšlo. Hmm. Tak, jak oni chtěli, i tak, jak my jsme chtěli.
1: Martine, já jsem kluk z vesnice, jo, takže samozřejmě to, o čem ty tady mluvíš, je pro mě jako vrchol, jak vy říkáte, mixologie. Pokud se dostaneme na úplně opačný břeh mixologie, která probíhá u nás na vsi, tak by si asi jako koukal, protože, a to já moc jako nechápu, ale u nás se teď rozjel fenomén, že se pije prosecco s griotkou. Dal bys to dopustit?
0: Prosecco to. Ale prosecco s griotkou přijde mi to trošku jako mixologie z 90. jo, ale,
1: no, to
0: v té době, ale v té době u nás nebylo to prosecco, jo, takže hele, každý má pít to, co mu chutná, jo, jestli prostě u vás pijou lidi tohle, tak ať si jako samozřejmě to vychutnávají, já bych to třeba namíchal trošku jinak.
1: No a pak bych tady měl ještě jednu šmakuládu a to je, jak frčí teďko ta modrá, tak to pijeme se šlehačkou.
2: Počkej, jakože máš tomu panáka a nahoru čepici šlehačky.
1: Čepičku šlehačky, no, sladký.
2: Jste se zblásili v těch Kotovicích.
0: Tak víme, jak se říkalo zelený se šlehačkou.
1: Ano.
0: Jo. Tak akorát bych to propojil ne s vodníkem, ale se šmoulou.
1: Jasně.
0: No, možná.
2: Hele, Martine, tak kdyby si potřeboval nějakou mixologickou inspiraci, tak se zastav, tamhle je jich plzeňská Kotovice nedaleko Stodu. Jo,
1: jo, kdyby si nám vytvořil nějaký meníčko, který bude pitelný, my se slopit nebudeme.
2: Hele, díky moc, že jsi si na nás udělal čas a držíme palce na všech soutěžích, které tě ještě čekají, jak kdy budeš prostě Českou republiku i Západ Čech reprezentovat.
0: Skvělý, děkuju moc, mějte se krásně a drinkům zdar.
1: Ahoj, ahoj, krásný víkend, no a tady jsou Linkin Park.

0: Verona, Endless Day, posloucháte Hit Radio FM+. Před chviličkou jsme tady mluvili o drincích, teďka to vezmeme velmi střízlivě a jdem se kouknout na silnice.
1: Jsme Hit Radio FM+ a západní Čechy známe jako svoje boty.
2: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Řidiči, dávejte si pozor na trase z Domažlic na Folmavu. U odbočky na Trhanov jsou v sobě dva osobáky, počítejte tam se zdržením. Bourá se v Plzni, jedna nehoda je na Velkém kruháči u Makra, kde policie řeší srážku 3 osobních vozidel. A pozor si dávejte taky v Bolevci na Lidické, tam jsou v sobě dva osobáky, tak i tam opatrně. Další informace z dopravy můžete psát k nám na náš WhatsApp 720 870 237.
1: Pokrývači a stavební firmy pozor! Nová střecha z Prodoma? První dopravu na stavbu máte úplně zdarma. Cenu střechy spočítáme individuálně, přesně podle vašeho projektu. A navíc, za další nákupy střech získáte další atraktivní odměny. Více ve stavebninách Prodoma a na pro-doma.cz.
3: Safran Cabin CZ. Světová špička ve výrobě interiérů do letadel. Nabíráme montéry a konstruktéry leteckých interiérů. Rozšiřte naše týmy v Plzni a Rokycanech. Držíme vám místo. Děláme do letadel CZ. Děláme do letadel CZ.
1: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
4: Radíte?
5: A tohle znáte?
4: Bylo to fajn, ozvu se.
5: Sestěhujem se hned?
4: Zapomněl jsem peněženku.
5: Uděláme si selfiečko?
4: Promiň, volá manželka.
5: Mrkneme do Pařížský.
4: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
6: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
7: Elite Date, seznamka pro vztah.
1: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
7: Elitedate.cz.
8: Udělejte si radost s novými kousky přírody. Zahradnictví Spomyšl má tisíce sazenic, stromků i květin pro každou zahradu. Přijďte si vybrat nebo objednejte na našich stránkách zahradnictvíspomyšl.cz. Těšíme se na vaši návštěvu. Zahradnictví Spomyšl. Kvalita, která roste.
9: Slib jsme splnili. Lesy po kůrovcové kalamitě jsme obnovili. Přijďte se sami přesvědčit, jak dnes rostou. Den lesů nové generace. V sobotu 3. října na 7 místech po celé republice. Čekají vás lesníci, technika, drony, tažní koně, komentované vycházky, program pro děti i ochutnávka zvěřiny. Vstup zdarma za každého počasí. Program a všechna místa najdete na sázímelesynovégenerace.cz.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová panenská svíčková v ceně 129,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
11: GLS teď zásilky klapnou i o víkendu. Do GLS boxu po celém Česku vám totiž balíček rádi doručíme klidně i v sobotu. Pokud na páteční objednávku nechcete čekat až do pondělí, využijte sobotní doručení z GLS. Nechte to na nás. Z GLS to klapne i v sobotu.
12: Teta drogérie je na každém rohu, tak jsme šli za ní.
13: Tomas Arsov v Tetě?
12: Přesně, saloní péče je teď zase o kus blíž.
13: Vybrané produkty Tomas Arsov nově v 516 prodejnách Teta drogérie.
12: Tomas Arsov, saloní péče, nyní ještě blíže vám.
14: Haló, lidičky, jestli pa to víte, že v DSP Marketu opravdu dobře nakoupíte. V Mrákově mají profi voděvy a íčkom stuze pěknýma akcema. Jejich dívčata vás tam parádně oblíknou, obujou a ještě slevu dají. A ve Gdyni mají stavebniny. Hodně zboží na krámu, fakt dobrý ceny a navíc dobře poradí a všecko na stavbu zařídí. No prostě, aby vám to vždycky všecko dobře šlo. DSP Market, profi oděvy Mrákov a stavebniny Kdyně. Tak přijďte hýtu.
15: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Rádiu poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.
16: Hit Radio.
17: Zlepši si náladu.
16: Zlepši si náladu.

0: Abrakadabra. A Lady Gaga, tady je Divoký západ, Hitrády a FM+.
1: A hrát budeme právě teď, podle vás. Další song prostě bude patřit vám a naše číslo je tu pro vás 720 870 237.
0: Můžete zavolat nebo napsat na náš WhatsApp. Lil Nas X, to dáme právě teď.

0: do posledního tónu. Lil Nas X. Divoký západ s váma, jdeme hrát podle vás, mrkáme na náš WhatsApp.
1: Vybírám vzkaz, ahoj kluci, vyrážíme s mojí dcerou Anet na prodloužený holčičí víkend. Máme před sebou dlouhou cestu autem, tak budeme rádi, když vyberete náš vzkaz a zahrajete nám něco pěkného. Dcerka miluje Sofiana a Bena, tak když to bude něco od nich, uděláte jí velkou radost. Díky, Lucka.
0: Takhle jako Sofiana Ben, tahle ta kombinace, my to moc pouštět nemůžeme, protože většinou tam jsou slova, které úplně jako nejde pustit.
2: A taky Bára.
0: No a Bára by ještě zpívala.
2: A Bára by dělala.
0: Takže jsem vybral song, který s klidem pustit můžeme, který aktuálně velice trenduje na sociálních sítích a já mu taky rozumím.

0: parádní pátek a děláte naprosto cokoliv. S váma je Hit Radio FM Plus, divoký západ, díky, že nás máte sebou.
1: Já jsem včera odpoledne zažil takový zvláštní zážitek, kdy jsem si zprvu myslel, že mi někdo chce dát na budku nebo mě chce okrást. A nakonec jsem zjistil, že se z toho vyklubal prostě nádherný umělecký počin.
0: Moment, takže tebe někdo přepadne a ty to nazýváš uměním.
1: Hele, já to celý to vysvětlím. Já jsem včera vystoupil s dětma na zastávce tramvaje pod Záhorskem a říkám, hele, půjdeme takhle směrem k zoo a takhle koukneme se na zvířátka, na klokany, aspoň přes plot, jo. A jdeme dolů tím podchodem, který tam je pod Karlovarskou a najednou tam vidím takový divný louček lidí. Ne? Říkám si, jej, no nic, no tak... Já jsem velký chlap, tak mě nic neudělej, že prostě jako mám děti, to bude všechno v pohodě. Hele, z vagabundů, který jsem si myslel, že to jsou v první chvíli, se ukázali umělci, kteří tam mají spreje a renovujou vlastně celý ten podchod. Ten dřív vypadal jako hodně ošklivě a teďka se tam tvoří neuvěřitelně nádherný umělecký díla a grafity.
0: Hustý. Já musím říct, že mi David ukázal fotku, že jsem viděl to, co tam vlastně tvoří. Nepoznal jsem, co je to za zvíře. Říkal jsem, to bude asi kuna.
1: Ne, byl to hranostaj. Já jsem taky hádal a taky jsem neuhad.
0: Ale vypadá to teda jako fantasticky a božsky a je to fakt jako hustý.
1: Až do konce tohohle víkendu, až do neděle, tam ty sprejeři budou tvořit. Takže klidně se na ně běžte podívat. Řekněte jim, že jsme vám o tom řekli my. Oni budou moc rádi.
0: A nedají vám na budku.
1: Udělejte tam nějakou fotku a klidně nám to pošlete třeba na Instagram Hit Radio FM+.
2: Mami, já potřebuju novou bundu.
3: Koukej, tady na vmart.cz je jedna krásná s dinosaurama. Savčelová, teplá, nepromokavá a ušitá v Liberci.
2: Je, dinosauři! A mají k tomu i kalhoty?
3: Jasně, vezmeme i kalhoty a budeš mít celou dinosauří sadu.
2: Tak to beru!
3: Savčelky z vmartu, kalhoty, které si děti zamilují. Objevte všechno dětské oblečení na v.mart.cz. Vmart, ušito v Liberci.
4: Půl litry od Plzně, flašky od Šáňa na schodech.

0: 30. září. Hlavním mediálním partnerem je Hit Radio FM+.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například jelen prací gel 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Nebo tvoje Lidl značka V5WC tablety 4 kusy za novou běžnou cenu 29,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
3: KFC ti zase nabízí víc.
4: MacBooky Neo,
3: iPhone 17,
4: laserové projektory,
3: sluchátka Apple Beats
4: a stovky dalších cen.
3: Kup si teď KFC s Pepsi a hraj o skvělé ceny.
4: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
3: Podmínky na vyhrajskfc.cz.
5: M plus H.
6: Kdo nečipuje, není Čech. Brm, brm, brm.
7: Pánové, chcete si užít pořádnou dynamiku jízdy a ušetřit palivo? Načipujte si auťák u profíků v M plus H. Jejich chiptuning je homologovaný, bezpečný a na míru vašemu vozu. Mají i vlastní válcovou zkušebnu a 30 let zkušeností. Tak kdy se objednáte?
8: MHčko v Plzni každej zná. Chiptuning jen z M plus H. Klikni hned na MHCZ.
9: MHCZ.
7: Už 30 let.
10: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
11: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
12: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
13: Učitelé, profesoři, tohle je nabídka právě pro vás. V Aspektě jsme připravili speciální akci na vozy Hyundai pro všechny pedagogy. Například oblíbený Hyundai i30 Goček nyní pořídíte již od 479 900 korun, včetně DPH. Začněte nový školní rok s vozem, na který se můžete spolehnout. Akce platí na celou modelovou řadu Hyundai. Bližší informace na aspekta.cz. Těšíme se na vás. Aspekta Plzeň na Rokycanské.
14: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
15: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
14: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602 489 489.
15: Pozor, letní ceny uhlí platí do konce září i pro Plzeňsko a západní Čechy.
16: Slevová akce Týden s Teskomou běží od 24. září do 5. října. Nakupte značkové zboží od jedničky na trhu v kuchyňských a domácích potřebách o pětinu levněji. Využijte slevu 20% v prodejnách i e-shopu na www.teskoma.cz. Teskoma. Česká značka s nápady.
17: Jsme stavitelství Šmíd. Stavíme vaše domovy již 36 let. Moderní, dynamická, ale stále rodinná společnost, založená na opravdových hodnotách a letitých zkušenostech.
18: Jsme stavitelství Šmíd. Rádi vás přivítáme v našem zrenovovaném sídle v Plzni a ukážeme, jak se staví domov.
17: Stavitelství Šmíd. Tak se staví domov.
19: Hit Radio FM+.
20: Zlepši si náladu.
19: Zlepši si náladu.

0: Alex Warren, krásný odpoledne, hezký pátek, za chviličku 17. hodina, my se koukneme na silnice.
1: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Bez problémů průjezdný už by měl být kruháč u Makra v Plzni. Odpolední provoz tam brzdila nehoda 3 osobáků, teď už by to tam mělo být bez zdržení. Opatrní ale zůstávejte v Plzni Bolevci na Lidické, kde se pořád ještě řeší nehoda 2 osobních vozidel. A pozor taky na Domažlicku, trasa Domažlice Folmava. Tam se u odbočky na Trhanov došetřuje nehoda 2 osobních vozidel. Další aktuální informace z dopravy pište k nám na náš WhatsApp. Číslo je 720 870 237.
2: Přijeďte do autosalonu k Honzovi Matulkovi a vyzkoušejte nové vozy Dongfeng. A nyní i prémiovou značku Hongxi. Auta od Matulky. Auta jako ze škatulky.
3: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
4: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
5: Vytvořeno s použitím AI.
6: Do KIK přichází vše pro pohodlí. Deky a polštáře, prostě moderní a elegantní. K tomu vonné svíčky a osvěžovače vzduchu. Wellness pro smysly. Už od 99 korun. Pro chvíle pohody. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
7: Když chceš víc záběrů, potřebuješ správnou výbavu. Rybáři nejraději nakupují v Chyť a pusť, nejoblíbenějším rybářském obchodě v Plzni na Rokycanské, nebo na chyťapusť.cz.
8: On air.
9: Online.
8: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio FM Plus.
1: Bylo 17 hodin, krátké zprávy pro západní Čechy a Bára Purkartová. Pánové, zkontrolujte si své ovoce. Jde o jeden ze sloganů kampaně, za kterou stojí studenti Západočeské univerzity v Plzni. Smyslem projektu je upozornit na potřebnou prevenci rakoviny varlat, kterou u nás ročně onemocní na 500 mužů. Od října bude kampaň k vidění po celém Česku. Karlovarský kraj chystá pilotní projekt vojenského studia Ochrana obyvatelstva. Jednou z variant, kde by výuka mohla probíhat, je škola na nábřeží Jana Palacha přímo v Karlových Varech. Víc senátorka Jana Mračková Vildumecová.
10: My si od toho slibujeme další spolupráce s Českým vysokým učením technickým a dalšími obory, které se připravují třeba i s tou Univerzitou obrany. To znamená, že by ten student byl rok na Univerzitě obrany, rok na Policejní akademii a poté zde v Karlovarském kraji.
1: Pokud by byl o studium zájem, rozšíří se i do dalších regionů. Hokejová extraliga má dnes na programu zápasy 4. kola. Karlovy Vary se představí doma, kde od 18 hodin vyzvou České Budějovice. Plzeň pak ve stejném čase vyjede na ledě Kladenských Rytířů.
11: Jsme váš deštník v bouři pracovních nabídek. Jsme Orienta, klatovská třída Plzeň. U nás má na výběr každý. Perfektní start vaší kariéry. Orienta.
1: Zítra by u nás na západě Čech mělo být hlavně jasno nebo skoro jasno, k večeru přechodně i oblačno. Na teploměrech naměříme od 20 do 23 stupňů Celsia. Teď už pokračuje páteční divoký západ.
8: Hit Radio FM Plus.
0: A to ve velkém stylu, krásný odpoledne, jsme tu s vámi dál.
12: Před náma.
13: Před náma. Mikrofon. Hit Radio.
12: Posměváčko.

0: Hit Radio, FM Plus, Divoký západ a taky Gautier a Kimbra, nádherný pátek všem.
1: Až do 30. září probíhá v celé České republice akce Sokol spolu v pohybu. To je akce, která má ukázat, že být jako v Sokolu je cool, je to in a je to taky sranda. Můžete si to vyzkoušet na vlastní kůži, vlastně i na vlastní ruce a taky nohy. Na Doubravce se totiž zítra koná v rámci této akce, v rámci tohohle eventu Doubravecký šplhoun.
0: Co to znamená?
1: Jsi myslel, že to je nějaká akce tady pro báru?
0: No, no, já bych to jako nerad nějak popisoval více, protože by to nebylo asi úplně slušný.
1: Je to prostě soutěž ve šplhu na tyči. A bacha, není to jenom pro děcka, jo. Normálně se do toho může zapojit i dospělý, což jsem fakt rád, protože většina těch akcí je prostě pro děti a mě to štve, že já nemůžu soutěžit třeba proti těm dětem.
0: Já bych tě chtěl vidět na té tyči.
1: Pohodě, mám koordinaci, ruce, nohy, jedem.
0: A 100 kilo k tomu.
1: To jo, no.
0: Chudák tyč.
1: Hele, kdybyste si to chtěli zkusit, mrkněte, celá ta akce probíhá zítra. Doubravecký Sokolovně www.sokoldoubravka.cz.

0: Imagine Dragons a za chviličku taky David Guetta. Tady je Divoký západ, který vás pozve do ulic.
1: Největší umělecká akce na západě Čech, víkend otevřených ateliérů, se koná tuhletu sobotu a taky neděli. Celý je to zdarma a dá se říct, že máte dvě možnosti. Buď jdete do ateliérů anebo do galerií, které jsou otevřený zdarma, anebo jdete rovnou tvořit.
0: Je tady asi podstatný říct, že mluvíme o Plzni.
1: A okolí taky a okolí. Nepomuk, Přeštice, Klatovy a další města.
0: To znamená, já přijdu do nějaký galerie, která jako bude otevřená a tam si můžu jako vyzkoušet nebo pokecat s nějakým malířem, umělcem.
1: Přesně tak?
0: Hustý.
1: A nebo se můžeš zapojit do nějakého workshopu. Veškeré informace jsou na otevřeneateliery.cz. A jedno takový chytrý vodítko je to, že když uvidíš na ulici balonky zavěšený, tak právě tam je někde nějaký místo, kde se tvoří a nebo vystavuje.
0: S heliem?
1: To by bylo moc drahý, kámo.
0: Ptám se pro kamaráda.
2: Hledáte práci? Mrkněte na hitradio.fm+.cz. Máme pro vás nabídku práce v našem regionu. S námi se v konkurenci neztratíte. Hitradio.fm+.cz.
3: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
4: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
5: Odsaď, odsaď! Já se na to můžu...
6: Vykašlat? A klidně hned. Nastup k nám jako skladový operátor v Loxes. Jednoduchá práce bez zbytečného stresu v moderním a čistém prostředí.
7: Nástupní bonus 40 000. Navštiv loxes.jobs.cz. Loxes. 40 000 důvodů nastoupit hned. Loxes. 2X a 2S.
8: Zažijte svatováclavské oslavy v Klatovech. V pondělí 28. září ožije náměstí míru jarmarkem, historickým průvodem, šermířskými souboji a dobovou atmosférou. Program startuje ve 12 hodin zvoněním zvonu Vondra. Svatováclavské oslavy v Klatovech 28. září.
9: Trenýrkarna.cz.
10: Hlášení pro lovce slev.
11: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%. No to není možný. Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenýrkarna.cz.
12: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
13: No jistě.
12: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
13: No jistě.
12: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
13: No jistě.
12: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
14: Ahoj, tady Sagvan Tofy. Nejúspěšnější český hit muzikál Děti ráje slaví 20 let a to si zaslouží velkou oslavu. A proto za vámi vyrážíme do 8 sportovních hal.
15: A vemte sebou i děti, já tam budu taky, tak čus autobus.
14: Jedeme za vámi, jsme vaše Děti ráje.
16: Vstupenky na dětiraje.cz.
15: Bude vejdán.
17: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
18: Září jede naplno. Soutěžte o tiskárnu.
19: Tiskne, kopíruje, skenuje.
18: A školu. Práci i zářijový chaos zvládne s přehledem.
19: Kupte náplně Xerox a automaticky hrajete.
5: Náplně hned.
8: Farma Park u Toma, tady to všechno začíná.
2: Jedinečné zážitky mezi zvířátky začínají právě tady, 10 minut od Plzně.
8: Farma Park u Toma, letce u Plzně. Místo jako stvořené pro rodinný den.
2: Dětské trampolíny, lanové hřiště, 140 roztomilých zvířátek, včetně téhle mazlivé ovečky.
0: Těšíme se na tebe.
2: Farma Park u Toma CZ.
8: U Toma, tam to všechno začíná.
15: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
13: Existuje prý kouzelné místo, kde legendy ožívají přímo před očima. Tomu místu se říká Zapomenutý ostrov.
3: Je to awesome!
13: Animovaná novinka od tvůrců série Jak vycvičit draka vypráví o dvou kámoškách, které se na tomhle místě ocitnou. A vy tam můžete vyrazit s nimi.
18: Jdeme!
13: Zapomenutý ostrov. Multikyně Sinestar od 24. září.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na téměř 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
2: Hit Radio.
20: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: David Guetta, Kim Petras, ladíte Divoký západ, Hit Rádia FM+.
1: 720 870 237, to je číslo k nám na WhatsApp a to je možnost zahrát si na hudebního dramaturga. Poslední hit na přání podle vás je tady právě teď.
0: Napište nebo zavolejte, splníme naprosto cokoliv. No a předtím ještě Kemrat, Be Mine.

0: návrat a hned po nich třeba vážit na přání. Posloucháte Divoký západ Hit Rádia FM+.
1: No a my mrkáme opět na náš WhatsApp 720 870 237. Bára má tu moc, že vybírá další vzkaz.
2: Díky za tu moc. Zdravím Divoký západ. Pánové, díky za inspiraci. Chtěl jsem dneska být doma, ale po rozhovoru s tím barmanem, co jsem u vás slyšel, už se pomalu chystám někam na drink. Možná na ten ze zráců, i když věrnej, zůstanu určitě plzeňskýmu pivu. Výběr songu nechám na vás, díky Matěj.
1: No takhle, tak jestli je to takhle, tak musíme dát rybičky a slibuju, že nebudu pít. Jako co jinýho? Co jinýho?

0: Čem je la culpa, tady je divoký západ Hit Rádia FM+.
1: Kam vyrazit?
2: Už příští týden se v Depu 2015 otevírá něco úplně nového. Je to nová interaktivní expozice, která se jmenuje Do těla. Jestli vás zajímá a především teda vaše děti a chtěli byste jim vysvětlit, jak funguje náš celý organismus, tak sem přijďte. Od 2. října se budete moci pomyslně zmenšit na velikost třeba krvinky anebo mikroskopického organismu a budete si moct projít celé lidské tělo. Podrobnosti najdete na webu Depo 2015.
0: Já vás pozvu na zamykání řeky Ohře. Příští týden v sobotu je v 11 sraz u tábořiště Dronte, a to v Kinčperku na Tohří. Ve 12 hodin se vypluje směr Sokolov a v 19.30 se pak symbolicky řeka zamkne. Navíc večer se bude sedět u ohýnku, kytárka, písničky, tohle všechno. Jenom důležitá věc, pokud chcete vyrazit na tuhletu plavbu, tak musíte mít vlastní loďku. Podrobnosti tak ty najdete na ohre.dronte.cz.
1: Další tipy na nejlepší akce na západě Čech najdete i na našem webu hitradiofm+.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová panenská svíčková v ceně 129,90 za 1 kg. Dvě tak, jeden kus za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
5: Víte, že v autocentru Schmutzler nabízíme předváděcí, zánovní i ojeté vozy? Pokud právě hledáte spolehlivý a pečlivě prověřený ojetý vůz za cenu, kterou si můžete dovolit, navštivte Schmutzler ojeté vozy. Vaše auto vykoupíme a vy si vybíráte z více jak 500 vozů. Najdete nás v Plzni, Klatovech a Horšovském Týně. Schmutzler ojeté vozy. Vaše cesta začíná u nás. www.schmutzler.cz.
6: Porada, termíny, prezentace a ta bolest hlavy. Zrovna teď?
7: Když vás zpomalí bolest, vyzkoušejte Panadol Duo. Ulevuje od různých typů bolesti a začíná se vstřebávat již za 5 minut.
6: 5 minut? Za tu dobu stihnu vyřídit jeden e-mail. Oh, tak jo. Jdeme na to.
7: Založeno na detekci paracetamolu a ibuprofenu v plazmě po 5 minutách po požití na lačno. Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Panadol Duo 500 a 200 mg potahované tablety je lék k vnitřnímu užití.
5: Hledáte místo, kde se bude vaše dítě cítit jako doma? V Bdeněvsi otevíráme nový Zanzík, dětskou skupinu s velkým srdcem. Čeká na vás krásné prostředí, velká zahrada se zvířátky a hlavně zkušení pedagogové, kteří se o vaše děti s láskou postarají. Dny otevřených dveří v Zanzíku probíhají právě teď. Rezervujte si svůj termín na www.zanzik.cz, kde se dozvíte víc.
8: Existuje prý kouzelné místo, kde legendy ožívají přímo před očima. Tomu místu se říká Zapomenutý ostrov.
9: Je to osud!
8: Animovaná novinka od tvůrců série Jak vycvičit draka vypráví o dvou kámoškách, které se na tomhle místě ocitnou. A vy tam můžete vyrazit s nimi.
9: Jdeme!
8: Zapomenutý ostrov. Multikine Sinestar od 24. září.
10: Ale, něco se vám doma nezdá? Chtělo by to alespoň menší rekonstrukci? Tak nezapomeňte na novou ložnici, aby se vám o ní jen nezdálo. Právě teď máme v Prospánku slevy až 30% na vybrané postele, matrace i polštáře. Tak si přijďte vybrat do prodejen Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spějte lépe, žijte lépe.
11: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma, každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí, zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
12: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
13: Co třeba na delfíny?
12: Do zoo?
13: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
12: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 km?
13: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek úrok až za rok se zvýhodněným úrokem.
14: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
15: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
16: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
17: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
18: Hit Radio FM Plus.
19: Zlepši si náladu.
18: Zlepši si náladu.

0: Mr. Raptor, Sound of Silence, tady je divoký západ Hit Radio FM+, a je čas shrnout to nejzásadnější, o čem jsme tu dneska mluvili.
1: Dopak to zvoní s Hit Radiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
0: No už je po teda, kdybyste náhodou chtěli soutěžit, tak peníze rozdaný, radost rozdaná. Pojďme si to připomenout, dneska ráno jsme totiž rozdali 50 000 korun.
2: A někdo nám otevírá, budete Šárka a obrovský pes tady je, pane bože, pane bože. Šárko, jestli můžete jít potom sem k nám, já nemám tak dlouhý kabel. Šárko, dobré ráno, Michal Knejp, těší mě. Vy jste na nás normálně číhala 50 000 korun, ještě jste na nás nepustila toho psa.
3: Já, ty to štěně.
2: To je štěňátko, je vyšší než Jasmin.
3: Jo!
2: 50 000 korun, paní Šárka. Paní Šárka je vítězka naší soutěže. Dopak to zvoní, spočítejte to, já nevím, jestli Jasmin 5 000 neubrala.
3: 10 × 5.
2: 50 000 korun, tak moc gratulujeme.
1: Dopak to zvoní s Hit Radiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
4: A kdyby vám náhodou takhle audio nestačilo, mrkejte k nám na sociální sítě, třeba Facebook nebo Instagram Hit Radio FM+. Nejenom, že tam uvidíte toho obrovského pejska, to štěňátko, který měl snad asi 60 kilo nebo něco takového, ale zároveň uvidíte i Michala, jak vysílá dneska ráno z auta, což je jako, i, jako technicky přelomový a úžasný.
0: Je to jako masakr a je mi jako Jasmin s Michalem trošičku líto, protože představa, že vysíláme někde skrčený v autě, aby tě nikdo neviděl. A už od 6 od rána takhle jako čekáš u toho baráku, hlavně nemůžeš si odskočit ani, protože by to bylo prozrazený. Nic lehkýho. Mrkejte na naše sociální sítě, díky, že jste s náma hráli, bylo to skvělý, no a my se těšíme na další soutěž, kterou pro vás vymyslíme. A taky příští týden. Tak ahoj.
1: Hit Radio FM+.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.
2: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Řidiči opatrně na výjezdu z Karlových Varů směrem na ostrov. Máme informaci, že je tam kvůli rozlitému oleji kluská vozovka, tak tam projíždějte s opatrností. A další dopravní info pište k nám na WhatsApp 720 870 237.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. A všech podcastových platformách.
3: Jsem hrdina.
4: Co tady blbneš?
3: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
4: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
3: Vše na 211.cz.
4: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
3: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
5: Rajská rámen roštěná? V novém Food Place v OC Rokycanská si z pestré nabídky vybere každý. A to prostředí? Stylové a moderní. Stavte se na rychlý oběd, večeři s přáteli nebo kafíčko mezi nákupy. A co si u nás dáte vy? Nový Food Place v OC Rokycanská Plzeň je tu.
6: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
7: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
8: Když chceš víc záběrů, potřebuješ správnou výbavu. Rybáři nejraději nakupují v Chyť a pusť, nejoblíbenějším rybářském obchodě v Plzni na Rokycanské nebo na chyťapusť.cz.
1: On air.
0: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
9: Je 18 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmauzem. Dobrý podvečer. Vládu čeká hlasování o nedůvěře. Sněmovna se k němu sejde v úterý odpoledne. Očekává se, že jednání bude pokračovat ve středu. Návrh na svolání schůze podepsalo všech 92 opozičních poslanců. Kabinet Andreje Babiše pokusu o svržení s největší pravděpodobností odolá. Digitální a informační agentura vydala poslední plánovanou verzi aplikace e-doklady před říjnovými volbami. Jde o zásadní aktualizaci. Je nutné ji provést, aby se uživateli aplikace spustila a mohl se prokázat ve volební místnosti. Po aktualizaci aplikace doporučuje agentura také aktualizovat samotný doklad. Automobilový koncern Volkswagen musí svolat po celém světě zhruba 4 miliony vozů, a to kvůli možným problémům s řízením. U některých modelů značek Volkswagen, Škoda, Seat a Audi může řízení selhat kvůli ulomení šroubu, který upevňuje jeho mechanismus. Čeští fotbalisté do 21 let v kvalifikaci o mistrovství Evropy v příštím roce remizovali s Azerbajdžánem 1-1. Výběr trenéra Michala Bílka si nečekaným výsledkem může zkomplikovat boj o druhé místo ve skupině B. A naše tenistky postoupily do finále poháru Billie Jean King. V semifinále porazili Španělsko 2-0 na zápasy. V boji o titul narazí v neděli na Ukrajinu nebo obhájkyně titulu z Itálie.
10: Jsme váš deštník v bouři pracovních nabídek. Jsme Orienta, klatovská třída Plzeň. U nás má na výběr každý. Perfektní start vaší kariéry. Orienta.
9: V noci se ochladí na 7 až 2 stupně, místy se objeví přízemní mrazíky. Zítra naměříme na nejvýš 18 až 22, na severu a severovýchodě mezi 16 a 19 stupni, na horách většinou 12. Sobota má být převážně slunečná, zpočátku ojedinělé mlhy.
11: Krásný večer, 6:02 s vámi Kateřina Pechová a ano, opět se spolu vrhneme na cestování časem pomocí toho nejlepšího z 80., 90. a milénia. Tak doufám, že jste ready, začínáme s ICMC.
12: Hit Radio.

John Lennon a Woman. Posloucháte Hit Radio, hezký večer. 10 minut po 6. hodině, pátek je tady. Doufám, že máte radost, že se těšíte, jo, víkend před námi. No a prosím vás, takhle, mít dva, respektive tři volný dny, to je super. Ale teď si představte, že jeden chlápek na firemní party v Číně vyhrál tam jako v rámci večírku na takový ruletě, vyhrál rok dovolený, placený dovolený. Rok, celý jeden rok. A mě zajímá, co byste dělali, kdybyste dostali rok placenýho volna. Jak byste s tím časem naložili? Schválně 777 937 777. Nebojte se popustit uzdu fantazii, jsem moc zvědavá, jak byste si takovejhle rok užili. K tomu jsou tu Nickelback.

0: Madonna Deeper and Deeper. Posloucháte Hit Radio, hezký večer. A já jsem se ptala, co byste dělali, kdybyste dostali rok placenýho volna. Protože to je spousta času. Třeba Verča, tak ta by to využila velmi pracovně, to se mi líbí. Píše, konečně bych dodělala s přítelem barák a mohli bychom dodělat taky výběhy pro koně, kdybychom měli rok volna. To je skvělý nápad. No přála bych vám, abyste taky vyhráli takhle rok placený dovolený jako jeden chlápek v Číně. Třeba Martin píše, já bych jel aspoň na půl roku na dovolenou. To by byla nádhera, ale manželka by mě asi nepustila. Martine, to si taky myslím. Tak si zkusme tu dovolenou spolu aspoň představit. Za chvíli k tomu třeba Europe nebo Janet Jackson.
1: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. E-kondomy.cz 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
2: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
3: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce tisícovku. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
2: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
4: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
5: Randíte?
6: A tohle znáte?
5: Bylo to fajn, ozvu se.
6: Sestěhujem se hned?
5: Zapomněl jsem peněženku.
6: Uděláme si selfiečko?
5: Promiň, volá manželka.
6: Mrkneme do pařížský?
5: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
7: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
8: Elite Date, seznamka pro vztah.
9: Elite Date? Neslevujte ze svých očekávání.
8: elitedate.cz.
10: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
11: Slib jsme splnili. Lesy po kůrovcové kalamitě jsme obnovili. Přijďte se sami přesvědčit, jak dnes rostou. Den lesů nové generace. V sobotu 3. října na 7 místech po celé republice. Čekají vás lesníci, technika, drony, tažní koně, komentované vycházky, program pro děti i ochutnávka zvěřiny. Vstup zdarma za každého počasí. Program a všechna místa najdete na sazimelesynovegenerace.cz.
12: Po mistrovství světa otáčíme list. Před námi je elitní skupina Ligy národů a repre v ní bude čelit opravdové světové špičce. Do Prahy zavítá nejdříve Chorvatsko a o pár dnů později Anglie. 26. a 29. září ve Fortuna Aréně. Vstupenky pouze v mobilní aplikaci Fotbal Plus. Ke stažení zdarma na App Store a Google Play. Doraz podpořit repre, která se poprvé v historii představí pod vedením zahraničního trenéra Santiho Denny. Vamos Česko. Partnery jsou ČSOB, Fortuna, Adidas, Ford, Staropramen, Coca-Cola a Check-in hotels.
13: Plynu. Přemýšlíte o novém voze? Teď je ten správný čas. Renault Days jsou tady a s nimi i skvělé nabídky na vybrané modely. Například Renault Austral pořídíte se zvýhodněním až 209 000 korun s financováním a se zimními pneumatikami v ceně vozu. A k tomu výbava v hodnotě až 30 000 korun. Přijďte k nám na testovací jízdu a objevte všechny speciální nabídky na Renault Days do konce září.
14: V Klatovech pouze v autocentru Šmucler. Domažlické předměstí 610. www.šmucler.cz.
15: Existuje prý kouzelné místo, kde legendy ožívají přímo před očima. Tomu místu se říká Zapomenutý ostrov.
16: Je to osud!
15: Animovaná novinka od tvůrců série Jak vycvičit draka vypráví o dvou kámoškách, které se na tomhle místě ocitnou. A vy tam můžete vyrazit s nimi.
16: Jdeme!
15: Zapomenutý ostrov. Multikine Sinestar od 24. září.
17: Attention!
18: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
17: Yes!
18: Tančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
17: La Tropical!
18: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
19: Stavíš nebo rekonstruuješ dům? Kvalitní krov je základem bezpečné střechy. Zaměříme ho, vyrobíme přesně na míru a zajistíme odbornou montáž po celé ČR. Comfort Group Wood Forte. Pevný základ pro tvoji střechu. Více na wood-forte.cz.
20: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
21: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Tohle Show Europe a Kerry. Posloucháte Hit Radio, krásný večer. Dámy a pánové, je to tady. Je to děsivý první sněhový vločky v Česku. Já teda nevím, jestli jsme to čekali takhle 25. září, ale stalo se. V Krkonoších už mají sníh. Jo, dobře, na Sněžce a na hřebenech. Ale i tak, teď to je šílený, jo. Prostě podzim a jaro, o to v podstatě přicházíme. Dalo se to čekat, říkali nám to, ale jo. Vemte si, že pár dní zpátky ještě plavky a teď, abychom vytahli rukavice, čepice, sněhule. No, je to děsivý. Každopádně tak máváme, zdravíme na Sněžku, doufáme samozřejmě, že nějaký ten sníh bude, pač už si ho moc nepamatujeme asi z těch let dávno minulých, tak uvidíme, kolik sněhu bude letos. Takhle, zítra už má být zase teplo a hezky, jo, tak uvidíme, jak letos dopadne sněhová nadílka. Každopádně, pokud jste milovníci sněhu, hele, začíná to dobře. A brzo. One more.

0: Naprosto fantastický song 10,000 Maniacs a Because the Night v éteru Hit Radio. Krásný večer. Takhle, zajímavá věc, jo? Zvlášť pro milovníky kávy. Prosím vás, máme tady novou studii, a která říká, že lidi, kteří pijou 5 a víc šálků kávy denně, jo, tak mají údajně míň tělesného tuku, víc svalů a vyšší testosteron. To je zajímavý. Zajímalo by mě, čím to je, jestli jako, když pijete tolik kafe, tak nemáte čas jíst, což by možná skoro i dávalo smysl, ale hele, nevím, můžete to vyzkoušet, jo, 5 kafí denně a víc, to je tak možná teď si dát, co, ještě minimálně 1-2, no aspoň vydržíte ty nejlepší songy. Protože už za chvilku třeba Rick Astley a Never Gonna Give You Up, k tomu se přidá John Bon Jovi nebo Alicia Keys. Takže no, jedna pecka za druhou prostě.
1: Mami, paši, dnes půjdeme ven.
2: Hned jak přijde balík z V-Martu, objednala jsem ti nové sovčelky a bundu. Ty totiž fakt nepromoknou.
1: A vzala si ty s dinosaurama?
2: Jasně, že jo. Přihodila jsem tepláky, mikču i čepici s nákrčníkem. Budeš celý dinosauří.
1: Hustý.
2: Podzimní výbava z V-Martu. Tepláky s dvojitými koleny, mikiny, nákrčníky, čepice i sovčelové soupravy. Najdete je na v-mart.cz. V-Mart, ušito v Liberci.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 74,90. A trvanlivé plnotučné mléko Albert litr s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 16.9.
4: Teta drogérie je na každém rohu. Tak jsme šli za ní.
5: Tomas Arsov v Tetě?
4: Přesně, salonní péče je teď zase o kus blíž.
5: Vybrané produkty Tomas Arsov nově v 516 prodejnách Teta drogérie.
4: Tomas Arsov, salonní péče, nyní ještě blíže vám.
6: Minech lepek.
7: Otužuj se.
8: Berhořčík.
9: Zkus půst.
7: Víc bílkovin.
8: Méně cukru.
9: A adaptogeny.
10: Stop. Zapomeň na trendy. Ty jsi totiž genetický originál. Genetické testy GenLabs ti ukážou, jak upravit životosprávu pro lepší trávení, imunitu a energii. Sportovcům pomůžou i s regenerací a výkonem. Geny prostě nejsou tvým osudem. Ty rozhoduješ, jestli je zapneš nebo vypneš. GenLabs. Návod na život najdeš ve své DNA. Tak na co ještě čekáš?
11: Jsme stavitelství Šmíd. Stavíme vaše domovy již 36 let. Moderní, dynamická, ale stále rodinná společnost, založená na opravdových hodnotách a letitých zkušenostech.
12: Jsme stavitelství Šmíd. Rádi vás přivítáme v našem zrenovovaném sídle v Plzni a ukážeme, jak se staví domov.
11: Stavitelství Šmíd. Tak se staví domov.
13: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
14: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
13: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602 489 489.
14: Pozor, letní ceny uhlí platí do konce září i pro Plzeňsko a západní Čechy.
15: Knihovna Maitreya.
16: Když jsem svého démona bolesti a smutku nakrmila, bylo to, jako bych vyšla na druhé straně jako někdo úplně nový. Cítila jsem se tak nějak znovu zrozená.
15: V knize Pečuj o své démony autorka Sultrum Aliony vysvětluje, že čím usilovněji bojujeme proti svým démonům, tím silnějšími se tito démoni stávají. Tím, že své démony poznáte, dáte jim podobu a nasytíte je, se můžete z této bitvy vysvobodit. Více o knize Pečuj o své démony najdete na www.maitreya.cz.
16: Nyní i jako audiokniha.
17: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
18: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
19: Když jde o zdraví.
17: Přejděte k lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
20: Po mistrovství světa otáčíme list. Před námi je elitní skupina Ligy národů a repre v ní bude čelit opravdové světové špičce. Do Prahy zavítá nejdříve Chorvatsko a o pár dnů později Anglie. Buďte u toho 26. a 29. září ve Fortuna Aréně. Vstupenky pouze v mobilní aplikaci Fortuna. Fotbal Plus. Ke stažení zdarma na App Store a Google Play. Doraz podpořit Repre, která se poprvé v historii představí pod vedením zahraničního trenéra Santiho Denny. Vamos Česko. Premium partnerem reprezentace je Staropramen.

0: Sme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
1: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
2: No jistě.
1: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
2: No jistě.
1: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
2: No jistě.
1: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
3: Slevová akce Týden s Teskomou běží od 24. září do 5. října. Nakupte značkové zboží od jedničky na trhu v kuchyňských a domácích potřebách o pětinu levněji. Využijte slevu 20% v prodejnách i e-shopu na www.teskoma.cz. Teskoma. Česká značka s nápady.
4: Hezký večer, 7. hodina je tady, my si dáváme to nejlepší z 80., 90. a taky milénia. Teď Enrique Iglesias.

skvělý song. Guns N' Roses a November Rain právě teď v éteru Hit Radia. No prosím vás, pokud máte dneska den blbec, což se může stát, tak nebojte, nejste v tom sami. Dokonce na to teďkom proběhl průzkum a údajně den, kdy se nedaří, jako vůbec nic, mají Češi podle tohohle průzkumu dvakrát až třikrát do roka. Mě by zajímalo, kde se ten průzkum dělal, koho se ptali. Jo, dokonce údajně jednomu ze 300 lidí se den blbec vyhnul absolutně. Já nevím, jo, jakože, jo, je fajn vědět, že v tom nejsme sami, ale dvakrát, třikrát do roka? Není to spíš do týdne? No nic, každopádně pokud máte den blbec, doufám, že náladu vám zlepší další hity. Právě teď Sandra a Indie Hit.

0: Jay-Z a Hard Knock Life. Posloucháte Hit Radio. Přeju krásný pátek, doufám, že máte fantastický pátek a doufám, že v ideálním případě před sebou máte prodloužený víkend. V pondělí státní svátek, takhle. Jenom jediná, prosím vás, technická, v pátek budou velký obchody zavřený, jo. To znamená, že víkend bude v obchodech naprosto šílený, stává se to vždycky, když je na jeden den zavřeno, tak pokud náhodou budete vyrážet o víkendu do obchoďáku, vemte si, prosím vás, radši helmu a chrániče na kolena, jo. Já vám budu držet pěstí, abyste to zvládli bez úhony a posílám k tomu další hity Modern Talking, Mariah Carey nebo The Colin.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová panenská svíčková v ceně 129,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Půl litry od Plzně, flašky od Šáňa na schodech.

0: 30. září. Hlavním mediálním partnerem je Hit Radio FM+.
1: Safran Cabin CZ. Světová špička ve výrobě interiérů do letadel. Nabíráme montéry a konstruktéry leteckých interiérů. Rozšiřte naše týmy v Plzni a Rokycanech. Držíme vám místo. Děláme do letadel CZ. Děláme do letadel CZ.
2: Panoramatická střecha. Prošívaný interiér. Praktické funkce. Obklopte se vším, co máte ve vozech Škoda rádi. Vyberte si z prvků naší mimořádné výbavy s cenovým zvýhodněním až 65 000 korun. Více na škodaauto.cz.
3: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
4: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
5: Když jde o zdraví.
3: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
4: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
6: Po mistrovství světa otáčíme list. Před námi je elitní skupina Ligy národů a repre v ní bude čelit opravdové světové špičce. Do Prahy zavítá nejdříve Chorvatsko a o pár dnů později Anglie. 26. a 29. září ve Fortuna Aréně. Vstupenky pouze v mobilní aplikaci Fotbal Plus. Ke stažení zdarma na App Store a Google Play. Doraz podpořit repre, která se poprvé v historii představí pod vedením zahraničního trenéra Santiho Denny. Vamos Česko. Partnery jsou ČSOB, Fortuna, Adidas, Ford, Staropramen, Coca Kola a Check-in Hotels.
7: Stavíš nebo rekonstruuješ dům? Kvalitní krov je základem bezpečné střechy. Zaměříme ho, vyrobíme přesně na míru a zajistíme odbornou montáž po celé České republice. Comfort Group Wood Forte. Pevný základ pro tvoji střechu. Více na wood-forte.cz.
8: Hledáte místo, kde se bude vaše dítě cítit jako doma? V Bdeněvsi otevíráme nový Zanzík, dětskou skupinu s velkým srdcem. Čeká na vás krásné prostředí, velká zahrada se zvířátky a hlavně zkušení pedagogové, kteří se o vaše děti s láskou postarají. Dny otevřených dveří v Zanzíku probíhají právě teď. Rezervujte si svůj termín na www.zanzik.cz, kde se dozvíte víc.
9: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma, každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí, zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
10: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz.

Modern Talky na Sherry Sherry Lady, posloucháte Hit Radio. Blíží se komunální volby a taky senátní volby. Takhle, pojďme se shodnout, ať už je to za námi, jo, je to náročný, všechny ty kampaně a podobně, ale prosím vás, já jsem objevila velmi tematicky, že v roce 1917 vznikla taková jedna kouzelná knížka, jo. Ta knížka se jmenuje, respektive deklaruje, že obsahuje všechny důvody, proč by ženy neměly volit. Aha, opravdu, opravdu existuje knížka s tímto titulem. Nebojte dámy, než se rozčílíte, nebo možná doufám i pánové, ta knížka je prázdná. Což je za mě naprosto jako vlastně dokonalý marketing, protože já bych byla přesně ten člověk, co si to v naprostém rozčílení koupí a pak se uklidní, protože je prázdná. Takže je to dobrý, jo? Takže normálně, hele, běžte volit, je to jedna z mála věcí, které můžeme udělat, abychom něco ovlivnili. A fuf, sklidníme tep, dáme si další hity, tohle jsou Sofry Duo.

0: Britney Spears a Sometimes v éteru Hit Rádia. Krásný pátek vám všem, díky, že jste s námi. Mám tady jednu zajímavou myšlenku, jo. Pokud máte psa, všimli jste si někdy, že soužití se psem v podstatě znamená, že jenom neustále navzájem kontrolujete, co ten druhý žvíká? Jo, vy pravděpodobně proto, že čekáte, že žvíká něco, co žvíkat nemá, a on proto, že by chtěl žvíkat to, co žvíkáte vy, pokud je to k jídlu, že jo. Tak jenom vzpomeňte si na mě, až opět budete se psem navzájem pronásledovat po domě a zjišťovat, kdo co aktuálně žvíká. K tomu za chvilku Starship, taky Soundgarden nebo Planet Funk, tak buďte s námi.
1: Kondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. Ekondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
2: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
3: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
4: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
5: Moderní internet www.starnet.cz. Starnet internet.
6: Knihovna Maitreya.
7: Když jsem svého démona bolesti a smutku nakrmila, bylo to, jako bych vyšla na druhé straně jako někdo úplně nový. Cítila jsem se tak nějak znovu zrozená.
6: V knize Pečuj o své démony autorka Sultrum Aliony vysvětluje, že čím usilovněji bojujeme proti svým démonům, tím silnějšími se tito démoni stávají. Tím, že své démony poznáte, dáte jim podobu a nasytíte je, se můžete z této bitvy vysvobodit. Více o knize Pečuj o své démony najdete na www.maitreya.cz.
8: Nyní i jako audiokniha.
9: Po mistrovství světa otáčíme list. Před námi je elitní skupina Ligy národů a repre v ní bude čelit opravdové světové špičce. Do Prahy zavítá nejdříve Chorvatsko a o pár dnů později Anglie. 26. a 29. září ve Fortuna Aréně. Vstupenky pouze v mobilní aplikaci Fotbal Plus. Ke stažení zdarma na App Store a Google Play. Doraz podpořit repre, která se poprvé v historii představí pod vedením zahraničního trenéra Santiho Denny. Vamos Česko. Partnery jsou ČSOB, Fortuna, Adidas, Ford, Staro Pramen, Coca-Cola a Check-in Hotels.
10: Vynech lepek.
11: Otužuj se.
12: Ber hořčík.
13: Zkus půst.
11: Víc bílkovin.
14: Méně cukru.
15: A adaptogeny.
16: Stop. Zapomeň na trendy. Ty jsi totiž genetický originál. Genetické testy GenLabs ti ukážou, jak upravit životosprávu pro lepší trávení, imunitu a energii. Sportovcům pomůžou i s regenerací a výkonem. Geny prostě nejsou tvým osudem. Ty rozhoduješ, jestli je zapneš nebo vypneš. GenLabs. Návod na život najdeš ve své DNA. Tak na co ještě čekáš?

0: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
1: No jistě.
0: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
1: No jistě.
0: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
1: No jistě.
0: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
2: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 tisíc korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
3: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
4: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
3: Jedu ale jen na čerpačku.
4: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Billa Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
5: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Billa Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.
6: Krásný večer, je 8 hodin, s vámi stále Kateřina Pechová a taky to nejlepší z 80., 90. a milénia.

French Affair právě teď v éteru Hit Rádia. Krásný večer. A milovníci smažáku, pojďme se spojit a vyrážíme do Stonavy. Prosím vás, tam mají totiž teď novou smaženou mňaminu. Ano, smažený sýr, který je černý. Jakože wow, říkají mu havířský smažák, barva má připomínat horničkou historii regionu, což je vlastně

0: Tanita Tikaram, posloucháte Hit Radio, přeju vám všem krásný večer. Díky, že večer trávíte společně s námi, čtvrt na devět, doufám, že si užíváte tohle putování časem. Spolu si dáváme to nejlepší z osmdesátek, devadesátek a taky milénia. No a už za chvilku song, který znáte mimo jiné z reklamy. Ano, jedna Venuše a Bananarama, taky Adiamus nebo Kate Resic, tak buďte s námi.
1: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělá? Ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
2: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
3: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
4: Po mistrovství světa otáčíme list. Před námi je elitní skupina Ligy národů a repre v ní bude čelit opravdové světové špičce. Do Prahy zavítá nejdříve Chorvatsko a o pár dnů později Anglie. 26. a 29. září ve Fortuna Aréně. Vstupenky pouze v mobilní aplikaci Fotbal Plus. Ke stažení zdarma na App Store a Google Play. Doraz podpořit repre, která se poprvé v historii představí pod vedením zahraničního trenéra Santiho Denny. Vamos Česko. Partnery jsou ČSOB, Fortuna, Adidas, Ford, Staropramen, Coca-Cola a Check-in Hotels.
5: Knihovna Maitreya.
6: Když jsem svého démona bolesti a smutku nakrmila, bylo to, jako bych vyšla na druhé straně jako někdo úplně nový. Cítila jsem se tak nějak znovu zrozená.
5: V knize Pečuj o své démony autorka Sultrum Aliony vysvětluje, že čím usilovněji bojujeme proti svým démonům, tím silnějšími se tito démoni stávají. Tím, že své démony poznáte, dáte jim podobu a nasytíte je, se můžete z této bitvy vysvobodit. Více o knize Pečuj o své démony najdete na www.maitreya.cz.
7: Nyní i jako audiokniha.

Life is too short, Kate Tresic, jste s Hitrádiem, hezký večer. No prosím vás, v Praze teď proběhla naprosto unikátní událost, jo, kde si přišli na svý milovníci kyselýho. Abych to upřesnila, tak mimo jiné tam proběhla soutěž v pití láku od okurek. Naprosto fantastická událost, konečně to někoho napadlo. Jo, konečně jsou ty soutěže zajímavý, nějaký běhat sem a tam, přeskakovat překážky, ne, ale pít lák od okurek, naprosto dokonalý. Navíc my, co víme, že lák od okurek je doslova lék na všechno, tak trénujeme průběžně celý rok, že jo? Tak pokud jste letos nestihli, třeba to zvládneme příští rok. Další hity k tomu právě teď.

0: Legendární Queen a Radio Gaga jste s Hitradiem, přeju krásný večer. Blíží se nám 9. hodina, to znamená jediné. Budu se s vámi pro dnešek loučit, užijte si krásný páteční večer. Pokud náhodou máte nějaký večírek, tak to nepřežeňte, ať vám zítra není blbě, případně si na mě vzpomeňte a dejte si ten lák od okurek, jo? Za chvilku vás čekají třeba Reddy Kirken. Připojí se Robert Miles nebo Fugees, tak se mějte krásně a ahoj.
1: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Ekondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
2: Odsaď, odsaď! Já se na to můžu...
3: Vykašlat? A klidně hned. Nastup k nám jako skladový operátor v Luxes. Jednoduchá práce bez zbytečného stresu v moderním a čistém prostředí.
4: Nástupní bonus 40 000. Navštiv luxes.jobs.cz. Luxes. 40 000 důvodů nastoupit hned. Luxes. 2X a 2S.
5: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
6: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
7: Když jde o zdraví.
8: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
9: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
10: Zima za rohem? My dobijeme baterii, vy dobijete energii na horách. My zkontrolujeme brzdy, vy zabrzdíte na horkou čokoládu. Využijte zimní servisní prohlídku za akční cenu a širokou nabídku kol z e-shopu Škoda. Objednejte se ještě dnes.
11: Auto CB. Váš autorizovaný servisní partner Škoda. www.autocb.cz Auto CB. V Plzni na Slovanech. Nepomucká 119.

Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz

0: CZ. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. e-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
1: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.

0: Poslouchejte, už je večer. Erotické pomůcky, prádelko, lubrikanty a mnohem víc. To jsme my, e-kondomy.cz.
1: Hlenu. Přemýšlíte o novém voze? Teď je ten správný čas. Renault Days jsou tady a s nimi i skvělé nabídky na vybrané modely. Například Renault Austral pořídíte se zvýhodněním až 209 000 korun s financováním a se zimními pneumatikami v ceně vozu. A k tomu výbava v hodnotě až 30 000 korun. Přijďte k nám na testovací jízdu a objevte všechny speciální nabídky na Renault Days do konce září.
2: V Klatovech pouze v autocentru Šmucler. Domažlické předměstí 610. www.šmucler.cz.
3: Chceš si užívat zahradu za každého počasí? Vyrobíme ti dřevěnou pergolu přesně na míru. Přijedeme, zaměříme prostor a zajistíme odbornou montáž kdekoliv v ČR. Comfort Group Wood Forte. Poctivé dřevo pro tvůj domov. Více na wood-forte.cz.
4: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
5: Rata tararara rata trička rata tadadada rata potisk potisk trička potisk trička bela bel bela bel bela bel CZ.
6: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak skvělá dohoda.
7: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profi voda CZ.
8: Hit Radio.

Safran Cabin CZ. Světová špička ve výrobě interiérů do letadel. Nabíráme montéry a konstruktéry leteckých interiérů. Rozšiřte naše týmy v Plzni a Rokycanech. Držíme vám místo. Děláme do letadel CZ. Děláme do letadel CZ.

0: trička, rata, ta da da da rata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.
1: Učitelé, profesoři, tohle je nabídka právě pro vás. V Aspektě jsme připravili speciální akci na vozy Hyundai pro všechny pedagogy. Například oblíbený Hyundai i30 Gojek nyní pořídíte již od 479 900 korun, včetně DPH. Začněte nový školní rok s vozem, na který se můžete spolehnout. Akce platí na celou modelovou řadu Hyundai. Bližší informace na aspekta.cz. Těšíme se na vás. Aspekta Plzeň na Rokycanské.